Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.
2: We can all get money.

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

Ah.

Ah.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: This shit make you a tough, crazy.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.

0: 4.
1: Duchaplná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tady u Sedacety a Kapky deště otevírají 8. hodinu raní, no a společně s ním už je tu naše zprávařka Anna Gažijová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli se bude přednostně věnovat kompetenční žalobě na prezidenta Petra Pavla. Ten ji včera podal kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Vláda v pondělí rozhodla, že prezident nebude součástí české delegace. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové zatím nejde potvrdit, že soud spor stihne rozsoudit před červencovým summitem. Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu, jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaela Razvožájeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Wichterleho prémii Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech.
1: Sport.
2: Útočník Koloráda Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Vyhrál před osminásobným vítězem Davidem Pastrňákem z Bostonu. Třetí skončil Tomáš Hertl z Vegas.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 28 do 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná středeční ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: 8 hodin 7 minut k tomu a nám dohrává při datu 24. června Stormzy, můj oblíbený interpret a jeho song Toxic. No ale co rozhodně Toxic není, tak to je atmosféra, kterou tady máme spolu se Sárou Slavičkou. Ahoj Sáry.
1: Ahoj Kubo, dobré ráno všem posluchačům a posluchačkám. No jak jsi zmiňoval, středa 24. června a já mám pocit, že 24 stupňů je momentálně už teda na všech teploměrech, protože ano. Kubo, nevím, jestli si to četl, ale všechny zprávy meteorologické stanice hlásí dokonce 40 na víkend a teď už to postupně každý
0: dobré.
1: Den roste. Ano, to
0: rozhodně není dobré. To je to dokonce Toxic, jak jsme slyšeli před malou chvíli
1: od Stormzyho.
0: Přesně tak. No takže teploty stoupají, o tom jsme ale mluvili se Sárou docela intenzivně.
1: Že?
0: Přesně tak. Další zajímavá záležitost je, že nás tu tento týden uslyšíte i po třetí, dnes je to po druhé a zítra to tedy bude po třetí, takže Sáro, já už se nemůžu natěšit na to, co nás zase spolu těší.
1: Skončila, ty už se těšíš na další dny.
0: Je to
1: Kubo,
0: tak.
1: Žij teď a tady v přítomnosti. To je rada ode mě
0: nikdy
1: pro dnešní
0: nedokázal.
1: Den.
0: To by byl rád, kdyby si mě naučila, protože to já bohužel
1: neumím. Ano, žít v přítomnosti.
0: Neumím.
1: No každopádně pojďme žít ano v té přítomnosti, co nás dneska čeká po ty 3 hodiny 180 minut.
0: Tak dneska nás čeká samozřejmě spoustu hudebních novinek a to vlastně nejenom těch tradičních pouštěných v playlistu, ale i to, že k nám do studia dorazí někdo z dvojice Filip Černý, Matěj Dvořák, no možná oba dva a představí nám zase nové.
1: A já si
0: nové
1: myslím, že
0: novinky.
1: Oba dva. Dneska máme svátek.
0: Rádi je tu. Ano, a když jsme u toho, dneska máme svátek a to nejen tak hledá jaké osoby, ale Janův, takže
1: Janu,
0: všem
1: Honza,
0: Honzům
1: Honzík,
0: budeme
1: Honzi.
0: Přát. Je to tak.
1: Ty znáš nějakého?
0: No já mám svého milovaného bratra, který je Jan, takže tomu už takhle v prvním úvodním vstupu přeju nejkrásnější svátek. Užij si to, Honzi, i v těchto teplotách.
1: Já si myslím, že by bylo skoro divné, kdyby jako jsme ani jeden z nás neznali nějakého Jana.
0: To by
1: Honzu
0: bylo
1: zvláštní, Honzíka.
0: Jelikož je to stále tuším
1: to
0: nejpoužívanější jméno
1: myslím,
0: v České
1: Honza
0: republice.
1: Novák, ne?
0: To je možné. Honza Novák by šel. Minimálně já znám tak 3 Honzy Nováky určitě. Každopádně dneska teda i trošku na vážno, Sáro. Protože včera jsem byl na vážné hudbě.
1: Na Focusy byl.
0: Přesně tak, FOK, ale o tom se budeme bavit později.
1: Já jsem ještě chtěla říct, že v 9.40 nás čeká Fauner a budeme se bavit s někým z festivalu Rosnička, takže určitě padne obecně téma na letní akce nejen Rádia Wave, ale tak prostě hudební festivaly,
0: prostě
1: protože
0: padni komu padni.
1: Padni komu padni, takže bude Rosnička.
0: No a taky nás čeká Sleepover, nikoli tady ve studiu Radia Wave, ale v playlistu a je to samozřejmě novinka od Media Service, která zazní už právě teď, tak hezké ráno. You know,

0: doznívá Billie Eilish a Lunch. No Kubo, jak ti dneska chutná tohle vysílání? Možná ještě nemůžeš říct, protože samozřejmě tu nejsme tak dlouho, ale tak jak ti chutná zatím dnešní středeční ráno?
1: Je to zajímavé, protože já jsem vůbec nic nesnídal, ještě jsem dneska bohužel vůbec nic nepozřel, protože jsem jaksi zaspal a spěchal jsem do studia, ale přesto mám pocit absolutní plnosti a to z toho, jak tady spolu krásně dnes vysíláme. Prostě mě to naplňuje, Sáro.
0: To říkáš krásně, ale já myslím, že jsi plný ještě z něčeho jiného, z nějakého kulturního zážitku.
1: No jistě.
0: Že, který jsi včera zažil, mrk, mrk.
1: Už vím, o čem mluvíš. Já jsem totiž včera, jak už jsme avizovali v minulém vstupu, tak já jsem včera byl na koncertě, open air koncertě Symfonického orchestru hlavního města Prahy na Vyšehradě, tedy říká se to zkratkovitě, ten orchestr FOK, přesně jak říkáš.
0: Film, opera, koncert.
1: Vidíš, ty si to tak úžasně pamatuješ, Sáro. Tvojí paměť bych chtěl mít. No, každopádně...
0: Nechtěl, ale to je jedno.
1: Bylo to nádherný, hrála se prosím tě takzvaně Novosvětská, neboli Symfonie číslo 9 z Nového světa od Antonína Dvořáka a bylo to prostě nádherné, nádherné.
0: Tak můžeš nám ještě říct třeba, kdy to začínalo, v 7 večer nebo až později a ještě by mě zajímalo teda, jaká byla atmosféra, kolik přišlo lidí.
1: No, prosím tě, vydařilo se to úplně parádně, protože to začínalo v 7.30, respektive v 7.30 večer samozřejmě, čili už nebylo tak ohromující vedro a přišlo neuvěřitelných několik tisíc lidí, spíše k té 10 tisícovce, řekněme, jo, kolem 7-8 tisíc lidí, aspoň takové jsou předběžné odhady, ale samozřejmě o to až tolik nejde. Jde o to, že jak já, tak DAF, tak údajně i symfonici, dirigent Tomáš Netopil, moderátor pan Havelka, prostě všichni byli nadšení a ta atmosféra tam byla úžasná, Sáro.
0: No a v FOK tady na Vyšehradě zavírali sezónu a jo. Já vás už chci pozvat na otevírání sezóny z FOK a to ve Valštejnské zahradě. Odehraje se to ve středu 26. srpna, ale pokud tenhle termín nestihnete, můžete přijít i ve čtvrtek 27. srpna. No a my už víme, že tentokrát FOK bude hrát filmovou hudbu.
1: No,
0: a to třeba z filmu Sedm statečných, z Titaniku, Vzpomínek na Afriku, anebo trošku takové české dříví Cirkus Humberto.
1: No vidě, a to je něco pro tebe, jakožto zkušenou a brzy již legendární filmařku české národnosti.
0: Samozřejmě. Takže co, Kubo, pro tebe FOK na Valštejnské zahradě, ve Valštejnské zahradě přijdeš znovu vždycky.
1: Uvidíme,
0: viď?
1: Pokud půjdeš ty, doprovodím tě mile rád, protože takovýhle zážitek si určitě rád zopakuju. Obecně vzato myslím, že bychom spolu měli častěji chodit na vážnou hudbu tohoto typu a obecně za to dneska možná řeknu Filipovi Černému, aby tu Novosvětskou
0: zařadil
1: do novinek rádia, byť už to taková novinka úplně není.
0: Ale já si myslím, že by se možná vedle After Louis nebo Roy Blair, což bude následovat, ten Dvořák dost hodil.
1: Rozhodně.

0: 8 hodin 32 minut, vy nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem. Doufám, že vaše oblíbené ráno, aspoň, že se tak jako přikládáme do toho ohníčku toho dobrého rána.
1: Do ohníčku. No, oblíbené ráno do oušek. My tady máme zprávu o jednom oblíbeném stromu. A to o stromu, legendárním velkém dubu, Major Oak v Sherwoodském lese v hrabství Nottinghamshire, protože to byl vlastně ten strom Robina Hooda.
0: Ano, tam jak posedával, jasně. Tam jak
1: vyskakoval.
0: No, Robin Hood bohatým bere, chudým dává, že ano. No, takhle
1: a
0: nějak.
1: A teď to chtěl říct opačně. No, ono se to často zaměňuje, ale samozřejmě tenhle ten strom, tak jeho stáří mohlo být až 1200 let. To je opravdu hodně.
0: No, a co je vlastně důležité, že uhynul. To je ta zásadní informace, která nás samozřejmě velmi trápí. Je to zásadní zpráva, která obletěla svět, protože tuším, já asi neznám slavnější strom, než je ten Robina Hooda.
1: Ne, já taky ne.
0: Takže je to škoda, každopádně experti i méně erudovaní lidé samozřejmě logicky přikládají důvody k té klimatické změně, že ano, že ty rekordní teploty
1: vedle toho stárnutí, protože samozřejmě. Je jasné, že ta doba těch 1200 let, tak že byl opravdu starý. Na stromě letos na jaře prý už nevyrašil ani jediný nový list, což odborníci vyhodnotili jako důkaz, že strom uhynul. Ale nebojte se, pořád na tom místě ten strom samozřejmě bude a bude tam zkrátka dál stát ten
0: ano,
1: jak se to ten kmen, pozůstatek,
0: ten dřevinový pozůstatek.
1: Přesně,
0: ano?
1: Přesně tak, takže si na něj pořád budete moc šáhnout a trošku se
0: ano,
1: o něj opřít.
0: Budete nadále moc dělat to, co ho nejspíše zabilo, a to je udupávat tu půdu kolem něj, šáhat na něj a nejrůznější další zásahy.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: 8 hodin 44 minut, no a nám právě dohrála další novinka na Radio Wave, a to Vicky a Right Away. No a Right Away vám přinášíme se Sárou Slavičkou další témata při ránu 24. června.
2: Myslela jsem si, že řekneš zprávy ze světa Wave News, tohle ještě ve Wave News není, ale možná bude. A to tedy, že včera, v podstatě ze včerejška na dnešek, proběhla magická svatojánská noc. Právě proto má dnes svátek ten Jan, jo. Co se tak dělává? Tradičně se pálí očistné ohně, sbírají léčivé byliny a provádějí se různé rituály, třeba na podporu lásky i plodnosti. Podle lidových pověstí má samozřejmě tato magická noc odhalovat skryté poklady a otevírat brány mezi světy. Mimochodem to souvisí taky s tím slunovratem. Jo? To se k tomu dost pojí. Slunovrat byl 21. června a právě tohle je taková oslava ještě toho léta. A i pokud znáte ten horor Midsommar,
1: ano, ano.
2: Tak samozřejmě, tak to jsou právě ty oslavy toho slunovratu, svatojanské noci.
1: Tohle je Sárina expertíza. Na tohle by Sára mohla napsat mnoho knih, mnoho publikací odborných i méně odborných.
2: Ne, to ne, radši. To je jenom pro tebe.
1: A natočit samozřejmě i nějaký ten filmík. To nás
2: už byl právě
1: také
2: opět.
1: Čeká.
2: Co máš ty?
1: Prosím tě, já překlenu z té svatojanské noci, kterou jsme si tedy měli všichni tak nějak po právu užít, ale to asi nešlo díky těm vysokým teplotám, nevím jak ty, ale já teda nespím.
2: No, ale možná proto spousta posluchačů a posluchaček a možná i ty jsme zůstali déle vzhůru. Tancovali jsme kolem postele a dělali jsme rituály na to, abychom mohli konečně trošku usnout.
1: Je to tak, to bylo naprosto potřeba. Já už jsem zprovoznil i takovou jako klimatizaci velmi tedy lacinou, která samozřejmě nefunguje, takže bohužel to mi moc nepomohlo. Nicméně, co se tedy děje dnes na svatého Jana? Tak já jsem si připravil takovou pranostiku. Na svatého Jana otvírá se létu brána. Tak já mám pocit, že ty brány létu už jsou teda dávno otevřené, ale v podstatě to asi
2: platí. No to se
1: právě
2: pojí přesně k té noci, k tomu slunovratu.
1: No a pak krásně máme další pranostiky. Úroda a zeleň, tak tady nám vyskakuje na svatého Jana jahody do džbána, Sáro. Ano, do džbána.
2: Jasně.
1: No a co se týče třeba obilí, tak do Jana chval ječmene až po Janu žita.
2: No.
1: Co tomu říkáš?
2: Tak já jsem se zasekla na těch jahodách, protože si pamatuju samozřejmě sběry jahod. Už myslíš, že začaly? Víš,
1: myslím,
2: jak se
1: že
2: chodí
1: už
2: do kunratit.
1: Možná do...
2: Že už jsou všechny jahudky spálené.
1: No to zaprvé, které neuschly a nespálil ten žár, tak už si lidi podle něj pozbírají. Nevím, třeba nejsem jahodový znalec.
2: No tady k tomu magickému vstupu se nám hodí následující písnička, a to od Mariny Purge the Poison, což znamená, jsem si našla vysát jed, takže pojďme vysávat jedy.

0: Právě posloucháte Mata 213 a jeho single 17. Kubo, když ti bylo 17, no já myslím, že už s touhletou skladbou máš společného jediné tu ještě, tramvaj 17.
1: Sára, to si ještě tahala kačera, když mi bylo 17.
0: A to jsme stejně staří, ano, no, přátelé.
1: To. A to dokážeme jenom my dva, Jakub a Sára. No a také dokážeme, že dnešní ráno vyplníme samými zajímavostmi, ale také hudbou. Například Ghost of You anebo Lime Garden do konce hodiny ještě.
0: A v 9 hodin zprávy Anna Gažijová. A teď 17 pro tebe, Kubo. Nostalgie.
1: Kéž by mi bylo zase 17.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Radio Wave.

0: 9. hodinu raní nám otevírají Lime Garden a jejich Pulp, no ale taky naše zprávařka Anna Gažijová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Podle analytiků to je zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme zástupce Evropské vysílací unie EBU. Přijde mimo jiné i její prezidentka Delfin Ernotová-Kanciová. Spolu s generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem a programovým ředitelem České televize Milanem Friedrichem budou mluvit o nezávislosti a způsobech financování veřejnoprávních médií v Evropě. Šéf americké diplomacie Marco Rubio pokračuje v třídenní cestě po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů řeší obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Země Perského zálivu se bojí, že Irán peníze využije na obnovu válečného arzenálu. Každý desátý Čech zažil nepříjemné reakce okolí kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Nejčastěji lidé zmiňovali negativní reakce od rodiny nebo přátel.
1: Sport.
2: Cristiano Ronaldo jako první fotbalista v historii skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl 2 góly k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0, Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0.
1: Počasí.
2: Dnes bude obloha jasná až polojasná, teplotní maxima 28 až 33 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje středeční ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: doznívá moje oblíbená slovenská zpěvačka Sara Rika z Feel My Love, víš, Sara. Proto se mi to možná, Kubo, taky líbí, ale ne.
1: Tady je někdo trochu jájínek, viď, Sáro?
0: Trochu sárínek.
1: Trochu sárínek Rikásek.
0: No. Ne, doporučuju, mně se moc líbí.
1: Jo, mně se taky líbí. Rozhodně, taky už je stálicí na rádiu Wave samozřejmě. Tak co pro mě máš ty, Sáro?
0: No tak otevíráme druhou hodinu rána se Sarach a Jakubem, se Jarach samozřejmě, dnes má svátek Jan a už jsme tady měli pár pranostik, bavili jsme se o svatojánské noci, samozřejmě příznačně, a já mám pro tebe ještě jednu pranostiku, která potěší hlavně moji babičku.
1: Aha, to jsem zvědavý.
0: Třeba i tebe.
1: Radio Wave, rádio pro mladiství, smýšlející lidi.
0: Správně, ano, díky za tento claim. Tak zní takto. Je-li v noci na svatého Jana mnoho hvězd, poroste hodně hřibů. Takže babi, to jsou dobré zprávy, teda pokud je opravdu, jestli vidíme na nebi spoustu hvězd, protože moje babička je momentálně na chalupě a každý den chodí do lesa, protože někde zaslechla, že houby rostou. Já jsem byla s ní, vůbec nic. Samozřejmě všude bylo jako velké brutální vedro. No
1: teď zdravíme babičku, přejeme, ať najde hodně hůb, a pojďme se možná přesunout k tomu, co nás ještě čeká dál. To bude Fauner, že ano?
0: To bude Fauner, ano. Zavoláme si s Honzou Barnettem.
1: No vidíš, který má dneska svátek, tak mu určitě popřejeme, ale kromě přání se budeme ptát na hudební festival Rosnička, který se bude konat za jak dlouho, Sary, a teďka z hlavy to bohužel
0: bude
1: nevím.
0: Se konat tento víkend ve Svitavách.
1: Výborně.
0: A vyptáme se ho na to, co přináší tento 16. ročník už multižánrového festivalu.
1: No, tak to jsem zvědavý, co nám Honza poví. Minimálně si sem přijde pro přání ke svému krásnému svátku. Teď už novinka na Radio Wave, Kelsey Lou a Cutting of the Head of a Ghost.

0: Doznívá Téa Sofie On My Own v 9 hodin a 18 minut k tomu ve středu 24. června, kdy svátek slaví Jan, se kterým za chvíli budeme mluvit v rámci našeho rozhovoru, protože Jan Barnett nám poví o 16. ročníku festivalu multižánrovém Rosnička. No ale teď se pojďme ještě podívat na jiný festival, který tenhle rok slaví 24. narozeniny, dalo by se říct. Jaký to je?
1: Prosím tě, jsou to milované Colors of Ostrava. Jsou vzdálené od nás, od proskleného studia, tak jako by to bylo za humny, protože ten line-up vždycky bývá velmi, velmi velký tahák, a to na mnoha stagech v obrovském industriálním areálu v Dolních Vítkovicích, který tomu samozřejmě dodává to potřebné genius loci. No a doufejme, že nebude takové vedro.
0: No o tom si ještě povíme. Uskuteční se od 15. do 18. července, tedy tuším už od středy do neděle. No a jaký jsou tedy hlavní tahouni, dá se říct, toho festivalu, Kubo?
1: Prosím tě, tahouni jsou 21 Pilots, to je samozřejmě ta hlavní, řekněme, hlavní tahák. Potom Lord, ta se tuším představí úplně poprvé v České republice, stejně to tak platí pro Teddyho Swimse.
0: No LP ale, tam bude vystupovat, vej, LP, taky. Tak Paris to už Paloma.
1: Je, myslím, že LP už je taková tradiční návštěvnice a vystupující na právě Colors of Ostrava, tam jsem ji viděl už před pár lety, myslím, ano.
0: No já bych ještě chtěla zmínit Full Moon Stage, kde uvidíte třeba ve středu Ankyho, no ale taky ve středu Good Times Only samozřejmě. Takže Fíla Černý, ano.
1: Fíla Černý zkrátka nesmí chybět na žádném českém letním festivalu, ať už tam hraje, nebo tam vede starter, nebo nějakou jinou záležitost Rádia Wave. Je to prostě činorodý člověk, je to vidět a třeba nám to poví i sám za hodinku a 20 minut, kdy sem přijde na uvádění dalších novinek do rotace Rádia Wave.
0: No tak závěrečná otázka, jak já se vždycky ptám tebe, Kubo, ty na Colorsy plánuješ tento rok jet?
1: Prosím tě, já tady mám
0: nebo vynecháš výjimečně.
1: Hele, já jsem neplánoval, ale mám tady rozkliknutou teda Full Moon Stage, která je nám, řekněme, jakožto Rádio Wave tak nějak nejblíž stylově a typologicky. No a když vidím, že tady budou hrát jména jako Tamara Kramar, Suso Brino, Načeva,
0: Luisa Amalger,
1: Cakes da Killa, no prostě obrovské množství jmén, konkrétně 18 nových jmén rozsvítí Full Moon Stage, tak to rozhodně ještě uvážím.
0: Já jedu od pátku do neděle a teda v sobotu samozřejmě se těším na Fresh Stage a na Hey Haha Holky. Myslím, že ty budou v prime timeu někdy na večer, tak se těším, až je uvidím na té velké stage.
1: Ano, doufejme. Tak si to, Sáro, užij, těším se, že nám budeš reportovat.
0: Ale Kubo, jeď taky, abys neměl, prosím tě, to FOMO.
1: Já mám JOMO. I take this open beat. Yeah.

0: Bob Bleedy a Insane, no a nadále zůstává Insane horko všude kolem nás při ránu se Saracha Jakubem při datu 24.6. No a je to středa, čili hudební novinek je třeba, ty přijdou dneska, neboj Saro, o ty tě samozřejmě neochudím, čili přivítáme zde Filipa Černého.
1: To jsem se bála, ajajaj.
0: No ale taky spoustu premiér nás dneska čeká, je to tak?
1: Čekají nás premiéře dokonce tři naše podcasty, nebo magazíny dokonce. V 17.30 se v premiéře představí Houpačky, magazín pro moderní rodiče. Ten bude tentokrát hovořit o tom, že od září 2027 nebudou moc děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, používat ve škole mobil, a to ani během přestávky.
0: Vidíš to, tak to je zajímavá změna.
1: Tak to se teď všude řeší, no.
0: Proč by ne taky, že jo? Je to velmi aktuální. No, co je také aktuální, je, že dnes vychází nový díl, stejně tak jako u Houpaček, taky u Slejváku, který si budete moct poslechnout od 18 hodin. No a nový díl budou dnes mít také Buchty od 19 hodin.
1: A Buchty, tak ty jsou, to samozřejmě víme, podcast o všem a o ničem. Zuzany Fuchsové a Ivany Veselkové. No a Kubo, hodně mě pobavilo, o čem si budou povídat dnes, protože je to o tom, jak správně běhat, a také o tom, co poradit polámanému mravenečkovi.
0: No vydá, no tak to jsem zvědavý, co mu holky nebo dámy samozřejmě poradí.
1: No zavolali by k němu samozřejmě doktora a ten bude hostem, mimochodem.
0: Výborně, no takže dnes v 19 hodin Buchty.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.
2: Tranky. Yeah.

0: Již tento víkend 26. a 27. června se uskuteční 16. ročník multižánrového festivalu Rosnička. Budete zde správně, pokud máte otevřené uši, máte rádi progresivní elektronickou muziku a chcete slyšet umělce, kteří jedou teď.
1: No a o tom, co tento rok na Rosničce na čerstvém vzduchu uslyšíte, nám poví jeden z organizátorů, kterého už tady doufám máme na drátě, a bude to Jan Barnett. Dobrý den, slyšíme se.
2: Ahoj, slyšíme, je to tak?
0: Skvěle.
1: Ahoj Honzo, máme
0: Honzo.
1: Radost, že se slyšíme, zároveň přijmi naši gratulaci k dnešnímu svátku, který máš shodou okolností.
2: To se mi ještě nikdy nestalo, aby mi někdo přál v rádiu.
0: V éteru.
1: Všechno je jednou poprvé a
0: přesně.
1: Většinou to nejlepší je poprvé právě na rádiu Wave.
0: No ale rozhodně poprvé tedy se nekoná váš festival, je to naopak už 16. ročník, takže prosím Honzo, jestli bys nám mohl říct, v čem je tento ročník speciální, připravili jste pro posluchače nějaké novinky, změny, něco přidaného máte do programu?
2: Tak jako každý rok naše nekonečná chuť a hlad po nových jménech nás opět hnala v letošním line-upu. Je to vyskládáno konkrétně z 28 producentů, producentek, DJů, DJek a kapel. Mm-hmm. Nacionálně se pohybujeme na české scéně, slovenské scéně a několik je tam také německých zastoupení a přiletí z Extremadury jeden španělský DJ a z Rakouska, konkrétně z Vídně, surfroková kapela Santan Club.
1: Mm-hmm. Samozřejmě 16. ročník, tak to je už úctyhodné číslo, i k tomu gratulujeme, že Rosnička už funguje takhle dlouhou dobu. No a to si samozřejmě říká s každým tím přibývajícím rokem, si to říká o nejrůznější změny. Samozřejmě známe to, organizátoři neustále potřebují nějakým způsobem navnazovat nejenom tu stálou klientelu nebo ty stálé fanoušky, ale i ty nové. Tak mě zajímá, jestli v tom 16. ročníku by si řekl, že je opravdu nějaký velký rozdíl oproti těm uplynulým ročníkům, nebo se to snažíte držet v té podobné, řekněme, dramaturgické lince jako ty roky uplynulé?
2: Jelikož náš podtitul je hudební festival současnosti, tak se snažíme nějakým způsobem úplně sledovat trendy, ale snaží se vlastně ještě jakoby předcházet. Čili napříč těmi 16 lety se ta dramaturgická linka měnila a myslím si, že se měnila i tak, jak se měnil budoucí apetit posluchačů elektronické hudby. Možná dobré říci, že na Rosničce opravdu veškerá hudba je elektronická. Jsme sice multižánrový festival, ale v rámci elektronické scény. A to, co my se celou tu dobu snažíme držet, je opravdu to jako maximální současnost a tlak na novou hudbu, nové postupy, třeba i nové žánry, zkrátka něco, co běžně na hudebním festivalu ke slyšení není, nebo na běžném hudebním festivalu. Nutno říci, že za poslední roky, řekněme, těch jako alternativně laděných menších festivalů jako přibývá, takže upřímně řečeno už není Rosnička tak zcela unikátní, jak byla. Na druhou stranu také je jako výrazně více muziky než kdykoliv dřív, takže vlastně ti fanoušci, řekněme, se rozprostřou a mají možnost si vybrat opravdu jako selektivně to, co je skutečně zajímá. A co se týče areálu, vlastně za těch 16 let jako se stalo mnoho změn. Počínají tím, že dřív ten festival nebyl vůbec vlastně oplocen, byla to jakási free party na pomezí rybníka a lesa. Dneska je to už, troufám si tvrdit, profesionálně produkovaný hudební festival, který po bezpečnostní stránce nebo rozložení toho areálu, možnostech, které ten areál poskytuje návštěvníkům, mm-hmm. tak jako co už je to, jak bych řekl, no, profesionální festival po téhle stránce.
0: No, na to možná navazuje i moje další otázka, protože tedy hlásí meteorologové, že se mají o víkendu vlastně ty teploty držet kolem 40 stupňů někde, tak jste na tohleto počasí šílené připraveni. Já vím, já jsem na tom festivalu byla, že teda v přímé blízkosti rybník. Nevím, jestli se jmenuje Svitavský nebo jak, tak jak jste na to připraveni jinak, kromě koupání možného?
2: Jmenuje se rybník Rosnička.
0: Jasně, aha.
2: a neradi bychom uváděli lidi v omyl, s tím rybníkem to moc dobře nevypadá. Jde o to, že on vlastně za posledních více než 12 měsíců tak prožíval svou revitalizaci, to znamená, byl kompletně vypuštěn, následně bagrován a celé to vlastně okolí je nějakým způsobem postupně upravováno. A bohužel to napouštění vody není tak slavné, jak by si člověk mohl představit. I vlastně my jsme si říkali jasně, tak ta revitalizace skončí někdy na přelomu 2025-2026 a vlastně bude jako půl roku na to, aby se ten rybník napustil. Dnešní realita i vlastně realita jako přírody a nějakých přírodních vlivů je prostě zcela jakoby diametrální. A nemyslíme si, že to letos bude na koupání.
1: No a máte nějakou alternativu, Jane?
0: To by se hodilo.
2: Alternativa může být
0: hadice.
2: Může být hadice, nebo svitavský bazén, ale opravdu neradi bychom lidi motivovali, aby opouštěli areál a utíkali jako do města na koupačku.
1: Jasně.
2: Ale spíš obecně, jak jsme připraveni na to vedro, tak uvědomujeme si to. Posílili jsme při kryté plochy, nebo kryté plochy, kde se člověk může schovat před sluncem. Máme v areálu obrovskou cisternu s vodou, takže která vlastně díky tomu, že ve velké železné cisterně tak jako drží teplotu nízko, takže člověk se jako může osvěžit. Samozřejmě máme dobře zásobený bar Alkem. A ty kryté plochy, no, ty jsou hodně důležité. Ale já bych ještě podotknul, že vlastně tím, že ten festival je umístěn vlastně na pomezí toho rybníka a takové loďky.
1: Já myslím, že to chápeme, Honzo, že vlastně to udělali jsme si tady takové meteorologické okénko a je vidět, že připravení zcela určitě jste, ano. Čili toho se účastníci rozhodně bát nemusí. Slyšeli jsme tu spoustu během toho rozhovoru důvodů, proč vlastně přijet, myslím, že velmi jako validních důvodů, tak mě zajímají vaše jako týmové očekávání, jaká vlastně bude letos účast, kolik očekáváte návštěvníků na Rosničce?
2: To je takový jako standardní množství zhruba 500 lidí, které už se s námi drží, řekněme, posledních 5-6 let. Je to tím, v jaké alternativě se pohybujeme. Takže jako Rosnička je rozhodně menší festival. Věřím tomu, že lidé se tam budou cítit dobře právě i díky tomu malému počtu lidí. Za ten dvoudenní program se tam otočí zhruba 500 unikátních návštěvníků. Z toho si myslím, že tak jako 300-350 jsou tam jako dvoudenní návštěvníci.
1: Výborně.
0: Tak Honzo, čas se naplnil, my ti moc děkujeme ještě jednou, tobě přejeme všechno nejlepší k svátku, ale taky přejeme Rosnice, ať se 16. ročník vydaří a ať samozřejmě to teplo přežijete, ale já věřím, že s takovým skvělým programem rozhodně, nepochybujeme o tom. Takže děkujeme, měj se hezky.
2: Mrkněte na webové stránky festivalerosnička.cz. Díky moc.
1: To také doporučujeme a já ještě doplním, že naším dnešním hostem byl jeden z organizátorů festivalu Rosnička, Jan Barnett, se kterým se nyní loučíme. Honco, děkujeme a měj se moc hezky, ahoj.
0: Čau.
2: Děkuji, ahoj, mějte se hezky.

0: 9 hodin 53 minut, do konce hodiny nám zbývá ještě například Jaša 96, no a potom samozřejmě také zprávy, no a před malou chvílí jsme tady prožili taky zajímavou záležitost.
1: Prožili jsme tady rozhovor s jedním z organizátorů festivalu Rosnička s Honzou Barnettem a samozřejmě, kdo nás ještě neslyšel, tak Janové mají dnes svátek, takže ano. Přejeme všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší všem Janům a všechno, nebo spíš přání také hodně zdaru právě festivalu Rosnička, který probíhá o víkendu. Pokud by vás zajímal kompletní line-up, tak si ho určitě najděte na jejich webu.

0: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna, Berstan a Bal Spacák, www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Dálku spojí i šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Českému rozhlasu napsala, že je to kvůli ztrátě důvěry k současnému vedení knihovny. Podle předsedy správní rady knihovny Davida Duška rada její rozhodnutí teprve vyhodnocuje. Sport. Kvůli vysokým teplotám se ruší sobotní dostihy ve Slušovicích na Zlínsku. Informoval o tom generální sekretář Martin Pecka z Jockey klubu České republiky. Dostihový den ve Slušovicích se tak přesouvá na následující týden, tedy na sobotu 4. července. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje středeční ráno se Sarah a Jakubem. Rádio Wave. Český rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 10 hodin 8 minut k tomu, no a datum 24. června, kdy můžete na rádiu Wave poslouchat Ráno se Sarah a Jakubem, a to je, doufám, nejenom pro nás, ale i pro vás svátek.
1: Přiblížili jsme se do závěrečné 3. hodiny, tedy té 10. hodiny, takže to už není ani ráno, spíš takové dopoledne.
0: Je to tak. Dobré ráno, pokud zrovna snídáte.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne. No a protože je tady 24. června, víme, že už astronomicky odbylo léto letním slunovratem, tak se pojďme podívat na to, kde Wave můžete v létě potkat. Ano. Samozřejmě začneme kde jinde než na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde se 9. července bude natáčet jeden díl filmově kritického magazínu Čelisti.
0: Ano, to už je taková tradiční záležitost. Myslím si, že jak víc Marc, taky Aleš Tuchlý se na toto pravidelně moc těší a je to znát i nejenom na ohlasech, ale i na tom vibeu těch dílů daných. Sáro, ty tam jedeš do Karlových Varů?
1: Já se tam tento rok tedy nepodívám.
0: No vidíš, a já asi zrovna jo.
1: Ty zrovna jo, ale minulý rok jsme se tam potkali spolu, viď, to byl takový náš osudný festival, bych řekla, a tam tak se teda uklonil nápad spolu moderovat, mimochodem.
0: Je to pravda, díky Karlovým
1: Výročí,
0: Varům.
1: Tam máme výročí, já tam nebudu, budeš muset zapalovat přesně svíčku sám.
0: Je to tak, tak na dálku ti zapálím svíčku. No, následovat bude také Radio Wave na Colors of Ostrava, na festivalu, který jsme už tady dneska dlouze zmiňovali. Už 17. července večer se tam ukážou buchty live Aule Gong.
1: No a v červnu také začala letní podcastová scéna v Trojském pivovaru v Praze. No a Radio Wave samozřejmě s tím přehršlem podcastů tam nemůže chybět. Tak například 14. července uslyšíte Casablanku, 23. července zase Quest a v srpnu Chudáčky.
0: No bude toho dost a bude toho ještě mnohem, mnohem víc. Teď už Smack One, potom Fever Ray, anebo Fontaines DC.
1: Starbuster pro mě, děkuju.
0: Přesně.

0: Dohrávají Fontaine's DC Miláčkové, mojí komoderátorky Sáry Slavíčkové. Tak Sáro, ty teďka úplně tobě jiskří oči.
1: Já jsem tě chtěla trochu vynadat, že si posledních 10 sekund nenechal, Kuba.
0: Já už jsem byl nedočkavý, co mi k tomuto nadělení, pozitivnímu nadělení řekneš.
1: No, já tady mám ale vyhlášení, prosím tě, podcastu roku 2026, protože to proběhlo v pondělí 22. června. No a my se podíváme, kdo tedy uspěl, možná i za právě ty wavy podcasty v kategorii veřejnoprávní podcast.
0: Ano, zaměříme se na veřejnoprávnost, samozřejmě v tomto případě Wave. Wave byl velmi četně zastoupen. Mm-hmm. Můžeme ale asi jmenovat ty první.
1: I skoroval, bych řekla.
0: Určitě, nicméně na té bedně pomyslné nestanul, protože tam byla na prvním místě Kriminálka, na druhém Vinohradská 12 a na třetím místě Meteor.
1: No, ale právě teď za těmi bednami, za tou pomyslnou čárou, tak máme zastoupení a myslím si, že to stojí o potlesk buchtám. Ty se umístili totiž na čtvrtém místě. Podcast tak
0: pomyslně tleskáme buchtám samozřejmě.
1: A ty dnes uslyšíte mimochodem od 19 hodin na Radio Wave, takže
0: je to tak nový díl Buchet už dnes a pokud byste je chtěli vidět naživo, tak vyražte na Colors of Ostrava do Atria Gong.
1: Mm-hmm, malý sál Gong.
0: Ano, výborně.
1: No na devátém místě, na osmé místě dokonce, já bych jim klukům ukřivdila, křivdila bych jim, tak se umístil filmově kritický magazín Čelisti, na 12. místě Chudáčci a za nimi těsně Slejvák. Takže opravdu jako zastoupení v té top 20, no pozor, ještě máme 17. místo, Quest.
0: No a na 18. Stálice na rádiu, snad tuším nejdéle trvající možná pořad, jestli se nepletu, Casablanca, no a na 20. místě Houpačky, takže opravdu wavy pořady jsou neuvěřitelným způsobem tady zastoupeny v tom pořadníku.
1: Zastoupeny a oceněny a my jsme moc rádi, že je evidentně posloucháte, protože jste pro něj hlasovali, takže moc děkujeme za všechny poslechy.
0: Ano, děkujeme a poslouchejte nás i nadále.

0: 10 hodin, 32 minut, já nevěřím vlastním očím, Sáro, a vlastnímu pocitu, řekněme, jak to dneska zase ubíhá ten čas, ale tak to je prostě, když se potkají dva kamarádi a zároveň moderátoři, asi takhle bych to shrnul.
1: Jo, tak my si tu i hodně povídáme v podstatě v tom offlineu, nepřetržitě dnes teda Kubovi, to jsem trošku vadila, mi tak připadá.
0: To ti jenom tak připadá, Sáro, ty nikdy.
1: Já nikdy. Dobře, no tak Kubo, mám pro tebe dobrý zprávy, protože si budeme teď povídat o kvifu, kde ty budeš a já ne,
0: ano.
1: Takže tam si aspoň odpočineš.
0: Je to tak, je to zároveň vlastně takové naše roční moderátorské výročí se Sárou.
1: A každý ho budeme slavit odděleně, ty ve Varech a já v Praze asi, tak, nebo jinde.
0: Prostě nesmí se to, jak to znáte, nesmí se to přehánět. Mm-hmm. Na jubilejní 60. ročník, opravdu je to 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, tak zase přijede sestava těch největších hvězd. Opět to chlapci z vedení kvifu dokázali a sehnali opravdu velká jména. Víš, o koho se jedná, Sáro?
1: No už jsem nějaké slyšela, oni budou totiž přebírat různé ceny, víš, ať už je to nějaká cena prezidenta festivalu, křišťálová cena a tak dále a tak dále. Tak koho tam máme? Ty
0: prosím
1: se na ně
0: tě.
1: Moc těšíš.
0: No
1: možná
0: tak
1: si na ně i tak jako trochu
0: šáhnu, to asi bohužel ne, ale zase nemusím mít všechno. Přijede Dustin Hoffman, americká herecká legenda, několikanásobný držitel ceny Oscar, a teď tedy převezme k těm Oscarům také křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie.
1: A samozřejmě se tam pustí taky snímek, ve kterém stvárnil hlavní roli Absolvent. Tak ano. Ten tam budete moct vidět společně třeba v sále i s Dustinem.
0: Doufejme. Myslím, že následujícím jménem tě velice potěším, protože vím, že jsi mi říkal, že to tvoje oblíbená herečka, letos také totiž přijede Juliette Binoche, držitelka křišťálového, nebo bude držitelkou křišťálového globu.
1: Mm-hmm.
0: Francouzská herečka, to je oblíbená.
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, jedna z mých oblíbených, na tu se těším aspoň skrz tu obrazovku.
0: No a potom tam máme další jména, namátkou řeknu například Harveyho Keitla, oblíbený americký herec, který zavítá do Varu už po třetí, no a také přijede Jeffrey Wright, držitel, stane se opět držitelem toho křišťálového globu, znát ho můžeme. To je člověk, díky kterému já jsem, Sáro, začal poslouchat blues,
1: mm-hmm.
0: protože on stvárnil Muddyho Waterse ve filmu Cadillac Records, který se právě zabýval kolébkou bluesové hudby v Chicagu. Hmm.
1: Taky přijede Maggie Gyllenhaal, což je zas moje oblíbená herečka, ale také režisérka, protože tento rok debutovala s snímkem Nevěsta a ten moc doporučuji. Trošku v české distribuci zapadl tenhle snímek, v hlavní roli je, a teď jsem úplně zapomněla, jak se jmenuje, dostala tento rok Oscara, Kubo.
0: Aha.
1: Herečka.
0: Jejda,
1: no. Irská.
0: Dobře, nevíme, budeme
1: ale,
0: vědět.
1: Ale je to skvělý film.
0: Nemůžeme vědět všechno taky, že?
1: Nemůžeme, no. Tak už se taky blíží ta třetí hodina, veď, ke konci. Každopádně ještě zmíníme, jaké filmy české uvidíme ve hlavní soutěži Karlovarského festivalu, protože nás tam zastoupí dva filmy. A to první, snímek Šimona Holého, Čika Čeka s Pavlou Tomicovou. No a taky československá koprodukce představí film Pramen s Aňou Geislerovou. Tak tyhle dva filmy nás budou reprezentovat hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v jubilejním 60. ročníku.
0: No tak tolik ke shrnutí, pokud by vás zajímalo víc, ať už některé premiéry, doprovodný program nebo lokace a další herci, kteří se zúčastní, nebo další hvězdy, které se zúčastní, najděte si to na quiff.cz. A Sáro, ta herečka, jak si nevěděla, je to Jessie Buckley?
1: Je.
0: Tak jo.
1: No, to je úžasná.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Kaluči,

0: tančíme a neustále tady se Sárou tančíme na Bilderbuch Push Reality, no a Push Reality, to jsme dneska dokázali, no pushnout realitu jsme dokázali dneska se Sárou zcela určitě, jako vždy.
1: Já jsem si u tohohle songu teda vzpomněla na karaoke v rámci Vejvých narozenin, protože takovýhle pecky pouštěl Kas Vladyka, a.k.a. Just Karen.
0: Ano.
1: A on přijde dneska na On Air.
0: Je to pravda, bohužel se tady společně nepotkáme, protože ještě nás dělí ten časový úsek On Airu, který po nás hnedka ten úsek převezme Eliška Soukupová, na tu se samozřejmě také moc těšíme, už za malou chvíli jí tu snad přivítáme, no a potom tedy od 15 hodin On Air s Kasem Vladykou.
1: No a pokud byste je chtěli vidět a slyšet dohromady, tak určitě poslouchejte jejich skvělý hot podcast Pod. No a pokud byste je opravdu chtěli...
0: Ty jsi básnířka, Sáro, to je neuvěřitelný.
1: Já myslím, že mi to dneska úplně nejde, ale snažím se.
0: Já jsem nadšen.
1: Ale pokud byste je chtěli vidět naživo, tak na Prague Pride, které proběhne od 3. do 9. srpna, tak tam nabídne vystoupení Kevu z Rádia Wave, ale taky na Yellow Stage uslyšíte, uvidíte podcast Pod.
0: No výborně.
1: Kuba je tady úplně roztančený, on mě skoro neposlouchal, on už jenom tančí a užívá si toho Wavyho playlistu.
0: Protože víš, Sáro, já už se teď těším, až skončíme, já se vyspím a zítra ráno se s tebou zase na ty 3 hodinky uvidím. A je to tak, milé posluchačstvo, zítra znovu, tento týden už po 3. ráno se Sarah a Jakub.
1: Co může být lepšího, viď?
0: Ledacos, ale nic lepšího nemáme.

0: Čas se nachýlil, Sáro, je to tu. Konec.
1: Zatlač slzu.
0: Zatlačuju slzu. Otázka, jestli je to slza štěstí nebo smutku, ale samozřejmě, že je to smutku. Ale není tak velká, protože zítra se zase uvidíme zde v proskleném studiu.
1: Přátelé, my se s váma loučíme. Právě jste zažili, doposlouchali 180 minut, 3 hodiny se Sarah Slavíčkou a Jakubem Vinařickým. My jsme si to dnes moc užili. Myslím, že jsme si spolu, Kubo, zase to středeční ráno, dopoledne, který může být trošku těžký, stejně tak jako možná všechny rána, tak jsme si to hezky zpříjemnili. Zasmáli jsme se velmi. Od srdíčka, mě úplně bolí bříško z toho.
0: No jo, jestli ty si něco nejedla špatného.
1: Ne, jenom jsem se tady smála s tebou.
0: Tak to je dobře. No a doufali jsme, že se s náma bude smát v tuto chvíli už i Eliška Soukupová, zatím to ale není, ale již brzy převezme.
1: Ve vašich přijímačích.
0: Přesně tak, již brzy ve vašich přijímačích. Tím bych to ukončil a děkuji, Sáro, za dnešní moderaci. Těším se zase zítra.
1: Já se taky těším zítra a mějte se krásně, mějte se fanfárově.
0: Pa, pa.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme. Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Focus, focus! The journey has just begun. No time for the women.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

Vina na Oak a track Island of the Sun. Já si troufnu říct, že takovým ostrovem slunce je teď i Česká republika, nebo možná i celá Evropa, s vlnami vedra, která nás sužují a někoho možná těší. Ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásnou středu 24. června, je 11 hodin a 7 minut a začíná zatím ještě dopolední on-air vysílání se mnou. A to společně odpálíme americkou hudebnicí Fushay, která v následujícím tracku alespoň pomyslně cestuje po New Yorku, což je takový malý spoiler, kdybyste si pustili videoklip ke skladbě Drive, a zároveň cestuje i trošičku napříč hudebním spektrem. Moc si to užijte.

0: Na Faerských ostrovech se opět rozhořela diskuze o kontroverzním lovu kytovců známém jako grindadráp. Jak tradice funguje, proč ji místní hájí a proč proti ní dlouhodobě vystupují ochranářské organizace? O situaci mluví v podcastu Podhoubí s Majou Kořenovou český dobrovolník organizace Sea Shepherd Lukáš Matějíček. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích, ale teď si z tohoto dílu dáme společně krátkou ukázku.
1: Nám se při tom prvním lovu toho 4. května podařilo dostat do toho přístavu, kde vlastně byly ta jednotlivá zvířata připravená k rozbourání. Na Faerských ostrovech existuje organizace, která se zabývá výzkumem kytovců a vodních živočichů. Oni z těch zvířat odebírají vzorky, většinou jsou to kusy čelistí, oči, části ploutví a podobně, které potom analyzují. A vlastně celý ten proces trvá někdy i přes 10 hodin. A nám se v jeden moment v brzkých ranních hodinách podařilo do toho přístavu dostat, abychom ty jednotlivá zvířata spočítali. V tom přístavu jsme našli i kontejner, ve kterém právě byla schována mláďata, ať už nenarozená nebo čerstvě narozená. A to byl pro mě asi nejintenzivnější moment, kdy jsme přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru visela malá ocasní ploutev dost pravděpodobně nenarozeného mláďata.
2: Poslouchej Podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na Rádiu Wave.

0: Asi 5000 lidí se v neděli 21. června vydalo na pochod hrdosti v Kyjevě. Podle organizátorů jde o nejvyšší účast od začátku ruské agrese v roce 2022. Pride se v ukrajinské metropoli koná téměř každý rok. Pochod sjednotil LGBTQ+, lidi, vojáky, veterány, aktivisty, za lidská práva, diplomaty, veřejné organizace a spojence z celé Ukrajiny. Uvedli pořadatelé ve svém prohlášení podle serveru Kyjev Independent. Queer komunitu svou účastí podpořila například i kanadská velvyslankyně Natal Kacmoc. Myslí si, že je důležité stát při Ukrajině. Ukrajina totiž usiluje o rovnost na frontě a vede velmi tvrdý boj a mezi bojujícími na frontě jsou i členové queer komunity, uvedla. Akce trvala asi 2 hodiny a skončila v momentě, kdy Rusko na ukrajinské hlavní město zahájilo dronový útok. Tuhle a nebo i jiné novinky ze světa si můžete přečíst na našem webu wave.cz v sekci Wave News.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Staníku pojď, kočár čeká.
3: My vás máme celkem v merku.
4: Ano.
3: Jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
5: Zdravím, jsou druhý umělce.
6: Je zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
3: Jste hodně společenský.
7: Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
8: Slyším.
9: Hrdinka práce poprvé.
10: Stop. To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte?
11: Přesu.
12: Filmová retrosérie Volha. 2. července na ČT1 a v i vysílání.

0: 11 hodin a 38 minut, ladíte rádio Wave, zdraví vás Eliška Soukupová a naproti mě už sedí Anička Gažiová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Anna je tady velmi záměrně a to z toho důvodu. Já se nemůžu přestat smát, protože já už vím, o čem si dneska budeme povídat. My si totiž dneska přečteme tady společně takovou novinku ze světa, která by mě fakt nenapadla, že se bude konat. Tak Ani, čeho se týká?
1: Týká se toho, že jeden z velkých seznamovacích portálů vyhlásil výběrové řízení na pozici s názvem Chief Breakup Officer, tedy jakéhosi úředníka pro rozchody.
0: Já to miluju, to je geniální. No a tak prosím tebe, tak než mi teda řekni, co to bylo za server a co je k tomu vedlo?
1: Jde o společnost Dating.com, která tím reaguje na trend, který asi všichni známe, nebo jsme o něm aspoň slyšeli, tedy trend takzvaného ghostingu, vymlčování protějšku na konci vztahu. Jeden z partnerů se rozhodne, že vztah ukončí, nicméně druhému o tom neřekne a pouze přestane odpovídat na jeho zprávy, jakékoliv pokusy o kontakt.
0: Kdo to nezažil, ať hodí kamenem. Ano.
1: No a tenhle ten úředník pro rozchody, vlastně náplně jeho práce bude taková, že bude ukončovat vztahy za uživatele téhle aplikace, kteří se k tomu sami nedokáží přimět, tedy bude psát rozchodové zprávy a pak reagovat na odpovědi té protistrany, toho protějšku.
0: To je geniální, takže jak je to tedy myšlené? Je to myšlené tak, že já když budu mít tedy pocit, že bych ráda někoho vyghostovala, tak povolám tady toho úředníka na rozchody a jenom tam zakliknu, pojď tohle to ukončit, jo?
1: Myslím, že to je tak. Ten server vlastně zaměstnává i psycholožku, která říká, že je to lepší, že to rozhodně není ideální, ale je to rozhodně lepší, než kdyby došlo k tomu ghostingu právě, protože ta strana aspoň bude mít dostatek informací pro to, aby ten rozchod začala pak zpracovávat. Podle té psycholožky samozřejmě ideální je, pokud se k tomu přiměje partner sám a poskytnete druhé straně dostatek informací i nějaké další informace, které ten úředník třeba sám nemusí vědět.
0: Takže tedy i ta psycholožka, která s nimi spolupracuje, naznala, že je výhodnější zaměstnat člověka na pozici rozchodový profesionál, než tedy edukovat lidi v tom, že by měli ve vztazích komunikovat.
1: Je to tak, když už to dojde vlastně do téhle fáze. Ona říká, že lidé nikdy neměli rádi obtížné rozhovory a ty moderní technologie jim pouze umožnily se jim efektivněji vyhnout. A samozřejmě člověk je zodpovědný za to, co sám dělá a vlastně to pro něj podle té psycholožky může být i nějaká možnost růstu, že si při využití tady té služby uvědomí, že by sám na sobě měl pracovat a potom třeba v dalším vztahu už tuto službu potřebovat nebude.
0: To je zajímavý myšlenkový vzorec. Já se přiznám, že v moment, kdy si objednám někoho, aby mi třeba ostříhal vlasy a nabarvil je, tak já díky tomu nedojdu k nějakému duševnímu zjištění, že příště bych si mohla obarvit sama. Spíš jenom zjistím, že wow, super, další věc, kterou musím dělat sama, jo, a tak dále, když potřebuju, nevím, umýt auto a tak dále, tak si nedovedu úplně představit, že by, nebo na tebe by to platilo, myslíš, tento způsob výchovy?
1: Já si myslím, že bych byla v tom dost podobná jako ty. Oni vlastně i ty servery, které o tom píší, uvádí, že to bude zřejmě fungovat velmi individuálně, že záleží na tom, co za člověka to bude, jak moc emočně bude zralý a podobně, jestli bude mít nějakou ochotu v tomhle směru na sobě pracovat a tak, ale že to může vést prostě k oběma reakcím. K té, že ten člověk to už úplně vypustí, anebo že právě se rozhodne, že pro příště by chtěl tyto situace zvládat sám lépe.
0: A bavíme se o živém člověku, nebo to bude nějaký AI bot vycvičený na rozchody?
1: Bude to živý člověk, který dokonce bude mít měsíční plat 3000 amerických dolarů, téměř 65 tisíc korun.
0: No tak ale, přátelé, v tom případě já měním kariéru.
1: Bude to práce z domova vzdálená a bude to prakticky spočívat právě jenom v tom odpovídání na ty zprávy.
0: Dobrý, tak já beru zpátky, je to výborný nápad. Potom tě poprosím, Ani, abys mi poslala nějaký formulář, kde se můžu přihlásit o tuto práci, protože to zní úplně geniálně se začínajícím létem. Tak jo, pokud vás podobná věc třeba zaujala, nebo si říkáte, ty jo, chtěl bych si dozvědět něco jiného ze světa, anebo tady od nás České republiky, tak rozhodně zaměřte na náš web wave.cz a po levé straně najdete sekci Wave News, kde najdete ať už takové normálnější zprávy nebo takové pikantnosti, jako je třeba tahle. Tohle byla Anna Gažiová, děkuji moc, že jsi na nás udělala čas.
1: Taky děkuji.
0: A teď už novinka Rose Gray a Clap to Your Arms.

0: Nudu? Raději elektrický šok. Podle známého výzkumu si mnoho lidí raději dá elektrický šok, než aby byli 15 minut se svými myšlenkami. Proč je nuda tak nepříjemná? A nedá se na ní náhodou dívat nějak jinak? O tomhle tématu si budeme společně s Lucí Zajdou, moderátorkou, která pro vás připravuje pořad Nádech, povídat po 12. hodině na rádiu Wave. Teď je ale 11 hodin a 53 minut. Zdraví vás Eliška Soukupová. A čeká nás do konce vysílací hodiny ještě třeba Emily Jasina anebo kapela Květy.
1: Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
5: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
6: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byla Niva a skladba Sirens. 12 hodin a 7 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásnou středu 24. června a teď už nás čeká novinka v našem playlistu a to je české elektropopové duo Media Service, které vydává nový projekt Knickers. Projekt představuje 5 tracků a 2 skity, které volně navazují na předešlé album Mikey is the Last Word z roku 2025. Nicméně my si teď z tohoto projektu dáme skladbu Sleepover. You know.

0: Nudu? Raději elektrický šok. Podle známého výzkumu si mnoho lidí dá raději elektrický šok, než aby byli 15 minut se svými myšlenkami.
1: Nuda má spoustu podob a je pozitivní i negativní. Já jsem prostě zastánce toho přístupu, že veškeré emoce, mezi které nudu můžeme i počítat, tak mají svoji pozitivní i negativní složku, řekněme. Jo? Záleží na úhlu pohledu. A v okamžiku, kdy my se nudíme, tak to neznamená, že mozek nepracuje. Jo? To je taky důležitý. Jo? On není najednou jako mrtvej ten mozek. Jo? A náš mozek pracuje neustále. Akorát on sklouzne do takového jako defaultního módu a v tom defaultním módu vlastně si přemýšlí sám pro sebe, začne vytvářet nějaký nový myšlenky, začne produkovat nějaký nový nápady, který by mohly být jako smysluplný s ohledem na náš život a tak dál. Začne být vlastně jakoby kreativní a podobně. Takže chvíle nudy jsou vlastně jak negativní, tak pozitivní. Negativní v tom, že prostě nás tak jako rozčilujou, že jo, že pojď něco dělat. A pozitivní jsou v tom právě, že nás motivují v tom, pojď něco dělat. Stejně tak jako tělo potřebuje cvičit, tak mozek potřebuje cvičit a mít nějakou stimulaci. Ale vedle toho potřebuje taky odpočívat, jo? A odpočívat v tom smyslu, že necháte vlastně ten mozek jako vyklusat. Pro ten mozek je mimořádně jako důležitý, aby právě měl ty chvíle nudy, ale ty uspokojivý nudy. Lidi, kteří málo kdy se nudějí, tak zároveň říkají, že si z té nudy umějí udělat vlastně odpočinek. Takže v té frontě na tom úřadě, kdy už tam čekají jako druhou hodinu a potřebují to, tak to nevnímá jako nudu, ale ty jo, já mám čas pro sebe, jako kdy mě nikdo nebude otravovat. Takže je to svým způsobem luxus si to dovolit, si to dopřát a zároveň je to výzva si to dovolit a dopřát. Jo? Ono je to přece jenom trošičku jako ohrožující, nebudem si hrát na to, že ne, jo? Ale ono je to ohrožující z nějakého důvodu, protože prostě má to potenciál k nějaký změně. Jo, má to potenciál k nějakému nápadu. Má to potenciál k něčemu, abychom něco vytvořili. Má to potenciál k tomu, abychom s něčím sekli. Dopřejte si ten luxus, jo. Ono ze začátku je to těžký, ale jako mozek se dá úžasně nacvičit. Jo, jako tím, že to budeme jako trénovat, tak ze začátku nám to přijde hrozně komplikovaný, ale slibuju, že za 14 dní vás to ani nenápadne, že to byl pro vás někdy problém.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dovolená, zlomek jednoho léta, starost i meta je dovolená, zpíval pan Ulm a v podobném hesle se nese i aktuální epizoda Slejváku. Tu byli Vilma s Mírou nuceni přetočit právě z důvodu, uhodli jste správně, dovolené. Rychlodíl nabídne recenzi nového alba Evy Farné, teaseru na Šrika pětku či divadelní antityp. Slejvák laďte už dneska v 18 hodin.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Happy New Year a Let's Eat Grandma ve vysílání Rádia Wave. A teď už je novinka Olivia Rodrigo a Robert Smith a jejich novinka What's Wrong With Me.

0: 12 hodin a 51 minut, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásnou středu 24. června a když budete ladit Radio Wave ještě dál, tak vás čekají třeba Cosmetic Institute, Jessie Ware a nebo za malou chvilku Earth Eater.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

až do úsvitu. Laserem v očích propodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi, ať

Tohle byla Jessie Ware ve vysílání Rádia Wave. Je 13 hodin a 7 minut a vyladíte odpolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou. Přeju vám krásnou středu 24. června. A dneska má mimochodem svátek Jan. Já jsem tady našla v takovým postarším zábavným kalendáři napsáno, že na svatého Jana se otevírá k létu brána. Nevím, jestli i tento starší kalendář byl psán v době, kdy jsme věděli, že se žene El Niño a že tady máme globální oteplování a že o víkendu hrozí teploty, které sahají ke 40 stupňům. Každopádně možná je to pravda, možná ne. Tímhletím se třeba rozhodně nezaobírá v následující skladbě Vince Staples. Skladba Cotton, kterou si za chvilinku poslechneme, je z jeho 7. alba Cry Baby. Mimochodem, když se nějaký rapper rozhodne natočit rockovou desku, většinou to dopadá jako průšvih, ale Vince Staples tady dal jasně najevo, že výjimka potvrzuje pravidlo.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Kolem a kolem je všechno v pořádku, nic se nemění. Vždyť nejsem jediná, kdo

0: Fasáda plná odlepující se folie, břešťanový mušketýr a budova, která se třese, když v ní poskočíte. Pragrovy kostky toho skrývají víc, než se zdá. Štěpán Bartl, vedoucí kempu, nám v nejnovějších fasádách prozrazuje, co se s ikonickou budovou stane a kam se kemp přestěhuje. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas, ale teď už ukázka z této epizody.
1: Já tady prozradím možná ne úplně veřejnou nebo tak známou informaci, a to je, že ty si vlastně i název kemp vymyslel a jsi jeho takovej tatínek, vlastně by se dalo říct. Tak co pro tebe vlastně tohleto stěhování, který teďka nastane, znamená?
2: Jo, ten název jsem vymyslel a těch tatínků má kemp samozřejmě mnohem víc. Počínaje tady Adamem Gebrianem a Švejdou a Boháčem a dalšími. Ale je to samozřejmě konec jedné éry a je to nostalgie docela brutální i pro mě, protože já tady pracuju už asi 11. rokem, to znamená, že opravdu u toho procesu, pamatuju si, když byl IPR bez kempu a teďka samozřejmě celou tu etapu, kdy jsme ten prostor zabydlovali a báli jsme se, jestli se někdo bude chodit, jestli to vůbec bude zajímat, co ten kemp, nebo co to plánování ve městě znamená, a teď můžeme říct, že to lidi zajímá a určitě víc než před těma 10 rokama, takže je to velká nostalgie a samozřejmě ale se těšíme i na tu novou kapitolu, ale pak i zase na ten návrat do těch zrekonstruovaných kostek, které se to opravdu zaslouží.
1: No a máš třeba nějaký ty úplně fun fact o téhle budově, protože si myslím, že ji znáš jako své boty, jsi tady skoro každý den, tak co je na ní třeba zajímavého?
2: Tohle je známá informace, ale když se ta budova stavila, tak ona jako jak je zavěšená, tak se vlastně docela jako hýbe. Jo? To znamená, že už když ji stavili, tak se dělali legraci z Pragra, že když prostě na jedné straně, na jednom rohu vyskočilo prostě 10 dělníků, tak mu to na druhé straně budovy rozlilo kafe. My jsme to několikrát zkoušeli tady s kolegama v kempu, opravdu to tak funguje.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnešní buchty budou o tom, jak správně běhat a taky o tom, co poradit polámanému bramenečkovi. Hostem Ivany a Zuzany byl Ondřej, který se věnuje rehabilitaci a působí v oblasti tělovýchovného lékařství. Proto se ho buchty ptali na to, co by dělal, kdyby se polámal mraveneček a věděla to celá obora, a zavolali k němu z pozice doktora. Ondřej řekl, že sice není mudr, ale nějakou radu ze sebe přece jen vysypal. Ale probrali toho nakonec ještě mnohem víc. Co všechno, to si poslechněte dneska v 19 hodin.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 13 hodin a 42 minut a já mám pro vás připraveno pár tipů, kam a na co můžete jít dneska do kina. Pokud jste v Ostravě anebo v okolí, tak zaměřte do ostravského minikina. Tam vás totiž dnes večer v 19 hodin a 30 minut čeká film Přísahám, že za to nemůžu. Teď se podíváme do Hradce Králové, konkrétně do kina Biocentral. Ve 20 hodin můžete zajít na projekci filmu Posedlost a od 20:30 zase na film Den odhalení. Do pražského kina Aero vás můžu pozvat v 18 hodin na film Šťastní spolu a ve 20 hodin a 30 minut zase na projekci snímku Není král jako král. Vrátíme se ještě do Brna a to do kina Art. Tam vás již odpoledne v 15 hodin a 30 minut čeká snímek Die My Love a ve 20 hodin a 30 minut vás tam čeká Co nám zbylo z lásky. Ještě jednou brněnské kino Art.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Skladba Pillow Fight právě doznívá na vlně Rádia Wave, je 13 hodin a 52 minut a jak jste už možná slyšeli, začíná El Niño. Podle meteorologů bude letos extrémní, dokonce možná i nejsilnější v historii. O tom, proč v této době téma klimatických změn mizí z veřejné debaty, hovoří host pořadu Impact Daniel Kortus. Adela Šponerová se s ním povídala v nejnovějším díle pořadu Impact a my si právě z něj dáme docela tematickou ukázku předtím, než nás tento víkend čekají tropická vedra, která budou dosahovat skoro až 40 stupňů Celsia krátce po 14. hodině. No ale teď je teprve 13 hodin a 53 minuty a nás dokonce této vysílací hodiny čekají třeba Dean Blunt a nebo The Valentines.

Kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Jenom láska nás teď může zachránit. Tak já doufám, že máte lásky dost, pokud jí nemáte dost třeba v nějaké mezilidské rovině, tak snad jí máte dost například v té hudební rovině, protože já nevím jak pro vás, ale pro mě hudba rozhodně láska je. No a proto, aby jsme tady té lásky měli ještě o trošičku víc, tak si teď trošičku podíváme na novodobého boha moderní elektroniky, jehož sláva v podobě Skrillexu na novém albu ukazuje, proč je i po více než 10 letech na scéně stále relevantní. Takže teď Skrillex a track se spoustou spoluprací, mezi nimiž například Tracy, Taichu, Anita B. Queen a mnozí další a track Drunky.
1: Drunky. Yeah.

0: si poslechneme ukázku z nového dílu pořadu Impact. Začíná El Niño. Podle meteorologů bude letos extrémní, dokonce možná nejsilnější v historii. O tom, proč v této době téma klimatických změn mizí z veřejné debaty, hovoří host Impactu Daniel Kortus. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích, ale teď už krátká ukázka.
1: Já věřím tomu, že se to jako neodkloní a ten svět klimatickou změnu bude řešit, protože kdyby jsme ji řešit přestali, tak ty dopady na ekonomiku, na zdraví nás všech budou dlouhodobě mnohem horší než jakýkoliv snahy o tu dekarbonizaci právě. Postupně dojde, kdybych měl uvést nějaký konkrétní příklady, tak dochází ke zvyšování nebo k růstu hladin oceánů. S tím, jak se začnou zaplavovat přímořské oblasti, bude docházet k migraci lidí, bude docházet ke změně extrémních projevů počasí, to ovlivní nějakým způsobem třeba i úrodu, kterou budeme schopni mít. Můžou se zvyšovat ceny potravin, to může vést paradoxně pak k nějakým taky válečným konfliktům, pokud prostě na zemi nebude, řekněme, dost jídla, dost vody, dost místa, tak ta klimatická změna může být vlastně katalyzátor. Proč je potřeba tu klimatickou změnu řešit, takhle to můžu říct, je, že ona sama je katalyzátor nějakých socioekonomických problémů. Ona sama může být katalyzátorem nějakých válek, který teďka ještě kvůli klimatické změně nejsou, ale v budoucnu rozhodně být můžou. No. Takže odsouvat tu na druhou kolej opravdu není dobrý nápad. Nicméně myslím si, že právě lidi jako motoristé na ministerstvu životního prostředí nebo Donald Trump v Americe na tu klimatickou změnu upozorňují úplně jinak, než by ve skutečnosti chtěli. A že vlastně možná díky nim se to opravdu začne řešit a díky nim se lidi uvědomí, že to problém je.
2: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dovolená, zlomek jednoho léta, starost i meta je dovolená. Zpíval pan Ulm a v podobném hesle se nese i aktuální epizoda Slejváku. Tu byli Vilma s Mírou nuceni přetočit právě z důvodu, uhodli jste správně, dovolené. Rychlodíl nabídne tak recenzi nového alba Evy Farné, teaseru na Šreka pětku či divadelní antityp. Nenechte si ujít nejnovější Slejvák dneska v 18 hodin.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 14 hodin a 39 minut a já mám pro vás pár tipů, kam můžete dneska zajít za živým hudebním zážitkem. Nejprve mrkneme do Brna, a to do pověstného kabinetu Moose. Tam vás dneska čeká hardcore kapela z Bristolu Knives společně s hosty. Začínají hrát už ve 20 hodin. Teď se podíváme do Prahy, konkrétně do klubu Café v lese. Tam vás čeká Johnny Majestic, tedy glamrockový hudebník z Prahy. Společně s ním jako support zahrají Pokoj 25, což je jednočlenný hudební projekt z Prahy, působící přibližně 7 let a jedná se o takový okrajový rapový formy s nerepovým obsahem. Takže koncert Johnnyho Majestica společně s Pokoj 25 v Café v lese dnes v 19 hodin a 30 minut. V Praze zůstaneme a tentokrát se přesuneme jen o kousek vedle do Atria Žižkov. Tam vás čeká poslech alba Snake Crawling Up a Broader Ladder, které vychází 31. května, neboli vyšlo 31. května u vydavatelství Animal Music. Koncertní podoba tohoto alba zve posluchače, tedy vás, do prostoru mezi bděním a snem, kde hudba působí jako jemný obřad proměny. Dnešní koncert Václava Havelky a jeho hostů, spojený s křtem tohoto alba, vás čeká ve 20 hodin v pražském prostoru Atria Žižkov.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Slova připravené čtvrtý den. Čekala si jeho let. Nepřijde.

0: 14:47 a pode mnou dozývá Katarzia společně s Cirklaputika skladba High End. No a přede mnou se rozeznívá Kačenka Rádia Wave, Kája Vladyka. Kačenka, to je jakoby taková kulturní reference na jeho nádhernou košilku. Ahoj.
1: Růžová košilka se žlutými kachničkami.
0: Je to tak? A nebo mám spíše říct, hey mate.
1: Hi mate.
0: Protože Kája se právě vrátil z Londýna.
1: A je, tak proto už to chápu.
0: To by to nedošlo, ty jsi nepoznal můj britský přízvuk, Kájo.
1: Trošku to můžeme workshopnout, ještě Eli nevadí.
0: No to nevadí. Tak nevadí. Řekni nám takové první dojmy, co by nás, co tě trklo do nosu, když jsi přijel teď do Londýna na svůj krátký výlet.
1: Bylo tam moc hezky, bylo tam taky teplo, což je v Londýně hezké, že jo, protože jsme zvyklí, že tam více prší. Jsem tam třeba seděl v parku s knížkou a s časopisem a taky jsem viděl krásnou divadelní show s Jinx Monsoon v hlavní roli od Judy Garland.
0: Wow.
1: Velká legrace, takže kultura, sluníčko, trošku i ten malý večírek, no.
0: I večírek byl. No a ta kultura, byla to spíš nějaká komedie, nebo jsi si pláknul?
1: Oboje, což je nejlepší, to mám nejradši.
0: To je geniální. No.
1: Tak to má být, tak to mám, což je tak trošku život, že jo, Eliško, co si budeme povídat?
0: Myslím si, že život nás dvou, rozhodně ano. No a když jsme tady takhle v téhle krásné dvojici, tak asi nemůžeme jinak, než pozvat posluchačstvo Rádia Wave k poslechu podcastu Pod.
1: Ano.
0: V sobotu, co nás čeká teď v sobotu? A já už
1: Nejdřív bych pozval k poslednímu dílu s Vratislavem Maňákem, úžasným spisovatelem.
0: Ano, co ještě
1: můžete. S Wittgensteinem v gay sauně, no a tenhle týden si budeme jepovat jenom my dvě, tak jako jak to máme nejraději. O tulení.
0: Mazlení. Ten díl se pracovně jmenuje Mazlení, ještě nevíme, jak ho pojmenujeme, ale je to vlastně nejen o tom, že my dva se rádi mazlíme, ale o tom, jak důležitý vlastně lidský dotek je.
1: Přesně tak, i takhle v létě, když se třeba k sobě úplně lepíme celý, když je horko a potíme se, tak je to pořád důležité. Jako mě to nevadí, se trošku.
0: Zacpěte si nos a hezky se pomazlete. Tak jo, loučí se s vámi Eliška Soukupová.
1: Ahoj, Eliško.
0: A tady až do 18 hodin s vámi bude Kája Vladyka.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

They can't be like,

0: Na Radio Wave dohráli Yacht Club a Spiltep a je čas na trošku kafíčka. Jak si uvařit nejlepší kafe na cestách, to se dozvíte v novém díle cestovatelského podcastu Casablanca. Hostem Kafablanky je brněnský kavárník a milovník dobré kávy Jan Židů, který vypráví o cestách obytnou dodávkou do Alp, na sever Evropy, ale taky o velkém kávovém překvapení jménem Filipíny. Celý díl si poslechněte na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukávka.
1: Asi taková poslední nějaká delší cesta, což počítám, když je to delší než týden, tak jsme byli letos v únoru na Filipínách.
2: Měla ta cesta nějaký konkrétní kávový záměr nebo vůbec?
1: Myslím si, že to byla jedna z cest, kdy jsme si fakt řekli, že kafe nebudeme vůbec řešit, protože jsme tak nějak jako a priori předpokládali, že tamto kafe asi nebude nic moc. Nedělali jsme si žádný hluboký průzkum, ale Filipíny nejsou úplně lokalita, do které by člověk jezdil za kafem jako některé jiné asijské země. No a vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy, protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
2: Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
1: Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně, ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob. To znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalejete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy. Člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
2: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě. Uh-huh. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
1: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový, prostě vypadá to jak taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe, někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako stoprocentní. A tomu se vlastně ty pražiny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle, používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat, prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
3: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: To byla Sosin s Bengříkem Sex Collabo a já už pro vás mám pozvánku za dnešní 19. hodinou a premiérovým dílem podcastu Buchty. Tentokrát o tom, jak správně běhat a taky o tom, co poradit polámanému mravenečkovi. Hostem Ivany a Zuzany byl totiž Ondřej, který se věnuje rehabilitaci a působí taky v oblasti tělovýchovného lékařství. Proto se ho Buchty ptali na to, co by dělal, kdyby se polámal mraveneček a věděla to celá obora. A zavolali ho k němu z pozice doktora. Ondřej řekl, že sice není mudr, ale nějakou radu ze sebe přece jenom vysypal. Poslechněte si ji v Buchtách dneska v 19 hodin.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

15 hodin 36 minut na rádiu Wave doznívá disco královna Jessie Ware Free Yourself. Před námi je novinka od Kelsey Lou s názvem Cutting Off the Head of a Ghost. Hned potom domácí scéna Weirdsky a Toyota Vangelis, no a hned potom Sophie and the Giants.

0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: Je přesně 3:15 na rádiu Wave doznívá Sophie and the Giants, Don't Ask Me to Change. Ještě než nám odbije 16. hodina, tak si dáme Anu Vaverkovou, Generion a Shake, Binky nebo Oberhofer. No a hned po čtvrté na vás čekají Janelle Monáe nebo domácí pecička od Mata 213. U mikrofonu je pro vás až do 17:30 Kas Vladyka.
1: Yeah. Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
2: Quest.
3: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
4: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: To byly Django Django a Charlotte Gainsbourg a teď si poslechneme ukázku z nového dílu série Bedny. Hostem je český výzkumník v oboru AI Maty Boháček. Jak se umělá inteligence liší od té lidské, na to vám odpoví právě Bedny. Celý díl jdete na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Gary mi v rozhovoru řekl, že by mladým vědcům poradil soustředit se na takzvaný alignment, tedy hledání řešení, jak do umělé inteligence zabudovat lidské hodnoty, či alespoň jednání, která jsou s nimi v souladu. Souhlasíš s tím a vnímáš okolo sebe tohle jako téma? Pokud mají ti, kdo si myslí, že AI ve skutečnosti nevnímá svět tak jako my lidé pravdu, je vůbec možné, aby taková technologie sdílela naše hodnoty s námi? Je tohle něco, co vnímáš ty a tvoje okolí na Stanfordu jako téma?
2: Je to dobrá úloha, jako alignment, ale určitě to není jediná úloha, která je zajímavá. A myslím, že těch úloh naopak je právě velká řada, které se dnes jako schodnilo nevěnuje. Možná teda začnu u toho alignmentu. Ten alignment jako takový, jako obor nebo jako nějaká disciplína v rámci AI, už se vlastně řeší jako další dobu a vlastně často byl nějak jako skloňovaný předtím, než vlastně jsme tady měli ty dnes velmi mocné a vlastně schopné modely typu ChatGPT a to, co následovalo potom. Ta úloha jako taková je podle mě relevantní. Myslím, že to, že ty modely nemají stejnou zkušenost jako my, jako lidé, neznamená, že nemůžeme do nich nějak zabudovat nějaké preference nebo nějaké tendence, které my jakožto lidé chceme, aby ty modely měly. S tím, že to není jenom o tom, že můžeme zabudovat do nich ty hodnoty, co aktuálně máme, ale můžeme být trochu jako aspirační. Není důvod si neříct si vlastně, OK, tady naše jako společnost, ať to je česká společnost nebo americká společnost nebo jakákoliv společnost nebo země nebo kontext, ať je naše realita jakákoliv, tak vlastně můžeme mít nějaké jako aspirační hodnoty a nějaké principy, pro které bychom chtěli se řídit a to můžeme té AI vlastně dát jako nějaký kompas a může být vlastně trochu jako lepší, než by v nějakých ohledech. Tím jako nechci říct, jako, že bude nutně, naopak vlastně je to o tom, kdo bude mít tu kontrolu nad tím alignmentem na tu definici vlastně těch priorit pro tu AI. Pár věcí k tomu. První je ta, že dneska, jak v akademii, jak ve výzkumu na univerzitách, tak vlastně jako v těch firmách, ať to je OpenAI, Google, Anthropic, tak všude je dnes alignment vnímaný jako nějaká bezpečnostní disciplína. Že alignment dneska znamená primárně vyhnout se těm negativním typům chování. Je to třeba vytváření dětského porna nebo třeba nějaké jako hate speech, takovéhle jako typy věcí, které ty modely sami od sebe defaultně by dělali, tak my nechceme, aby dělali, nebo ty firmy si řeknou, OK, to je špatný využívání toho modelu, to nechceme. Ten model vlastně alignují, nebo ten model vlastně přinějí, aby tady ty typy úloh nedělal. A kromě tady těch očividně prostě jako negativních use caseů, to může být třeba i nějaká více subtilní tendence, nějak preferovat třeba jisté profese, jisté etnicity, jistá pohlaví, tak podobně, že tady to všechno jako by tendence toho modelu jako nějak se snaží ti lidé vlastně jako nějak jako nadefinovat nebo nějak korigovat. Ale co chybí za mě, nebo co vlastně dnes ten výzkum ani vlastně jako praxe neřeší, je nejenom definovat si, co nechceme a vlastně o toho jít dál, ale vlastně co chceme, co vlastně jsou to jakoby aspirační hodnoty. To dneska se neřeší moc a ani vlastně jako technicky proto nemáme tu infrastrukturu. A za mě ten primární důvod pro to je asi to, že to je těžší než ten bezpečnostní alignment. S tím, že říci, že tvorba dětského porna nebo tvorba nějakých jako deepfakeů nebo třeba skemů, že to je negativní, tak to se shodneme na tom asi jako, ať jsme jakéhokoliv jako přesvědčení politického nebo jsme z jiných kultur, z jiných zemí, ale podobně to jako jsou věci, co jako většina lidí sdílí napříč různými kontexty. Ale to, jak třeba odpovědět na otázku, OK, teď jsem ve velmi složité jako životní situaci, třeba prostě můj partner, partnerka prostě mě třeba jako povedla, co mám dělat? Mám se rozvíst, mám jít zpátky k rodičům, co mám dělat? Tak no, pokud jsi prostě jako křesťan, tak máš jako nějaký vlastně jako typ odpovědi na ty věci, jsou lidi, jsou ateisti, jsou lidi, co mají jako nějaké jako jiné přesvědčení úplně jako z jiného důvodu a těch jako typů odpovědí na tady ty otázky je velká řada a je daleko těžší říct, co vlastně je ta správná odpověď a ono vlastně jako není asi jedna správná nebo skoro určitě není jedna správná a bude jich mnoho a schopnost toho modelu vlastně nějak jako komplexně pracovat s tím kontextem a pluralitou bude klíčová a to dneska vůbec jako nikdo neřeší, nebo to vlastně jako je tam jako velmi jako opomíjeno. Takže to za mě jsou jako zajímavá témata v rámci alignmentu a to určitě myslím, že jako je super téma řešit jako malý vědec na pětkyně, ale těch témat je daleko víc, to, že dneska tady prostě máme problémy s alignmentem je určitě jako velký challenge, ale je spousta oborů, které byly úplně jako nedotčeny zatím AI a kde je hodně low hanging fruit, že vlastně jako hodně potenciálu AI využít velmi produktivně, velmi eticky a opovědně a zároveň vlastně jako hrozně jako mocně a vlastně jako efektivně. A příkladem toho, kdy už vlastně se to jako podařilo, může být medicína nebo třeba jako biologie, kde vlastně všechno prostě od jako AlphaFold po hledání nových léků a vakcín a tak se vlastně dělá už vlastně za pomocí AI, je to daleko rychlejší a je to super. Tak tady ten typ vlastně jako zefektivnění různých vědních disciplín A nejenom jako technických a vědeckých, ale třeba jako humanitních, podle mě jako čeká na objevení. Takže jako já, pokud bych ho jako dneska mladý vědec vědkyně nebo prostě profesionál nebo vlastně jako aspirující student, co chce dělat něco nového, tak bych přemýšlel spíš jako nad tím, ne že kam jít v rámci AI, kde vlastně jako v rámci AI se uplatním, ale spíš jako OK, co mě baví, co je vlastně jako můj nějaký jako hlavní jako cíl nebo nějaký jako směřování do posud a jak s AI pracovat produktivně, odpovědně a nechat se vlastně jako akcelerovat jako tu AI. Takže to je nějaký můj aktuální pohled na věc.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme přesně 5:30 ve středu 24. června a já už pro vás mám tipy na kina dneska po celé republice. Začínáme v Ostravě, a to minikinem, kde můžete dneska vidět britské životopisné drama Přísahám, že za to nemůžu, a to v 7:30. Kino Biocentrál v Hradci Králové má dneska na programu indie hororový hit Posedlost ve 20 hodin a v 8:30 potom nový mimozemský hit od Stevena Spielberga Den odhalení. V pražském kině Aero můžete vidět snímek Šťastně spolu, tedy romantiku z roku 97 od režiséra Wong Kar-wai v 18 hodin a v 8:30 potom rodinný animák Není král jako král. No a poslední tip na kino putuje dneska do brněnského kina Art. Tady můžete dneska vidět islandské drama o jedné takové normální rodince s pejskem. To zní krásně. Snímek Co nám zbylo z lásky v kině Art dneska v 7:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Velký.
5: Velký.
4: Jo.
5: Co se na ní směješ? Co se na ní směju, co? Tak to nedělej.
6: Komediální seriál Most. 2. července na ČT1 a v iVysílání.

16 hodin 41 minut na rádiu Wave doznívá skvělý Sufjan Stevens s krásnou písní Will Anybody Ever Love Me. Já myslím, že ano, no a před námi je troška více takové hezké letní melancholie, a to české elektropopové duo Media Service, které vydává nový projekt Knickers. Konkrétně do naší rotace přistál track Sleepover, který vás naladí právě na takové krásné deštivé letní večery. Tady to je...

0: 16 hodin 49 minut na Radio Wave doznívá australská kapela s krásným jménem Shady Nasty, track Hardstyle. Ještě než bude 5, tak si dáme skvělou Kim Petras, Beatu anebo Girl Ray. No a hned po 17. hodině na vás čekají Fake Mink, Echo 2K a Mechatok nebo Sega Bodega. Až do 17:30 je pro vás tady Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod, pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

To byl Sega Bodega Angel on my shoulder na Radio Wave 7 minut po 17. hodině. U mikrofonu je pro vás ještě půl hodinky Kasvladyka, doufám, že si se mnou užíváte toto středeční odpoledne. Už v půl šesté na vás čekají z Brusu nové houpačky, tentokrát na téma zákazu telefonů ve školách, a to i během přestávek. No a hlavně se nám už snad za malou chvilku

0: 17 hodin a 13 minut na rádiu Wave doznívá Arka a já už mám na telefonu Jana Kalibu z zpravodaje Českého rozhlasu z mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026, který se právě teď nachází ve Spojených státech, aby nám tedy pověděl, jak to na mistrovství vypadá, kdo hraje a hlavně tak, jaká je atmosféra a jak se tam slaví. Ahoj, Jane.
1: Ahoj, ahoj, dobré odpoledne.
0: Tak pojďme začít u našeho týmu. Aby se udržel v turnaji, tak musí český tým v noci na dnešek v Mexico City porazit domácí reprezentaci už jistého vítěze skupiny A. Tak co je to tedy za tým a jaké jsou šance?
1: No, jaké jsou šance? Asi potom, kdo to sledujete, potom dosavadním vývoji šampionátu by si na ten český postup a tím pádem české vítězství v tomhle zápase proti domácím málo kdo vsadil, ale samozřejmě dokud ta šance existuje, tak to je, řekněme, eventualita. Domácí, připomeníme, mají už jistý postup, takže můžou nasadit náhradníky, asi kdo jste hráli fotbal nebo nějakou takovou podobnou kolektivní hru, tak samozřejmě se nedá počítat s tím, že by to Mexičané doma před vlastními fanoušky vypustili, ale jak jsem říkal, kdo jste hráli, tak kolikrát to je tak, že když nemusíte, tak do toho třeba nedáte úplně, nevyšťavíte se úplně na těch 110-120%, takže i s tímhle se dá možná kalkulovat, ovšem, co je tam důležité a co jsem si vyzkoušel vlastně na vlastní kůži v těch 2200 metrů nadmořské výšky v Mexico City, tak to je samozřejmě velká výhoda pro Mexičany, kteří, jak jsem tam mluvil s místními a třeba i se sportovním lékařem jednoho z předních fotbalových klubů, tak tu nadmořskou výšku ani nevnímají, s výjimkou třeba těch Mexičanů, kteří žijí a hrají v nižších nadmořských výškách a do Mexico City přijíždějí jenom reprezentovat, ale je to velká výhoda toho mexického týmu. Oni snad prohráli v historii jenom dva oficiální zápasy na tom aztéckém stadionu legendárním v té nadmořské výšce. Jsou na to tedy zvyklí a říkal mi ten sportovní lékař, že ta výhoda pro mexický tým proti týmům, které přijíždějí z nižších nadmořských výšek, což je právě i případ české reprezentace, která má přípravný kemp v Texasu, tréninkový kemp, tak je to, jako kdyby to bylo obráceně, jako kdyby Mexičané přijeli do Česka a hrálo se na sněhu, tak k tomu to přirovnal. Takže všechno jde, ty předpoklady proti českému týmu, ale stát se samozřejmě může ledacos.
0: Naděje umírá poslední, každopádně Mexičané mají ještě jednu výhodu a to, že umějí docela dobře slavit, nebo respektive mají mexickou vlnu, tedy takovou tradiční zábavu, o které si taky natáčel, tak o co se jedná a jsou na to hrdí Mexičané na tento vynález?
1: Ano, je to v podstatě tak, že ta mexická vlna, jak ji říkáme my, protože Mexičané samozřejmě
0: tomu říkají jen vlna.
1: Říkají jenom vlna, la ola, tak ona se v podstatě vrací domů, protože kdo se o to zajímá nebo kdo si vzpomene, tak v roce 1986, když se hrálo mistrovství světa v Mexiku naposledy, tak právě tehdy tahle ta stadionová zábava se vlastně rozšířila do celého světa a vešla do povědomí obecného právě na tomto turnaji. Oni mají takový spor s Američany, kteří také tvrdí, že vznikla u nich na zápasech baseballu a podobných profesionálních sportů soutěží v 80. letech ve Spojených státech. Připisuje se to muži, který se jmenuje George Henderson. Také jsem s ním mluvil tady na svých cestách a natáčel a tu reportáž ještě budete moci slyšet, ale samozřejmě Mexičané tvrdí, že to je jako pokaždé, že Američané se jim snaží krást veškeré kulturní věci, přivlastňovat si je a jsou hrdí na to, že ta mexická vlna podle jejich verze pochází od nich. Oni ty začátky připisují přátelskému zápasu z roku 1985 Mexiko-Argentina, kdy se na těch tribunách podle nich poprvé tedy ta mexická vlna a to vstávání lidí, zvedání paží postupné kolem stadionu do toho prstence, tak poprvé objevila. i na to byly navázané a jsou vlastně do dneška reklamy na limonádu nebo pivo, takže dostalo se to opravdu i do té popkultury tady v Mexiku a kohokoliv jsem se ptal, tak samozřejmě věděl, o co jde, byl hrdý na to, že se v zahraničí tomu říká mexická vlna a tvrdili Mexičané, že je to součástí nejenom třeba zábavy na stadionech, ale že se kolikrát mexická vlna objeví třeba i na svatbách a podobně. Ale co musím říct, tak byl jsem na tom zahajovacím zápase celého turnaje v Mexico City na Azteckém stadionu Mexiko, Jihoafrická republika. No a tam tedy někteří se snažili rozjíždět tu mexickou vlnu, ale v těch 80 tisíc, při těch 80 tisících diváků, tak nebyla to úplně, nebyla tam žádná vzorová mexická vlna, abych tak řekl.
0: Ale určitě může být dobrá atmosféra i bez mexické vlny, tak jak tam vypadá celkově atmosféra, jak se tam slaví, je tam veselo nebo třeba i nějaké drama?
1: No, dramat bychom tady také několik našli. Samozřejmě řeší se přípravnost a možnost cestovat v výpravě Iránu do Spojených států za současné geopolitické situace, protože Irán se také účastní toho turnaje. Musel nakonec vyměnit tréninkový kemp, který má nakonec v Mexiku, ne na americké půdě, jak to původně zamýšleli, a smí přijíždět jenom na zápasy do Spojených států, kde hraje všechny ty tři své zápasy ve skupině, ten poslední právě teď v pátek v Seattlu proti Egyptu, takže tohle se hodně tady řešilo, stejně jako to, že Američané imigrační úřady nevpustili somálského rozhodčího, který byl rozhodčím roku v Africe, loni měl pískat na letošním mistrovství světa, ale imigrační úřady ho označili za podezřelé ze spolupráce s teroristickými organizacemi a zkrátka tohoto rozhodčího nevpustili na turnaj, stejně jako členy některých výprav. Někteří fanoušci z některých zemí, jako třeba ze Skotska nebo z Maroka, si stěžovali, že už měli povolení k cestování, zajištěné vstupenky a hotely a nakonec jim tu estu anebo vízum americké úřady zrušili. I v Mexiku byly vidět třeba protesty učitelů proti platům a podmínkám, kteří tam v podstatě měli stanové městečko uprostřed Mexico City, uprostřed města. Takže tohle jsou všechno věci, které dopadají, řekněme, na tu atmosféru mistrovství, hlavně tedy kolem toho začátku a těsně před tím turnajem, ale když se to rozeběhlo, tak samozřejmě přesto, že třeba je velký problém s drahými, opravdu letos nepoměrně drahými vstupenkami, které si běžný Mexičan, ale vlastně ani běžný Američan, i dobře zajištěný Američan, mluvil jsem s několika z nich, kteří třeba byli na minulých šampionátech, tak tentokrát říkali, že prostě si to odpustí, tak ty stadiony nejsou třeba úplně zaplněné, ale co jsem zažil, tak atmosféra je tam skvělá a překvapivé hodně to bylo třeba na tom zahajovacím americkém zápase v Los Angeles. Mě překvapilo, že Američané už opravdu za těch 32 let od posledního jejich šampionátu tady tak udělali hodně velké pokroky v celkové kultuře sokru, jak oni říkají, a ta atmosféra třeba na tom prvním americkém zápase mi přišla i paradoxně lepší než na tom mexickém, byť tedy Mexičané mají fotbal hodně pod kůží, prožívají ho a kulturně je tam úplně někde jinde než tady ve Spojených státech.
0: Úplně nakonec, ty teď míříš do Seattlu na utkání Irán-Egypt, který má podtitul Pride zápas a je součástí měsíce hrdosti organizovaného tamní LGBTQ+ komunitou, tak jak na tohle reagují právě výpravy třeba Iránu a Egypta?
1: To jsou samozřejmě země, jak všichni víme, kde LGBTQ komunita je tvrdě pronásledována a taky se oba zástupci obou federací těch zemí ohradili vlastně už v prosinci, kdy vyšlo najevo, že to bude zrovna zápas Irán-Egypt, protože to byla taková, řekněme, škodolibost losu, protože losovalo se obsazení těch skupin a zápasů v prosinci a už předtím organizátoři toho Pride měsíce v Seattlu, který každoročně vychází na červen, tak designovali jeden z těch zápasů v jejich městě plánovaný jako Pride zápas a shodou okolností tedy tam los předělil zápas Irán-Egypt těchto dvou zemí, takže tam byly protesty, ale organizátoři ponechali ten plán samozřejmě podle těch původních úmyslů a mělo by se to nakonec projevit i přímo na stadionu i FIFA, Mezinárodní fotbalová federace, která třeba zakázala iránské diaspoře imigrantům na zápas Iránu vnášet vlajky se symboly toho, té původní iránské vlajky před islámskou revolucí, tak tentokrát u toho Pride zápasu ponechala povolení třeba vnášet symboly LGBTQ komunity na stadion, takže jsem sám zvědavý, jak to celé v pátek bude.
0: Já moc děkuju, to byl Jan Kaliba, zpravodaj Českého rozhlasu z mistrovství světa ve fotbale. Měj se hezky.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.

0: Od září 2027 nebudou moct děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, používat ve škole mobil, a to ani během přestávky. Je možné a funkční děti od digitálních technologií odstřihnout? A co menší děti, které podle průzkumů tráví s obrazovkami čas prakticky od narození? Na tohle všechno, včetně mýtů o digitálních technologiích, se ptá Míša Sladká, teoretičky médií, vědkyně a autorky knihy Hry, sítě, porno, Michaely Slusarev. Poslechněte si nové Houpačky a od mikrofonu už se s vámi loučí Kas Vladyka.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte stanici Radio Wave a pořad Houpačky, od mikrofonu zdraví Michaela Sladká. Na druhé straně za mikrofonem dnes teoretička médií a vědkyně Michaela Slusarev. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Děkuji, že jste přišla zase. My jsme se viděli, já jsem si to tady našla, v listopadu roku 2022 naposledy. Mluvili jsme spolu o malých a starších dětech a o digitálních technologiích a já si říkám, že 4 roky jsou v tomhle oboru dost jako 40 let. V jiném oboru. Co je novýho?
5: No, je toho vlastně spousta nového a až do té míry teda, že právě muselo vyjít druhé vydání té knížky Hry, sítě, porno, kterou jsme vlastně tady představovali asi v tom roce 22.
4: Je to tak?
5: Já to teďko jako říkám vlastně všude, no, že v tom roce 2022 jsem si představovala spoustu věcí, které nás potkají a to, že už za 4 roky budeme řešit věc, kterou jsem si tehdy nedokázala představit, jako například to, že dětičky si povídají s umělou inteligencí a kamarádí se s ní a 20% z nich dokonce říká, že když by měli nějaký problém, tak se raději svěří umělé inteligenci než někomu dospělému. Mm-hmm. Tak to jsem netušila. Tak to je jedna z těch věcí, která přibyla. A pak vlastně se na úplně všechny platformy, které používá jako mainstream úplně kdokoliv, dostaly ty krátké videoformáty. To znamená Reels, YouTube Shorts a podobně. A to taky teda hodně hnulo s celým tím ekosystémem digitální jako krajiny, kterou vlastně navštěvujeme každý den.
4: No, já se budu ptát na spoustu věcí, které se týkají menších i větších dětí a to, jak se nakládá v rodinách nebo ve školách s digitálními technologiemi. Ale pojďme začít u té knihy. Vyšlo rozšířené vydání, vychází teď znova, dneska je křest zrovna. A jmenuje se teda pořád stejně Hry, sítě, porno a je tam něco nového navíc teda. Ano. Tak co tam zhruba najdeme dalšího?
5: Tak je tam právě ta velká rozsáhlá kapitola o umělé inteligenci a o tom, jestli je umělá inteligence dobrý učitel a dobrý kamarád a jak k tomu přistupovat jako rodič.
4: Uh-huh. A je, prozradíte v kostce.
5: Myslím, že učitel může být dobrý, pokud mu umělou inteligenci dobře používat. Kamarád asi spíš ne, no, možná na nějakou přechodnou dobu, nebo minimálně zatím ne. Jakoby zatím ta umělá inteligence, kterou máme v rukou, ta zadarmo, kterou většina využívá, tak ta úplně bezpečná není. Takže tak. A další kapitole, která přibyla, jsou právě ta krátká videa. A pak tam je rozšířená kapitola o sociálních sítích, protože se nás dotýká víc a máme tam spoustu nových témat. No a pak je tam ještě vlastně aktualizovaná kapitola nebo aktualizované kapitoly o zdraví, konkrétně třeba o dopadu obrazovek na zrak. A zároveň je tam přidaná nová kapitola, která se jmenuje, teď nevím úplně přesně, ale něco v tom smyslu, když se jako fakt doma nedaří, tak to je taková praktická, protože se s tím setkávám čím dál častěji, že vlastně rodiče si začínají ta pravidla nastavovat až později, protože když ty děti jsou malé, tak to zase tak úplně moc neřeší nebo jsou spíš restriktivní a pak třeba v těch 11-12 letech najednou přijde ten problém a já nevím, jak si s tím poradit, protože vlastně jsem se tomu nikdy úplně moc nevěnovala, tak pro tyhle ty rodiny je tahle ta nová kapitola.
4: Myslíte si, že je pořád ještě v dnešní době téma, že se děti od technologií dají úplně odstřihnout, že jde vychovávat až do nějakého neúplně třeba malého věku bez toho úplně?
5: Myslím si, že je to vlastně téma víc a víc. A v České republice máme iniciativu Dětství bez mobilu, která vlastně hlásá žádný mobilní telefon do 16 let. Stále tady máme jako vlastně docela silnou větev toho valdorského přístupu, který zase hlásá úplně bez technologií do 12 let. Mm-hmm. A hodně teda těm všem iniciativám pomohl Johan Haidt s jeho knihou Úzkostná generace, kde vlastně tyhle ty přístupy popisuje. A je vidět, že vlastně v Británii, ve Spojených státech se vytváří jako docela silné komunity. V České republice nevím, jestli se to jako uchytí. Já mám všechny ty iniciativy moc ráda, ale vlastně žádnou z nich jsem nepodepsala, protože to máme doma nastavené jinak a vlastně i ten můj přístup je spíš takový, že do té digitální džungle, tak já, jak já ji jako říkám a jak já ji vidím, tu digitální krajinu, bychom spíš naopak měli ty děti přivádět, být tam s nimi společně a postupně je vybavovat na to, že tam budou sami. A já zase spíš jsem přesvědčená o tom, že čím dřív se tomu věnujeme a čím více je to jako normální téma k rozhovoru a není to něco, co odsuzujeme a co se snažíme z toho života vymítit, tak tím lépe ty děti mohou být připravené. Ale zase jako naprosto respektuju jakýkoliv přístup. Myslím si, že já bych si možná, kdybych žila v ideálním světě a mohla bych si vytvořit komunitu pro moje děti, kde budou všichni offline, budou chodit ven a jezdit na kole každý odpoledne, tak budu určitě ráda. Jenom prostě v takovémhle ideálním světě nežiju.
4: Já kdyby žila v ideálním světě, tak nemám ten mobil ani já. To se mi líbilo.
5: Přesně tak, já bych si strašně chtěla pořídit tlačítkový telefon. Tak.
4: Vliv digitálních technologií na duševní zdraví dětí, na poruchy pozornosti, na to, co všechno to umí pokazit. Teď jste zmiňovala vlastně i ten zrak. Se hodně zkoumá se celosvětově. Tady v Česku jste i vy, ten člověk, který ty vlivy zkoumá a pozoruje. Za poslední dobu ví se něco nového, co třeba byste vypíchla, co vás překvapilo, nebo co jsme měli dlouho jenom podezření a teď už víme, že to je jistý?
5: Co mi přijde vlastně docela zajímavé je to, že když jsme se bavili o těch sociálních sítích, tak dlouhou dobu jsme vedli docela velkou diskuzi o tom, jestli teda mají nějaký negativní vliv na na duševní zdraví. A dneska už vlastně asi docela dobře víme, že mají. A co bych asi vypíchla, co mi přijde velmi důležité a o čem se taky jako úplně moc nemluví. Takže vlastně ono to není, nefunguje to tím způsobem, že pokud mám digitální technologie v životě a čím víc jich v životě mám, tím větší a negativnější dopad to na mě bude mít. Ono to má spíš vlastně ten vliv má takovou, když bychom se podívali na ten graf, kde bychom měli vynesený na jedné křivce nebo na jedné té přímce čas, kolik trávím s nějakou technologií a na té druhé nějakou moji spokojenost se životem a kvalitu toho života nebo duševního zdraví, tak bychom zjistili, že ten graf, který se nám tam vynáší, má takovou křivku podoby obráceného U. To znamená, že třeba my jsme zjistili skrz jako mnoho výzkumů, že třeba děti a dospívající, který vůbec nehrajou hry versus ti, kteří hrají hodinu a půl denně, vlastně ti, kteří hrají takhle málo, nějaký limitovaný čas, jsou na tom lépe než ti, kteří nehrají vůbec, protože je to nějaký způsob jako trávení volného času, který je příjemný a když je to omezené, tak to vlastně může působit pozitivně. Pak ale je jako důležité říct i to další, že samozřejmě čím více toho je, tak potom už se to zase zhoršuje. A když bychom se podívali na ty sociální sítě konkrétně, tak tam ta křivka je stejná, to obrácené U, ale ten čas se někde zastavuje toho pozitivního vlivu na 30 minutách denně a pak už to má na nás ten negativní vliv. A my třeba z těch českých dat víme, že čeští dospívající na sociálních sítích tráví okolo 4 hodin denně. To znamená, že už jsou spíš v tom negativním poli.
4: Mm-hmm. Jak tady zmiňujete, ty časy jsou vlastně teď s tím, co víme o tom, jak působí ten obsah, jsou ještě vlastně relevantní? Je relevantní říkat půl hodiny, hodinu? Není vlastně už důležitější ten obsah? Což neříkám proto, abych tu vaši předchozí odpověď nějak shodila, ale že v tom trošku zaznamenávám, jak se k tomuhle tématu pravidelně vracím v Houpačkách, že vlastně ten digitální well-being, to, co vlastně konzumuju, že možná tomu teď přikládáme větší důraz než dřív, kdy jsme jako říkali tak, tahle taková kategorie. 20 minut, tady ta 2 hodiny a takhle. Jak to je podle vás?
5: Určitě je to pravda, jo. Ten obsah tam má vliv a další věci na to budou mít vliv. To třeba krásně ukazuje to, že Americká asociace pediatrů, která právě dlouhodobě od 90. let doporučovala ty časy, a i třeba Světová zdravotnická organizace, tak to AAP v roce 24 změnilo ten přístup a už vůbec nemluví o těch časech a mluví o takzvaných 5C a dívá se třeba na obsah, content, na to, že teda bychom neměli používat technologie k uklidňování nikdy ani dospělých, ani dětí, že bude důležité to dítě samotné, že jsou děti, které jsou ve větším riziku nějakých digitálních závislostí a podobně. A potom se budeme dívat i na to, jestli ten rodič s tím dítětem komunikuje a jak. Jo, jestli to je jenom restriktivní rodič, to znamená, že to dítě třeba před ním bude mít tendenci ty věci tajit, to znamená, že ty digitální rizika mohou být jako větší skrz tenhle ten důvod. A pak je tam to poslední C, crowding out, které je velice důležité. A to česky překládáme jako vytěsňování. A to jsou ty chvíle, kdy technologie berou příležitosti během dne na důležité aktivity, které jsou důležité pro dětské zdraví a rozvoj, jako je spánek, pohyb, nějaký kontakt s ostatními a podobně. Takže tohle je takový jako model, o kterém se spíše mluví. A co mě třeba přijde zajímavé v těch posledních letech, že vlastně ta knížka, když vycházela, tak jsme měli právě ta krátká videa jenom na TikToku a ten TikTok tehdy české děti tolik nekonzumovaly. A o rok později se právě tyhle ty formáty dostaly jako všude, na YouTube, na Instagram, na Snapchat, všude. A mám pocit, že se přesně o tom obsahu, který je důležitý a má na nás negativní vliv, začalo mluvit v souvislosti s těmi krátkými obsahy. Že čím dál častěji mi právě studenti říkají, že na sobě pozorujou, že se blbě soustředějí, hůř spějí, méně si pamatujou a podobně. A určitě ta vysoká stimulace tím krátkým obsahem tam může hrát docela zásadní roli.
4: Vy jste tady zmiňovala, že jedna z těch přidaných kapitol do rozšířeného vydání vaší knihy je o nějakým nastavování pravidel, když jsou ty děti větší. To si myslím, že může být docela typická situace ve spoustě rodinách. Jak se tohle dá dělat, aniž by neutrpěla, vlastně neutrpěl ten jako vztah, důvěra, cokoliv, když vlastně to dítě se naučilo na takhle jako vysoce návykovou věc, jako je konzumace třeba právě těch krátkých videí na telefonu. A my to teď potřebujeme jako ubírat a stahovat.
5: No, to jako úplně jednoduché samozřejmě není, nebo takhle. Může, jo, a bude ale strašlivě moc záležet na tom, jaký v rodině máte nastavení a jaký ten vztah už teďka máte. A jsem přesvědčená o tom, že pokud ten vztah máte dobrý, akorát jste se těm tématům prostě nevěnovali a přistoupíte k tomu pozitivně, společně, ne tím způsobem, že jako tady jsem si přečetl prostě něco a tak tady máme nový pravidla, který jsem vytisknula, tady máš na lednici a teď toho bude všeho míň, tak to určitě fungovat nebude. Ale pokud vlastně do toho přizvu to dítě, nechám se od toho dítěte poučit, protože ty děti toho vědí mnohem víc a já vlastně přistupuju nejdřív do té situace jako ten, který fakt nic neví, jenom se o tom chce něco dozvědět, protože chce s tím dítětem být, chce porozumět tomu, co pociťuje, co každý den prožívá a podobně. Tak vlastně si myslím, že tohle může být krásný začátek na vlastně prozkoumávání tohohle z toho prostoru. Ale samozřejmě od toho rodiče to vyžaduje obrovskou trpělivost, obrovský respekt, schopnost taky jako nějaký vlastní seberegulaci občas to jako zkousnout a kouknout na ty pitomí youtubery a nic neříct, se soustředit jenom na to pozitivní.
4: A nebo ten telefon svůj zase odložit, ne?
5: Nebo třeba taky přesně tohle z toho. Tak potom si myslím, že to může být vlastně pěkný, ale samozřejmě záleží, jak říkám, jo, v jaký fázi toho vztahu přijdete, a jak je to dítě nastavený a tak dál a tak dál. No, to je...
4: Máte jakoby zmapovaný nebo existují lidi, který, nebo rodiny, který vlastně od toho telefonu úplně odešli?
5: Jako třeba v tom věku?
4: No, 12, 13, že... Já totiž o tom často teď přemýšlím, jestli bych tohle vlastně dokázala, mít že je 12, jako vlastně úplně z toho života zpátky vyjmout a jestli to někdo zvládnul a jak to šlo, to by mě fakt zajímalo.
5: Tak to se musím přiznat, že takový rodiny neznám.
4: Jestli jste to vy a slyšíte nás, tak mi určitě napište, já vás sem pozvu, to mě moc zajímá. Tak jo, tak to se obě třeba něco dozvíme. Nevadí. Ještě k těm sociálním sítím. Máte nějakou nebo platforma máte nějakou opravdu neoblíbenou, když se koukneme na duševní zdraví, digitální závislosti a děti?
5: Mě vlastně poslední dobou strašně štve ten WhatsApp, no. Protože se tak nějak potichonku za posledních nějakých pár let prostě změnil v regulární komplexní sociální síť.
4: On vypadá, že jo, jak taková komunikační platforma pro rodiče.
5: A babičky. No. A ono to tak není. Uh-huh. A vlastně spousta rodičů si toho nevšimla. Zároveň se nám tam tak jako vplížil ten chatbot Meta AI, se kterým si ty dětičky taky tam můžou povídat. A opravdu jako čím dál častěji nám volají školy, které říkají třeťáčci si nám tady přes WhatsApp rozesílají porno a co s tím máme dělat. Jako. A vlastně je to opravdu častý a děti jsou nepoučený, rodiče jsou nepoučený a jako je tam spousta vlastně bolístek na těch hrozně maličkatých dětičkách, který vlastně by tam vůbec neměly být, ale zároveň je to jako velký téma, který třeba na seminářích s rodičema řešíme, že je spousta rodičů, který chtějí z toho WhatsAppu odejít, anebo teďkon už WhatsApp má novou verzi pro děti, které jim není 13, která jako nemá ty kanály a podobně. Ale je to taky problematický, musíte si vlastně ten svůj účet vymazat a založit novej, což se jako ne každému chce a podobně. Ale vlastně, že jako čím dál těžší z toho WhatsAppu odejít, protože všichni trenéři a všechny kroužky jsou tam, teď ty školy některý to jako pořád využívají a podobně a je to jako hrozně těžký a my tohle to přesně jako nechceme udělat, vytrhnout to dítě z té komunikační báze, pro kterou jsme jim vlastně dávali ten telefon.
4: Napadá vás ještě něco, co nevíme o nějaké jiné sociální síti nebo komunikační platformě, nebo jak vlastně už teď to jako splývá, když to takhle rozděluju, tak ono je to možná už dost to samý v hodně případech.
5: Co je zajímavé, že o těch sociálních sítích máme pořád tendenci přemýšlet jako o něčem, kde se propojujeme s ostatníma, kde sbíráme ty lajky a podobně a vlastně většina těch dospívajících dneska už to tímhle s tím způsobem nepoužívá. A spíš to používá jako platformu, kde konzumují právě ty krátké videa, který zase právě přichází s úplně jinýma vlivama, než jsme byli zvyklí, který právě jako hodně atakují teda tu paměť, schopnost soustředění, pozornosti a podobně.
4: Pojďme na chviličku k AI. Já jsem teďkon o víkendu potkala svého 8letého synovce, který jsem si myslela, že si telefonuje s nějakým kamarádem, který byl hrozně podporující a vstřícný a pořád mu říkal, když se ještě budeš chtít na něco zeptat, jsem tu pro tebe. I jako to hlasový provedení bylo jako opravdu už obdivuhodný. A pak mi teda došlo, že on se baví, jako pokládá nějaké otázky o rychlosti zvířat a takhle nějakému chatbotu, který mu teda jako zpátky hlasově odpovídá. Vy jste na začátku říkala, že třeba jednou z nich můžou být i kamarádi, nebo dobrá společnost, jestli to můžu takhle parafrázovat. Co teď víme o AI a o chatbotech? Jaký jsou a kam třeba ty odpovědi mířej, nebo co o nich víme?
5: No tak víme o nich, že dokáží zodpovědět jakoukoliv otázku. Víme o nich, že...
4: I když to nemusí být pravda, to, co říkají.
5: No, oni vlastně jsou naprogramovaní tak, že za prvý jsou antropomorfní, jo, tváří se jako lidi. A to je třeba jako strašlivě zajímavá věc, protože my nad tím úplně nepřemýšlíme, oni by nemuseli, že jo. Oni by mohli být takovej jako chytřejší Google, že jo. Já prostě se jich něco zeptám, oni mi nemusí říkat, to je super otázka, jak ti to napadlo, jo. A tak tohle to je jedna věc, která tam je a která je přitažlivá. A druhá věc je... Česky to můžeme přeložit jako taková jako podlézavost, to některý ty chatboti dělají velmi dobře.
4: To strašně milý.
5: Jsou strašlivě milý a právě z tohohle z toho důvodu, že jsou jako podlézaví, oni budou radši budovat lepší vztah s váma, než aby vám potvrdili opravdu pravdivou informaci. Jo? Že radši změní názor pro ten vztah, což je fakt jako hodně problematický. A ukazuje se, že to má potom i další vliv na to, nejenom co si lidi myslej, ale jak moc jsou ochotní třeba změnit ten názor potom, když se dozvědí, že to pravda není. Jo? A tak to si myslím, že může být jako hodně nebezpečný a pak samozřejmě už tam probíhá spousta procesů, o kterých vlastně vůbec nic moc nevíme a máme opravdu jako velké množství případů, kdy ten chatbot dospívajícím nebo dětem dokonce fakt poradil něco, co není úplně v pohodě, ať už je to nějaký sebepoškozování, sáhnout si na život a tak dál a tak dál. Takže v tomhle tom je to opravdu pole, které jako není kontrolované, je nebezpečné a podobně. A zase jo, stojíme možná někde na začátku a změní se to třeba, ale teďka to tak není.
4: Uvidíme za 4 roky, jestli se zase potkáme, tak kdo ví, co budeme probírat potom. Byla byste ochotná se mnou sdílet, jak to máte doma vy? Jste říkala, že jdete tou cestou toho průvodcovství, tak jak jste začali a jak vám to jde teď?
5: Já mám doma 2 kluky, kterým je teďkon 9 a 12. A my jsme vlastně, protože já mám ráda videohry, takže jsme začali i tím, že děti se někdy, já nevím, ve 3 letech třeba začaly dívat na krátké pohádky typu Krtek a podobně, večerníčky, ale už docela záhy jsem jim dávala různé aplikace vzdělávací, takový ty jako zajímavý, protože mě to zajímalo. A tehdy jsme neměli iniciativu Digitální zdraví dětí, ale měli jsme iniciativu, která se jmenovala Smart Dudlík, kde jsme hodnotili právě aplikace pro dětičky. A takže jsme začali vlastně docela jako brzo, ale fakt to byl obsah kontrolovaný, spíš edukativní, nějak jako závadnej. A můj starší syn dostal první telefon někde ve 4. třídě. Byl to tlačítkový telefon. Ten si vyměnil za chytrý telefon někdy v 2. polovině 5. třídy. A ten mladší je teďka ve 3. třídě a má teďkon chviličku tlačítkový telefon, protože začal chodit sám hrát basket do parku a tak, jo. Takže tak. A když bychom se podívali třeba na to, teďka nedávno právě se mýho staršího syna, jeho strejda ptal, jaký má teda limity na telefonu, a on říkal, že tam nemá limity, což je pravda, nemá jako omezený čas strávení času na telefonu, ale zase tam nemá žádný hry. A ty hrajou, moje děti, ale zase snažíme se vybírat hry, které jsou nějakým způsobem zajímavý, složitější a mají tam taky jako limit, třeba hoďku denně, hoďku a půl, záleží, pokud je čas, některý dny vůbec, protože jsou taky zaměstnaný jinýma věcma.
4: A ještě k tomu telefonu, co v něm mají?
5: Ten mladší tam fakt nemá nic, ten opravdu má jenom jako SMSky a volání, a ten starší má WhatsApp, i když mu je 12 a neměl by, ale hodně o tom mluvíme. A pak tam má šachy, který hraje s dědou online. No a to je vlastně víceméně všechno, jo? Jako YouTube prohlížeč a tak, ale vlastně... Jo, a na YouTube má vlastně omezení, tam má, myslím, 30 minut denně maximálně.
4: A ten mladší s tím tlačítkovým ve 3. třídě je jedinej? Nebo byste v nějaké osvícené škole?
5: Ne, vím, že je tam ještě, myslím, minimálně jeden chlapeček, který dokonce nemá telefon a teďka nejspíš dostane tlačítkový, takže úplně poslední není.
4: A je to pro ní v pohodě? Nebo jakoby porovnává se s těma ostatníma? Nebo jak to má?
5: No, já si myslím, že moje děti mají jako tu nevýhodu, že mají matku, jakou mají, jo, takže mají tak jako asi trošičku vymitej mozek tím, že o tom furt doma mluvíme a furt se vzděláváme nějak. Díky tomu, že ho dostal teďka, tak i tak je to pro něj nějaký znamení svobody a tak.
4: Já si myslím, že tím tomu čelí totiž hrozně moc rodičů, že se na jedné straně bojí těch jako nebezpečí z digitálního světa a na druhé straně, když prostě každý den nebo obden vám to dítě říká, já jako jsem jedinej, nebo chci být v kontaktu s kamarádama a takhle, tak je to taková zkouška moudrosti, lomeno trpělivosti, jak to uargumentovat.
5: No, určitě je a samozřejmě bude hrozně moc záležet na tom dítěti, bude záležet na té komunitě, ve které je, jak to jako funguje a podobně. Ale zároveň si myslím, že opravdu i záleží na té komunikaci. Jo? To je to jedno z těch té americké asociace pediatrů, který máme často tendenci zanedbávat. Jo? Ale já si třeba teďka vzpomínám, já hrozně často jako si stěžuju na ten svůj telefon, že mi furt někdo volá, píše a že je to jako stres, že člověk musí furt odpovědět a tak, tak potom jako tak mluvím doma. Mm-hmm. Ne, že bych jenom jako nadávala, ale tak nějak to jako reflektuju. A právě když on dostal ten tlačítkový telefon, tak mu tam, myslím, babička něco napsala a on chodil 2 dny a říkal, ty mami, ty jsi měla fakt pravdu, to je strašně jako stresující, já musím odpovědět, teď na to furt musím myslet. Takže si myslím, že to jsou taky jako maličkosti vlastně, o kterých člověk může mluvit a on to tam těm dětem nějak jako zůstává. Mm-hmm. A nemusí to být vždycky jako jenom třeba represivní.
4: Já jsem četla, že máte třeba upozorňovat na to, že pracujete na tom telefonu, jako říkat, teď hledám počasí nebo hledám cestu pro nás, aby...
5: No, tomu... určitě jo, ale pak zase je další věc, že ty rodiče mají ten problém, že oni pracují furt, že jo, na těch telefonech, že jako jsem doma odpoledne kouknu na e-mail. Ono je to taky pro nás taková jako videohra, jo. My nemáme ty hry, my jim furt říkáme, no ale já pracuju, že jo, a ty jsi na hrách. Ale tak trošku je to taky jako chci být nejlepší a chci mít ten dopamin a tak dál, no. Takže si myslím, že v tomhle tom jsme částečně taky oběť a nejsme úplně schopní to reflektovat, jak bychom možná měli, no.
4: Když ještě půjdeme k úplně těm nejmenším dětem, my jsme se tady spolu bavili minule o tom, že dvouletý, nebo že do dvou let u dětí vlastně nemá smysl si představovat, že nějak vzděláváme tím, že jim pouštíme nějaká videa, že oni tam mají to okno. Ví se něco nového o těhle malých konzumentech, co je prostě teďkon téma, nebo máme nějaký nový mýtus a tak, když máme ty úplně nejmenší?
5: Tam to zůstává furt stejný, jo? Tam jako se nic moc nemění v tom mozku, ty děti nejsou evolučně někde úplně jinde, to znamená, že to všechno zůstává, ale co teda víme navíc je, že teďkon třeba na začátku roku 26 vyšly nový data z České republiky, které sbírali organizace Zvedni hlavu se Stemmarkem. A zjistili teda pro mě hodně šokující data, to znamená, že děti mezi 6 a 11 měsících v České republice polovina z nich obrazovky používá a polovina ročních dětí je více jak hodinu prostě na obrazovkách a myslím si, že 20% těch 3 až 5 letech je na obrazovkách víc než 2 hodiny denně. Což je jako hodně nad tím limitem, kdybychom se bavili teda o těch hodinách, i když jsme na začátku řekli, že vlastně ty časy nejsou tak důležitý, ale jsou pořád důležitý v tom, že já když si představím ten den toho dítěte, tak to dítě musí několik hodin naspat, nějakou dobu je ve školce, možná v nějakých kroužkách, mělo by se hejbat, mělo by být venku a podobně. A vlastně, když tohle všechno posčítám a odečtu to od té 24, tak mi tam nezůstává zase tak moc času, jo. Takže pořád je to vlastně ty 2 hodiny docela dost pro tyhle ty děti. Tak to je asi ta novinka, která je pro mě teda hodně smutná.
4: Mm-hmm. A ještě nějaké ty měřitelné dopady na zdraví, že jo, vy jste zmiňovala ty oči, že jsou
5: třeba
4: i nově v knize. Houpačky poslouchají hodně rodiče malých dětí a možná přemýšlí o tom, jak se to nastavit, nebo už jsou třeba i v té fázi, že někdy by se hodilo prostě to 10-minutový video do kočárku, nebo když potřebujeme počkat dlouhý frontě a takhle. A teď jako nevědí moc kudy do toho, jak byste nastavovala pro úplně jako digitálně čistou mysl ten režim zdravě.
5: Já bych se tomu fakt snažila jako vyhybat. Já myslím, že ty děti fakt do toho předškolního věku nic moc nepotřebujou a že když, tak jim fakt stačí třeba půl hodinka nějakých pomalejch pohádek potom později, v tom pozdějším věku, o těch třeba 3 let nebo tak, jo. To rodičovství samo o sobě je jako strašně náročný. O tom se mluví teďka trošičku víc, ale vlastně možná ne dost, jo. A my taky víme z těch dat, třeba i českých, že rodiče, kteří jsou víc ve stresu, tak jejich děti jsou víc na obrazovkách, což je celkem jako jasný.
4: Chápu.
5: Protože si potřebují odpočinout, sami třeba jsou taky na obrazovkách, anebo fakt to jsou jako nízkopříjmové kategorie, kterým nic jiného nezbývá, než opravdu ty e-maily vyřídit a pracovat a podobně. Takže na druhou stranu bych se jako nesnažila se za to úplně moc trestat, že to moje dítě je občas na obrazovkách. Snažila bych se spíš jako to vyvažovat a těm dětem nabízet zase jako jiný příležitosti a bejt s nima. Ale vlastně možná taky, a myslím si, že v té knižce to je, u těch menších dětí, že tam píšu takovou jako jednoduchou věc, že pokaždý, když tomuhle malému dítěti dáváte ten telefon nebo něco pouštíte, tak si zkuste uvědomit, co by to dítě dělalo teďka, kdyby se nekoukalo. A my máme totiž hrozně moc tendenci ty děti zabavovat, aby se jako nenudili, aby nebyli sami a podobně, ale ty děti potřebují čas být sami, potřebují čas, kdy se nudějí, potřebují se občas i vztekat a křičet a válet se po zemi, jo? Jako pro rodiče je to prostě nepříjemný, na druhou stranu pro to dítě jsou to momenty, kde se učí seberegulaci, kdy se učí poprat se s velkou emocí a my jako rodiče se taky učíme poprat s velkou emocí a ty děti, jak budou růst, tak to bude ještě těžší a těžší na tu naší seberegulaci, to znamená, že to je dobrý se trénovat už s těma malinkatýma. Takže Možná jako tak, že si jako připustit, že ty situace jsou těžký, že ty děti jako občas křičejí, že možná i já občas křičím, ale že to neznamená, že musím to dítě vlastně jako zabavit a tenhle ten moment vyřešit. Já tady vlastně nejsem od toho, abych to všechno řešila.
4: V Houpačkách byla s náma Michála Slusarev, moc za to děkuju.
5: Já děkuju.
4: A koho jsme vás zaujali, tak nebo vás zaujala i kniha Hry sítě porno, tak se můžete třeba i vrátit k našemu rozhovoru z listopadu roku 2022. Byly to zase Houpačky. Díky, že posloucháte, mějte se hezky.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
5: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
4: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
5: Čelisti.
6: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádio Wave.
8: Úplně na začátek bychom vás chtěli pozvat na jednu zásadní věc, protože se blíží už druhý narozeniny podcastu Slejvák, což je šílený.
9: Viděl jsem ten trik, co jsem udělala?
8: No viděl jsem, že jsi to udělala.
9: Tak musíte se podívat na
8: video. Je to na kameře.
9: Výborně.
8: No, je to crazy, Slejvák už jsou dva, už takhle vyrost víc ještě a...
9: Ty odkazuješ na naší videopozvánku na první narozeniny. Modří vědí.
8: No a v souvislosti s tím, že už Slejváku budou dva, nás čeká oslava narozenin. Bude to po vlastně docela dlouhý době, naposled jsme měli živák s Nikol a s Honzou, tak od té doby vlastně žádná živá akce Slejvačí nebyla.
9: Kromě sledování Eurovize, ale to byla taková extra
8: vlastně
9: věc.
8: Koukali jsme na Eurovizi, pardon, tak to se omlouvám, no, to mi úplně vypadlo.
9: A
8: nicméně 17. července, zapište si to do svých diářů,
9: je
8: telefonu.
9: Je to pátek, což je bláznův svátek a skvělý den, není to třeba uprostřed týdne, jako dřív.
8: Je to v pátek, takže ano, a čeká nás kromě živýho Slejváku a kvízu taky samozřejmě už jako minule a DJka Anna Banana a její Iconic set a karaoke se vyšikla.
9: Takže to, na co jste zvyklí, to, co máte rádi, proč to mění, když to funguje takzvaně, ano, takže i toto bude na našem programu a samozřejmě možná i věci třeba jako tombola a nějaký speciální překvapení. Já vím, že minule jsme na Silvestro, byl to Silvestrovský Slivák, jsme...
8: Předvánoční
9: jsme zpívali a tančili, jo. Takže jakoby stát se může všechno.
8: Může se stát cokoliv a bude to sranda, bude to cute, bude to hlavně příjemné, takže...
9: Jo, bude to cozy, uděláme si to hezký takzvaně a samozřejmě opět v kavárně Archi Plus se vstupem zdarma, takže si to nenechte ujít.
8: Jo.
7: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádio Wave.
8: Čau Vilmuš.
9: Čau Miru.
8: A čau všichni, kdo nás posloucháte nebo se na nás díváte. Dlouho jsme se neviděli. Já reálně mám na sobě stejné oblečení jako v tom minulém díle.
9: To je základní přešlap.
8: Jsem zapomněl, jako teď vypadám, jako bych fakt jakoby se odběh tady za roh, jako převlík si kraťasy a šel zase. Zase to.
9: Ale no, není skoro... to stejný den, je to není, obden.
8: Je to těsně.
9: Je to z toho důvodu, že já si budu vybírat dovolenou. Ano,
8: já také.
9: Ano, ty také, výborně, jsem si synchronizovali jsme se a tím pádem přetáčíme a je to den a půl prakticky potom, co jsme se viděli naposledy a opravdu se toho mnoho nestalo za ten den a půl, kdo by to byl řek.
8: Ne, stalo se.
9: Ale to neba... O,
8: stalo se jedna zásadní věc. Povídej. Vyšlo totiž album Evy Farný.
10: Are, are,

0: A já jsem jakoby z něj úplně nadšený. To je podle mě, to je dokonce, já jsem byl tak nadšený, že jsem, já jsem byl na tenise a po něm ještě jsem si chtěl, už jsem to album slyšel, ale chtěl jsem se ho pustit znova a úplně jsem si ho chtěl poslechnout jakoby zatímco u toho budu běhat, takže jsem jen tak, jen tak jsem šel běhat prostě ještě navíc.
1: Takže ním, já jsem si teď vzpomněla na to, že jsem měla domácí úkol.
0: Ano, měla jsi domácí úkol a ty jsi nic neslyšela.
1: No, napráskám se, já jsem slyšela první a poslední píseň, což za mě je dostačující, možná, proto si udělat nějakou lehkou představu. Ne, tak samozřejmě, jakoby zapomněla jsem, za to ti omlouvám i vám všem, ale jeden z nás to slyšel. 50% Sliváků slyšel celé album.
0: Jo, já to slyšel.
1: Ty jsi to slyšel, tak říkej.
0: OK, takže já jsem to slyšel celý a slyšel jsem to už několikrát a já jsem absolutně nadšený. Myslím si, že vlastně to, co jsme oni, je fakt hustý, že oni mluvíme už asi 3 epizody. Jo, to je jenom jako na začátek. Prostě ona si fakt vybrala ten svůj ikonický popkulturní moment a dokonce podle nějakého drbu od Leoše Mareše měla mít ještě chtěla udělat ještě čtvrtý koncert. Jako surprise, ale technika prej musela odjet pryč. Nevím, jestli je to pravda, ale lidi by přišli, já bych přišel, já jsem nakonec nebyl po třetí.
1: Ale po čtvrtý bys přišel.
0: Teda po druhý, já jsem už zmatenej. No, já bych prostě šel furt. Ale každopádně to už je jako vlastně pro v době, kdy tenhle díl vychází, tak už je to vlastně taková jako dávná minulost. Nicméně já teda krátce shrnu to album. Myslím si, že se teda potvrzuje to, že se posouvá vlastně, nebo že se každým tím albem malinko trošku mění ten její zvuk. Jako v jádru zůstává stejná, v jádru vlastně si drží pořád tu svoji jako poprokovou linku, ale ty alba jsou fakt jako zvukově prostě odlišitelný, docela jasně. Minimálně ty dospělý alba od
1: Leporela. Jo, i nějakou estetikou. Já vím, že to je něco, co řešíme, že vlastně chválíme vždycky u jako velkých popových hvězd, když se nebojí zkoušet nové věci a jakoby zdářný příklad Lady Gaga, že jo, prakticky každý album je na éra, ale zároveň je tam nějaký jako pojítko, člověk má pocit, že to je furt autentický, že to je furt ona. A
0: tak není to jako Meghan Trainor, která si tady tu poučku vzala doslovně
1: to
0: a
1: je hrozně smutný.
0: Tam má každou éru úplně jinou, ale jako to není tam nic z ní.
1: No, jako vídám na to hrozně moc teďka jako eseju na TikToku, tady přímo na jakoby exemplář Meghan Trainor, co se všechno pokazilo. No, každopádně tady se nejspíš nic nepokazilo u Evy.
0: Vizuál skvělej.
1: Očička.
0: Jo, prostě fakt to vypadá cool.
1: Já vím, že jsem, já jakoby musím být s tebou velmi opatrná, jakoby co se týče Evy Farný v těchto dnech.
0: Já to beru vlastně tak, že je to docela, že to je vlastně uvolněný fan letní album.
1: A nevadí ti, že teď je jakoby éra, kdy všichni říkají, že mají ADHD a právě se to jakoby problematizuje, že by to každý o sobě neměl říkat, když
0: třeba
1: to
0: má
1: diagnostikovaný.
0: Já nevím.
1: Takže takhle jsi se nad tím nepozastavil vůbec, ne. Jakoby z téhle roviny.
0: Jakoby nepozastavil jsem se nad tím tolik, protože ona řekla, to jsem prostě já. Takže jsem usoudil, že asi to...
1: Že asi taková prostě je.
0: Jo.
1: Jejími slovy takzvaně. Dobře, no a pak vlastně ta cílovka, že jo, kterou vlastně ty jsme i nějak vysvětlili, že to jsou trošku už jakoby ty maminky, a.k.a. lidi jako Eva, její vrstevnice, který třeba mají ty děti a potřebují se na to hlídání, o čem je teda je nějaká z těch písní, že jakoby
0: mám
1: ona
0: hlídání.
1: Se nenechá... Mám hlídání. Že ona se nenechá jakoby... nebude.
0: Ale ty
1: prostě
0: mluvíš
1: zapouštět.
0: Jako Eva, její vrstevnice, ty jsi její vrstevnice.
1: Kolik je Evy Farný?
0: 32.
1: Co znamená vrstevník? Jaký je tam rozmezí? 3
0: třeba
1: roky?
0: 5 let, podle mě.
1: Říkáš teď, abych se cítila blbě. Ne, tak samozřejmě věk je jenom číslo, samozřejmě od samcať pod samcať, že jo, máme tady nějaký věci, jakože třeba nezletilí lidi a tak, ale vzpomněla jsem si na pár jakoby párů v českém show businessu, kde je jakoby neuměrně postarší muž s velmi mladou přítelkyní, tak u toho zdvihám prst. Ale dobře, 5 let je vrstevník, OK. Takže myslíš si, že jakoby 5letý a 10letý dítě jsou vrstevníci? Myslíš si, že 15letý a 20letý člověk
0: jiný.
1: Je vrstevník?
0: U dětí je to jiný.
1: Jo, takže teď jako přidáváš...
0: No, se to srovnává, ale reálně
1: jako
0: máš i rozdíl mezi prostě 10letým dítětem a 13letým člověkem.
1: Dobře, dobře. No dobře, takže jakoby dejme tomu, že já jsem cílovka Evy Farný.
0: No, asi jo. Takový mileniální.

0: Kritiku nevím, no. Asi jo, asi jako by jsem chtěla trošku zkritizovat to, že to není moje cílovka, ale ty jsi mě opravil, takže už nemám žádnou kritiku a mlčím.
1: Já,
0: Tvůj
1: když
0: čas.
1: se podívám na ty písničky, teď já přeskakuju, teda píseň Mám hlídání, která jako podle mě není,
0: Ty ji
1: tam
0: můžeš
1: nejsem.
0: přeskočit a já ji nemůžu
1: Ne, tu
0: přeskočit.
1: taky můžeš
0: Já ji
1: přeskočit.
0: můžu.
1: Ta má jakoby
0: Míra řekla,
1: jasně,
0: že
1: ta
0: ji
1: má
0: můžu
1: velice úzkou
0: přeskočit.
1: cílovou skupinu.
0: Dobře.
1: Si myslím. Jako
0: Ano.
1: když musíš řešit hlídání.
0: Jo,
1: Takže
0: dobře,
1: my
0: dobře,
1: jako ne.
0: dobře, dobře.
1: Jako já jsem to okomentoval nějak slovy, že toto může konečně vystřídat nafrněnou.
0: Už bylo na čase.
1: Už
0: To
1: nafrněná
0: zvládnu.
1: musí už odebrat někam
0: Odfrnit.
1: a jako to je taky skvělá píseň, ale jako stala se takovou.
0: A padla tady na tom jakoby piedestálu bizarních písní, které by možná uspěly v Eurovizi, ještě dělám stojky.
1: Já jsem jako spíš mě se líbí, že to album prostě zní mega moderně, zní fakt. Jako přizvala si do toho prostě zajímavý lidi na jako práci na napsání textu nebo prostě pomoc s tvorbou těch písní. Jednu z nich dělal třeba Mat 213, jednu z nich zase dělal René Dank a ten dělal tu, která se mi mega líbí, a to je Neříkej, co má se stát. A
0: Ani toho moc nemusím. Já jdu trochu z kůží na trh teď, ale
1: já
0: jako
1: taky
0: ani jeden z
1: ne.
0: těchto mužů mi není
1: Já
0: sympatický.
1: taky ne, ale zároveň jakoby myslím si, že minimálně jako u Mata 213,
0: Hudebně
1: že
0: je to
1: má jako
0: dobrý, jako.
1: talent a
0: Jo.
1: myslím si, jako já třeba moc nemám rád jeho písničky upřímně, jo, ale myslím si, že jako má tam to svý místo, si
0: Jo.
1: vlastně nějak
0: A je takový
1: vydobil
0: unikátní na té české
1: a že je
0: scéně.
1: šikovnej a jako minimálně se to, jako myslím, líbí se mi, že si ona fakt zvala mladý talentovaný lidi, to už
0: Jo,
1: jsme řešili i u
0: jo,
1: těch
0: jo, jo,
1: koncertů,
0: jo,
1: takže
0: jo.
1: se to vlastně jako je vidět i na tom albu.
0: Reciproční vztah, podobně
1: A
0: jako
1: to, že
0: Aláďa
1: si,
0: a Kryštof.
1: k tomu se dostaneme. A to, že si vlastně vybrala i na jeden z těch featů Marie April.
0: top. Já jsem vlastně právě v tom našem chatu psala, že oni jsou si podobní tím hlasem trochu a možná třeba i Marie April rozkvete trochu do Evy stylu, jako myslím nějak jako osobnostně, nemyslím úplně hudebně. Takže mi to vlastně přišlo o to dojemnější, že jsou takový jako sesterský nebo jakoby matka dcera, já jsem z toho
1: Takový
0: měla
1: předávání
0: pocit.
1: generací, jakoby, nebo předávání, jako
0: Jo,
1: ona
0: jo, jo.
1: neodchází nikam, ale myslím si,
0: No jasný.
1: že je to
0: Jako
1: takový.
0: díky tomu, nebo nechci říct, že díky tomu zůstává relevantní, ale jako je to prostě dobrý postup,
1: Jo.
0: jako funkční.
1: Jo. No
0: A ta písnička je super.
1: a ještě jsi slyšela tu první
0: Ano,
1: ADHD
0: slyšela
1: pop?
0: jsem první, ano.
1: A jsi měla jaký dojem?
0: Jo, tam jsem, přišlo mi, že na začátku, jak se tam rozjíždí nějaká ta, jak kdyby vinylová deska, tak takhle začíná několik Evy starých písniček, že to je takový její zvuk.
1: Jo, to je pravda.
0: Že
1: Podobně
0: jo?
1: jsem má i na ostří nože
0: Jo,
1: a.
0: určitě a ještě něco. A plus jakoby ty rockové kytary a ty bicí ohlušující, ale líbilo se mi tam to mluvené slovo, že to bylo takový jiný vlastně hodně, co ona normálně nedělá a já jsem jako milovnice mluveného slova v písničkách, mám to hrozně ráda vlastně. Je to
1: Jo.
0: takový osobní.
1: Jo, taky se mi to líbilo. No,
0: Jo, je tam
1: jako.
0: nějaký jaký slabší refren trošku, kde jenom říká něco jako ADHD pop, ADHD pop, nebo něco takového.
1: Pop, pop, pop,
0: Pop, pop,
1: pop,
0: pop,
1: pop, jo.
0: pop.
1: Ale
0: No,
1: do
0: tak
1: toho
0: to
1: tam
0: dává
1: jsou vlastně
0: vibe
1: ty
0: nějaký
1: smyčce,
0: jakoby
1: to mi přijde
0: reklamy na
1: jako.
0: banku třeba, ale
1: Mně vlastně tam přijde zajímavý, jak
0: jo.
1: tam má prostě ty smyčce, je to takový rozmanitý.
0: Jo, máš pocit, že to je jako bohatá produkce nebo jako finančně nějak jakoby velmi dobře zaopatřená, že tam je spoustu věcí, ale ne tak, aby to bylo jako overwhelming. Že nejsi z toho přestimulovaný z té hudby prostě.
1: No a potom teda já jakoby si myslím, že mě to album fakt jako hodně baví, hodně, jo, jakože mám tam vlastně, když bych se měl poslechnout celý, tak skipnu Mám hlídání a možná skipnu Sex and City a možná už je mi to jedno, ale jinak, jako kromě těchto tří písniček, i to s tím Mirajem jako vlastně zvládnu.
0: Dobře,
1: Ale to takový
0: rádiovka
1: hodně
0: tvými slovy.
1: Radiožurnál prostě.
0: No, zdravíme, zdravíme
1: Zdravíme
0: na
1: Radiožurnál
0: Radiožurnál.
1: a myslím si, že brzy už tato píseň tam bude rotovat.
0: No pozor,
1: Vzpomeneš si.
0: teďka nevím, jestli třeba jakoby mini promíčko tady Rádíka Wave, ale máme prostě krásný živý vysílání on air a tam naši moderátoři Kuba a Sarah dávali vlastně video do storíček Rádia Wave na Instagramu, že poslouchají, pouštějí Evu Farnou a že jí držejí palce vlastně s posledním Edenem a bylo to hrozně
1: No tak to je
0: roztomilý.
1: krásný,
0: Takže i
1: takže
0: my občas
1: i
0: hrajeme
1: tady je
0: tuto
1: Eva
0: hudbu.
1: Farná, jak na Radiožurnálu,
0: Ano.
1: tak na Rádiu Wave. A pak ještě vyšla tedy pro vás už minulým týdnu druhá věc a to je duet Richarda Krejčana, jméno Krištof a Domy Aládža.

0: půlnoční dřív.
1: Já, že ty jsi na to napsal, že on vykrádá sám sebe, jak jsi to myslel?
0: Protože ta píseň Půlnoční hřích je úplně jako, měla má momenty, kdy zní strašně stejně jako inzerát.
1: Mm-hmm.
0: A já úplně jsem si to musel zastavit, mm-hmm. aby jít jako, moment, tohle jsem slyšel už někde a, zní, a taky to zpíval Krajčo. A přesně mi to zní jak mm-hmm. inzerát a myslím si, že je fakt, zatímco máme tady někoho jako Eufarnou, která teda se snaží ty alba dělat každý trošku jinak a posouvat se v té hudbě a zkoušet nové věci. Pak tady máme prostě kapelu Krištof, která už dekády hraje tu stejnou písničku.
1: Já vždycky čas od času mám jako jumpscare na TikToku, kde on jakoby se přiživuje na svých slavných jakoby karanténa jakoby letech. A teď jsem ho viděla, že tancuje třeba. No, jak prděl do hrnce, tak tady už neprdí, ale furt je stejně cringe.
0: Hmm.
1: A možná je to pro něj cesta, jak zůstat relevantní u Gen Z, i když Gen Z to jako konzumuje jenom z toho důvodu toho cringe.
0: A já jako mám některý jejich starý písničky rád. Jako
1: jo, tak jako by nepřepnu to, když si poslouchám ten radiožurnál, nepřepnu to, že jo?
0: No ne, jako fakt mám některý rád, jo, jako mám slabost pro některé staré věci od Krištofa, Krištofů. Ale Půlnoční hřích se
1: viděl
0: do této...
1: Viděl jsi, že daboval Bleska McQueena?
0: Vím to.
1: To jsem zjistila na jeho zdroji, jeho TikTok. Jo, možná ho odebírám, možná to konzumuju často.
0: Půlnoční hřích se nezařadí do žebříčku mých oblíbených písní od Krištofů, jelikož je to pro, já si pustím teda klidně inzerát, ale mám, abych nejenom nedisil, tak Domy Aláďa v té písničce si myslím, že zní skvěle. Myslím si, že tam zní skvěle a dokonce jsem psal, že zní líp než na svém EP. A vlastně líbí se mi tahle poloha a vlastně si myslím, že jako já jí fakt přeju úspěch nějak, nebo já prostě trošku doufám, že se jí povede udělat něco jako fakt dobrýho hudebního.
1: Já koukám na refren v té písni, nebo teda obecně na tu píseň, která má teda hrozně málo textu. Mám v kapse vítr i vůně dálek, do hvězd a mraků též dalekohled. Pod hlavou skrývám třpit půjčený měsíční svět. Ok, to zní docela cute, ale refren je, jestli nechceš, už nic nehledej, budu tvůj půlnoční hřích. A to se pořád opakuje. A mě by zajímalo, jestli teda, nemám samozřejmě kontext, který jsem si mohla zjistit, ale jestli jakoby oni jsou ten hřích svůj vzájemně, nebo jako snad ne. Necháme na interpretaci každého z vás. Každopádně máš pravdu, to je její album, já jsem tě na to odepisovala, že ho měla hrozně divně zprodukovaný. Ona, já si myslím, že když třeba začínáš zpívat, tak by ses měl jakoby vypiplat tu základní techniku a až pak třeba jako si hrát s nějakýma jakoby takovýma jako detailma, takovýma věcma navíc, že jakoby se ti ten hlas vlní, nebo nějaký vibráto, nebo nějaký special prostě šeptání a tyhle věci. A přijde mi, že ona to vybalila jako hned, když začínala zpívat vždycky tady tím stylem, takže jakoby není rozumět, není ani slyšet ta melodie a jsou to takový zvláštní, jako jak kdyby Billie Eilish, ale jako méně srozumitelná.
0: No tady vlastně na té písničce Půlnoční hřích, tak zní fakt skvěle.
1: Jo, jako tam je ten hlas slyšet, to máš pravdu.
0: Tam zní fakt hezky a mně i jako to její EP přišlo fajn, ale... Tohle se mi líbilo.
1: Vím, že ona měla nějakou tu, možná to byl single, nějakou tu slzu, smutek, něco takový hrozně smutný single měla, něco s pláčem. A bylo to vlastně hrozně jako ne, jako unfriendly pro mě, jako hrozně moc mě to neoslovilo. Takže
0: nemám
1: možná
0: dost.
1: Nemám dost, jako by can't
0: nebo nevrátím.
1: Já mám dost, ale možná tohle bude její cesta. A tady si pomohli navzájem, si myslím.
0: No moment, on právě ještě, jo, to, proč jsem si na to vzpomněl, ještě mimo jiný je právě jeho příspěvek na Instagramu, kdy tedy on napsal, že před 10 lety jsme takhle pomohli Miraj. Lidi si klepali na čelo, smáli se. A taky proč to dělám, se ptali. Dnes už se neptají. Třeba se to takhle povede i Domy Aláďa. A jako napsal, že má prostě talentu, píle a pokory hodně a že jí to šlo i poprvé na pódiu, což je hezký, ale tyjo, jako tahle formulace mi přijde taková, jako takhle jsme pomohli Miraj a takhle pomáháme i jí. Jako ano, já souhlasím s tím, že je to podle mě absolutně vzájemná pomoc, protože pro ní super mít feed na mainstreamově pravděpodobně úspěšný písničce, ale pro něj taky super, že vlastně jako má feed s někým, kdo má 5x skoro víc sledujících než on na Instagramu a jako pokud chceme právě, pokud se chtějí přiblížit nějak mladším posluchačům, tak jako super si vzít Domy Aláďu.
1: Hmm.
0: Takže tak.
1: No, ještě když teda už těch moc novinek za ten den a půl teda nezbývá, ale jedna z nich je ještě trailer na Shreka.
0: Ano.
1: Které my jsme viděli, vidíš, já jsem tady o toho, abych to připomněla. A teď jakoby se snažím si, já jsem si nečetla jakoby anotaci, ale vlastně z toho traileru, jako o čem bude ten děj, tak teď oni se jakoby, teď se potkají v té bažině s tím oslíkem ten Shrek, jedou na nějaký dobrodružství, projíždí tam kočárem v tom městě, kde se honí nějaký čarodějnice.
0: Hej, ty jsi hyperfixovaná na příběh, ty bys chtěla a... prostě, aby v tom traileru řekli, jak to skončí, abys to mohla takhle spoilovat dál.
1: To nechci, prostě. Já ne, moje poslání není spoilovat, vím, že to tak nevypadá, ale prostě ne takhle. Dobře, tak pojďme si teda říct,
0: jak
1: já nemám ráda, když trailery řeknou všechno,
0: jo, to já taky
1: ale
0: ne.
1: Mám ráda, když řeknou aspoň něco.
0: A ale tady tohle je navíc jenom teaser. Teaser ti většinou nemá říct okay. Nic, jenom
1: teaser,
0: že to bude.
1: Teaser teda nemá říct nic. Dobře, takže jakoby, co mi řekli, aspoň jak to bude vypadat esteticky.
0: Jo.
1: Což víme, že bylo velký drama. Lidem vadil styl vlastně grafického zpracování na to, že mi přijde, že toto studio muselo upravit.
0: No,
1: vypadá
0: no,
1: to
0: jo,
1: jinak.
0: Jo,
1: je to míň takový karikaturní, je to víc jak ten starý Shrek.
0: Víc se to blíží Shrekovi, no.
1: No, a nebo ty jsi si zjišťoval, o čem to má být?
0: No tak já předpokládám, že ten plot zůstane stejný v tom smyslu, že se jejich dcera, která je Zendaya,
1: jo.
0: Vypadá to, že zmizí, ale víc jsem si nehledal, já se nechávám,
1: udržím
0: se v nevědomosti.
1: No, já jsem jí asi taky vlastně zvolila tuto vlnu nevědomky, tak se můžeme přesunout asi na další téma. Tady už
0: a jak to na tebe působilo?
1: Nevím, já mám asi smíšný pocity i z toho, že tam teďka jsou ty děti jejich.
0: A mají ten brokolicový účes.
1: Mají jako tradiční trendy brokolicový haircut, ale low taper fade. Pardon, to bylo hrozný. Ale nevím, mě by stačilo klidně, kdyby to bylo, já nevím, třeba jenom o oslíkovi, nebo o Shrekovi s Fionou, nevím. Já prostě, pro mě nějaký jako hledání se nějaký jejich dcery, lomeno ten rodičovský vztah s tou dcerou, chápu, že to má být jako family friendly prostě film. Stejně jako byl Shrek vlastně pro celou rodinu, ale já nevím, vůbec mě to neoslovilo vlastně.
0: Nevím, no tak je to teaser, jako fakt si to moc neberu, moc si z toho neodnáším. Pousmál jsem se nad tím, jak tam v království za sedmi dohorami, tak jak tam je ten noční život, jak prostě nějaká fentanylová, jako fentanylový doup je prostě, jak tam volá ten sněhulák na
1: jo.
0: Mě. Tak to mi přišlo docela vtipný.
1: No to vlastně je jediná věc, kterou fakt moc doufám, že oni tam zachovají, tady ty jak kdyby dospělácký vtipy. Jo. Ten keř vypadá jako Helena Pavlovská. Vím, že jste nám psali, ať uděláme tier list nejlepších scén ze Shreka, tak možná se to jednou stane.
0: No v létě na to bude příležitost.
1: To je pravda. Tak možná se můžeme podívat na to, já jsem teda ještě chtěla tady, nebo původně nechtěla, ale mě to napadlo, já jsem to mohla říct, když jsme ještě ve světě novinek a toho, co jsme teď zažili, tak já jsem včera viděla hrozně depresivní divadelní představení, protože jsem tady dlouho nemluvila o divadle a bylo to jenom vlastně o tom, jak muž umírá na syfilis. Takže o tom asi mluvit nebudu, ale hrál ho Patrik Djergel, takže to bylo fajn.
0: To byly ty Petrilové lampy.
1: No.
0: Jo.
1: Bylo to vlastně, už teda řeknu pár vět, už jsme zabředli do toho jako scénograficky, kostýmově, nějak jakoby koncepčně to bylo úplně hrozný, ale on jako hostující herec z Národního divadla a prostě filmovej, tak to docela zachraňoval ještě spolu s hlavní hrdinkou, taky mladou herečkou. To brali vážně a přijde mi, že věděli jakoby, o čem to je, ono to je, že jo, podle knižní předlohy a pak je ten hodně slavný film od Juraje Herce, že jo, ale nějak jsem chtěla odejít a možná to bylo i tím divadlem samotným o sobě. No nějak teďka se mi nedaří vlastně najít něco, co by mě hodně bavilo a co by se mi hodně líbilo v té popkultuře, no. Přemýšlím.
0: V popkultuře obecně.
1: Obecně, no. I jako hudba, filmy. Přijde mi, že mám teďka nějaký kritický období i jakoby kritizující období, kdy se nespokojím s málem asi, nebo nevím, je to takový zvláštní, no, tak možná je nějaká slabá, nějaká okurková sezóna popkultury prostě v mojí hlavě.
2: Jumpscare, zdraví vlna z budoucnosti. Pro ty, kteří sledují mě i vidí v mém rozpoložení s mysteriózní modřinou na víčku, která doufám, že brzo zmizí. A já se vám ozývám z důvodu toho, že jsem se napila, najedla a vyspala a už jsem v mnohem lepším rozpoložení, takže vám dokážu i doporučit pár věcí, které třeba nestojí za úplnej prd. Mezi nima je snímek Anora, který jsem konečně viděla, vyšel v roce 2024 a o rok později získal asi 5 Oscarů, včetně nejlepšího ženského výkonu Mikey Madison, která stvárnila hlavní protagonistku, exotickou tanečnici, která si našla manžela vlastně. Tohle můžu, Míro, jakoby zpráva pro tebe do studia, tohle můžu spoilovat. To je starý film, jo, to by nekaž, neber mi to. A oni vlastně jakoby zjišťují, ona jakoby si myslí, že vyhrála ten prostě tu loterii, jo, že prostě už nebude muset řešit ty peníze, že bude o ní postaráno, prakticky se do něj zamiluje a on je prostě jenom takový nevychovaný spratek. Je to jako na první pohled taková jako povrchní trochu věc. Vím, že některý kritici i vytýkali prostě tomu filmu takový úspěch mediální nebo tak tolik Oscarů, že dostal. Za mě to je všechno legit, já bych jim to dala. Mě to hrozně bavilo, probudilo to ve mně různé emoce, které jsem netušila, že to ve mně probudí a prostě se mi to líbilo a potom to je, jo. Takže prostě já pocitilo, dojmologie a u filmu je správně. A další věc, která mě baví v poslední době, je plavba Jojo Siwa. Pardon, já se zase trošku učešu, že vypadám jako blázinek, ale kdo si pamatuje na Dubínka ještě. Prosím vás, plavba Jojo Siwa, kde jste si mohli pořídit lístek za 26 000 korun v přepočtu českých, jestli se nepletu, tak co jste za těch 26 000 korun mohli dělat? Tak za fotku s ní jste si museli připlatit, tak to ne, ale zúčastnili jste se jinak nějaký generický plavby pro strašně moc lidí, kde ta skupinka s Jojo byla jenom malá část. Kromě toho, že zpívala takový jako komorní koncerty, jak tady někde z maloměsta trošku vibem, tak jste si mohli třeba okamínkovat mašličky. Jo, mohli jste si okamínkovat mašličky a obšpitit její fotky, kde je jenom ona, a ty si pak nechat s tím, že ona jako učitelka ve školce kolem vás chodila a chválila vám to, anebo třeba vytýkala jeden chlapec na TikToku, z toho točil video, kde omylem vysypal ty třpitky jí po celém čele. Ona to viděla a říkala, you fixed my hairline, spravil si mi vlasovou linii. To je to slovo. No, a taky jste se mohli účastnit pizza party u ní v kajutě, což mi přijde trochu nebezpečný, ale předpokládám, že ty lidi tam mají nějak prověřený, takže to tak nebezpečný nebude. No a poslední věc, kterou vám tady doporučím, nebo spíš se s váma podělím o zaručený zdroj zábavy na stylu neváhej a toč, je, čímž vás k tomu určitě neponoukám, je zásoba videí na TikToku, kdy člověk chodí po supermarketu a do cizích košíků hází cizí nákup, respektive šáhne třeba po krajíci toastového chleba a 10 metrů vzdálený opuštěný košík, tak to do něj prostě napálí. A pak sleduje toho zmateného člověka, který si to nekoupil. A jo, je to úplně dementní, ale přesně v tomhle období jsem přesně tohle potřebovala, tak možná to potřebujete taky. Tak jo, hezký dny a vracím slovo do studia.
1: No takže toto zvláštní filozofické okénko uzavírám a otevírám vaše odpovědi na našem Instagramovém storyčku, kde jsme vás prosili o témata a otázky.
0: Ano.
1: Do dnešní speciální, nebudu říkat výplňkové, speciální epizody. Tak a tohle bude otázka asi na nás oba od Terezie. A ta otázka zní chlapy a holení. Tak, Míro, začni.
0: Jakoby.
1: Z jiného soudku takzvaně.
0: Co, jako, co, jako, a jaká jako, je otázka?
1: Ne. Ano, ne, zkus. Ano, ne, možná. Nebo ano, ne, nevím.
0: Jako nevím je odpověď. To je taková, jakoby, náš styl, alibismu. Já nevím, jakoby, ale spíš, jako, jaký holení, proč, jaký chlapy.
1: Jaký chlapy a jaký
0: říkám
1: holení?
0: Říkám ne.
1: Říkáš ne? Já říkám taky ne.
0: Tak tyjo, jdeme si, dál, ať je otázka jakákoliv prostě.
1: Tyjo, to mě bavilo docela. Víc těchto otázek, prosím. Tak, pak je tady vaše unpopular opinions o popkultuře. To může být jako... Mně přijde, že obecně máme unpopular opinions, nebo jako prostě jsme takový hádaví.
0: Jakože Euforie je dobrá třeba.
1: Jo.
0: Třetí.
1: No, to je podle mě nejvíc kontroverzní náš unpopular opinion.
0: Je fakt dobrá. A pak, že to není názor, ale jenom to, že
1: to
0: jsme prostě neviděli Sex ve městě.
1: Jo.
0: A že ho nechceme vidět.
1: Nechceme ho vidět, jo. Tyjo, wow. Počkej, tak ještě něco do třetice by to chtělo. Já jsem minule nebo předminule říkala o těch hororech a vlastně nevím, proč se lidi koukají na horory, když ti to vzbuzuje jenom negativní emoce. A myslím si, že jako koncepčně horory jsou jakoby škodlivý na hlavu.
0: Wow.
1: A to je můj třetí a nejvíc kontroverzní take.
0: Šílený názor.
1: Ne, pardon, já jsem dneska taková bláznivá. No dobrý, tak to rychle přeskočím. Léto a jeho výhody a nevýhody, tam to se ptal teda uživatelka Nela a tady se ptá Pospy Madu. Léto a jeho výhody, nevýhody, objímající emoji. Tak co jsou výhody léta?
0: Já miluju léto. Já
1: vitamin
0: bych jako,
1: D.
0: Já bych mohl, já fakt voda. Mám hrozně rád léto.
1: Studený pití.
0: Slunce. Je slunce a je teplo. A i když je vedro,
1: je
0: tak se
1: světlo,
0: to dá zvládnout.
1: Je dlouho světlo, může být venku.
0: Lidi mají čas, lidi víc respektují volno, lidi víc jsou prostě otevřený tomu být spontánní, lidi chtějí víc času trávit venku,
1: jsou
0: lidi mají víc
1: hvězdy,
0: energie.
1: Zpívají ptáci. Dovolená. A tak. Tak to bylo výhody a teď jako nevýhody. Jo. Takže já musím říct, že jsem docela, vím, že jste mi psali, ať víc rentuju, myslím si, že v dnešním díle se pokocháte. Hot take, já prostě nejsem úplnou příznivkyní léta a ty to víš, protože prostě vysoké teploty mi vůbec nedělají dobře, ale je mi 70. Nedělají mi vůbec dobře a nerada se potím a prostě přijde mi, že tohle bez tohoto léto jako nemůže být, bez toho, aniž by ti bylo mega vedro a mega se spotil.
0: Mně to nevadí.
1: Jak to, že ti to nevadí?
0: Nevadí mi to. Jakože potím se, je mi vedro, ale furt jsem takovej, že mě to nevadí, protože to jako, jako v létě se máš jak ochladit a způsoby, jak se ochladit, jsou snadnější, než způsoby, jak se zahřát v zimě.
1: A jak se ochladíš, když jedeš prostě v zasmraděném autobuse?
0: Vystoupíš.
1: Wow.
0: Jo, reálně, wow. Já, jo, ok,
1: crazy.
0: Tak MHD se vyhýbám
1: crazy.
0: A jako když už to prostě jako radši půjdu pěšky, okay. Ale když už to je nějaká
1: dobře,
0: daleká cesta,
1: dobře.
0: Dalekým autobusem třeba na Dobříš, tak bych prostě doufal, že půjde otevřít okno a modlil se v nejlepší.
1: A teď si představ, že na tebe autobusák řekne, tady hrajeme tady Dungeons and Dragons, jo, dračí doupě. Teď ti autobusák řekne, že nemůžeš otevřít okno, že pouští klimatizaci, ale ty skoro necítíš a furt umíráš. Co
0: tak
1: uděláš
0: prostě
1: potom?
0: Modlíš se v nejlepší a že tahle cesta rychle skončí.
1: Představuješ si zúrčící potůček ve vysokých horách.
0: Jo.
1: To mě pomáhá občas.
0: Aspoň se nějak jako ovýváš se a nic
1: ovýváš
0: to nedělá. A
1: ale čas běží a už
0: ono
1: jsi skoro tam.
0: Ono to uteče.
1: Krásný.
0: Ono to skončí.
1: Já
0: co máš
1: si
0: dělat
1: teď
0: v zimě, když jsi uvězněná prostě někde, někde kde, jako venku. Teď máš třeba mezi dvěma nějakýma věcma,
1: no.
0: Jo, mezi dvěma událostmi.
1: No.
0: Jsi prostě v takovém podivném bodě v časoprostoru, máš třeba hodinu volno, ale no. Z nějakého důvodu prostě nejseš nikdy, kde by byla nějaká kavárna nebo něco, kam si zalezet. Je zima, prší, protože už v zimě nesněží, je šedivo, mrholí, a, nebo to ani neprší v zimě, že jo? To
1: no.
0: Takový to mrholení nepříjemný,
1: no.
0: Takový to, jak to zalejzá. A co máš dělat?
1: Tak jako, protože jsem jakoby rozumný a dospělý člověk, tak jsem se dobře oblékla. Takže mi je zima jenom trochu a nepromokám, protože mám fajn kabát třeba. Takže jsem sama, mám aspoň
0: jo.
1: Telefon,
0: jo,
1: můžu poslouchat
0: telefon.
1: Hudbu
0: no.
1: A musím být venku. Nemůžu zalíst nikam.
0: No, jako nevím, ne.
1: To mi to děláš těžší, než já tobě, hele,
0: tak
1: já jsem ti pomáhala.
0: Tak si můžeš sednout někam na lavičku, na trávu.
1: Tak jako kolikrát za zimu se ti stane, že seš jako stranded in časoprostor prostě v plus jedna stupních, jo? Jak často se ti to stane tohleto? Za mě je pořád tohle příjemnější představa, než se zažívá jakoby sublimovat pod sluncem. Ale
0: aspoň to slunce je vidět.
1: Chápu. Mimochodem, věděl jsi, že žádný opalování není zdravý?
0: Viděl, slyšel.
1: Ale nechráníš se před sluncem.
0: Tak občas.
1: Já tě znám.
0: Občas jo.
1: Kubu Skřivánka na tebe pošleme. Zdravíme Kubu. Dobře, další zajímavá, tvůrčí, taková kreativní brainstormující otázka. Další. Zara Larsson being iconic jak v létě 2025, tak 2026, aneb Zary není nikdy dost. Já nevím, jestli tohle je otázka. Možná není.
0: Ale jako já to podepisuju.
1: Já taky.
0: Mě to furt baví, furt mi baví, že dělá Lush Life s lidmi z
1: no.
0: Davu a je super, že ten moment nějak pokračuje. Ale jako upřímně, zcela upřímně, myslel jsem si, že Girls Trip bude víc rezonovat, ale ani u mě tolik nezarezonoval.
1: Podle mě to je vibe, jako furt když Charlie...
0: Furt chci písničku, promiň, že jsem ti do toho skočil, ale furt chci písničku s Inou a Alexandrou Stem.
1: Jo, to já vím, že ty jsi jakoby doufal, manifestoval, že ona ještě něco takového vydá, že?
0: Jo, já jako jsem byl conformity gate teorie ze Stranger Things, takový blázen.
1: Jako léto teprve začíná, takže je možný, že třeba, no jenže koncem měsíce, možná třeba by byl poslední nějaký termín, ale tak podívejme se na to, že Midnight Sun ona vydala na podzim, takže ona se asi neřídí ročním
0: ale
1: obdobím.
0: Ale ten single
1: prostě
0: byl přece vydaný už v červnu. To Midnight jsme přece Sun? Říkali, že bude písnička loňskýho léta.
1: Aha. Tak mohla by nějakou aspoň jednu věc teďka. Ještě.
0: A která písnička bude písničkou, nebo kdo bude mít jako na kontě hit letošního léta?
1: Já nevím, jestli něco... Počkej, Charlie XCX teďka chystá nějaký album,
0: Adele,
1: že jo?
0: Adele chystá album.
1: Adele
0: už
1: chystá
0: brzy
1: album.
0: Vydala k němu už single Red Bottoms a je to velká změna jakoby od té její předchozí tvorby. To taky pomalejší, klidnější.
1: Jo, ale i to Charlie to bude mít trochu klidnější, že jo? Teďka to SS26.
0: A máme tady Olivia Rodrigo, která vydala album.
1: Jo, tak,
0: ale nevím, furt, jestli to je jako letní hit, tam necítím ne. letní hit.
1: Není. No a nebo...
0: Tyhle si vydala písničku k Toy Story, taky to není hit.
1: A nebo letos prostě nebude...
0: Nebude léto.
1: Nebude jako akční letní hit, nebude jako europop, klubový letní hit.
0: Možná
1: bude
0: soft.
1: Tak to možná
0: by tam ta Olivia
1: summer
0: se hodila. Protože ona má fakt, to album je takový, je, vlastně já jsem si ho znova poslech a líbí se mi, ale je takový klidnější, takový uvolněnější, tak možná ta.
1: Já ještě vím, že teďka Madonna, že jo, vydávala nějakou tu písničku, kde v tom klipu je i Benedict Cumberbatch.
0: A taky aplikace Grindr.
1: A jo, no. Což je, jo, to je to nový album Confessions 2 vlastně. Tak možná tam by ještě mohlo být něco dobrýho.
0: Jako kdyby Madonna přinesla letní hit, tak to by bylo úplně skvělý.
1: To by bylo příjemně překvapivý.
0: A no nebylo, hele, to bude prostě Eva Farná.
1: Jako globálně.
0: Globálně. Budou
1: bude
0: všichni
1: to,
0: poslouchat ADHD pop. Budou,
1: ne, mám hlídání. No, hele, ještě jakoby na závěr mám takovou filozofickou otázku od Bandito Emmy, která se ptá na něco, co nás nadchlo natolik, že k tomu neumíme být kritičtí. No a to já mám problém, že já jsem tady říkala, že v poslední době mě skoro nic nenadchlo.
0: Eva Farná.
1: Máš jednoduchý, sakra, co budu dělat.
0: Já se nadchlo, ano, nadchlo jsem se pro Evu Farnou. A jako fakt tady přemýšlím, za co bych kritizoval. Ne, prostě, to je odpověď na otázku. Prostě nenapadá mě nic jako extra zásadního.
1: Teď se budu znít tak hroznej suchár. Ale já jakoby už ve třetím díle za sebou budu mluvit o Pirátech z Karibiku asi prostě.
0: Ne.
1: Tam mě nadchly jenom první tři díly, protože ty ostatní jsou špatný. To je zase nějaký háček.
0: Tak přemýšlej
1: dál. Řekni za mě něco jiného, co mě, řekni to za mě, co mě nadchlo. Prosím, já fakt nemůžu,
0: přemýšlej dál,
1: kapacitu.
0: Co tě nadchlo.
1: No. Byla jsem v přírodě. Byla jsem v přírodě fyzicky. To... Celý den a nachodila jsem toho hrozně moc. A zkrátil se mi screen time.
0: To je zdravý.
1: O 2 hodiny, jenom kvůli tomu jednomu dni.
0: No to je dobře.
1: To mě docela bavilo a byla jsem na bobový dráze. A odemykala jsem své vnitřní dítě.
0: To podporuji.
1: Ale není to popkulturní.
0: Kapela Zoo Blasters v dobříši.
1: Kámo, takhle ty už jsem zapomněla, dík za připomenutí.
0: Ty mě zatkli.
1: Zoo Blasters, no. A já i teď poslouchám hrozně divné věci. Ne, já věřím, já jakoby si to dávám jako domácí úkol další, který vyplním.
0: To, ale to znám se jakoby navyšuje.
1: To je 2, to si ještě zapamatuju, to je dobrý. To není víc jak 3 třeba.
0: No a taky je tohle tvoje poslední epizoda na nějakou dobu.
1: Ježiš, to...
0: Ne! To je tvoje...
1: No,
0: Roma
1: takže
0: si bere
1: jakoby,
0: hiatus, má krizi.
1: Ne, Míra prostě rozhodl, že já nedokážu vyjmenovat jednu jedinou popkulturní věc, která by mě nadchla, že mě prostě vyhodí odsaď. Ty jsi byl jako...
0: na minutu.
1: 5
0: takže
1: vteřin,
0: ty
1: jsi nic
0: nemyslela, tak asi Vilma se s námi loučí.
1: Takže začíná tady nábor na
0: novou Vilmu.
1: Druhou polovinu slejváku.
0: Musíte
1: se přejmenovat,
0: ale...
1: Jo, no.
0: Ne, tak ty tady zůstáváš.
1: Dobře, děkuju.
0: Neboj. Ještě ti dávám šanci.
1: No, dobře, jo. A já ti tady prostě za tvoji lásku k milenálnímu popu a létu nechávám. Nechávám tě tady milosrdně. No dobře, přátelé, teď nás čeká období, kdy já tady chvíli nebudu a pak se vrátím. A to je z důvodu čerpání dovolené, to už jsme předestřeli na začátku. A ty se tady budeš muset trošku punkově poradit.
0: Jolo.
1: Ale zvládneš to, protože já tě znám a ty jsi dobrý prostě. Vidíš, takhle se to dělá. A ne prostě, jakoby, tady jsou dveře.
0: A počkej, ale proč bude, co bude důvodem
1: tvé absence? Já to mám říct,
0: protože
1: to zní, jako
0: kdyby
1: ale...
0: měla nějaký prostě, jo. Ještě prostě v tvém rozpoložení to zní, jo. Jako kdyby měla nějakou prostě šílenou.
1: Jo, ne, to zní hrozně. Ty vždycky říkáš, že jako mám být, nebo že jsem enigmatická, no a teď se to nehodí. Asi.
0: Ne, teď odlož
1: prosím
0: karty.
1: Vás, odkládám karty? Ne, prosím vás, budu psát diplomovou jo. Práci.
0: Ikona týdne. Ok, tak moje ikona týdne je TikToková uživatelka Adela Doležalová, která hrozně vtipně glosuje nabídky bytů v Praze. A je to super.
3: Já se asi zblázním. Držte si klobouky, jo, protože tohle... Jo, jakoby vidíte správně. Máme tady další úžasný prostor, který si můžete v Praze pronajmout a žít tam.
0: Je to exkurs, je to zajímavý exkurs do nabídky malých bytů v Praze za spoustu peněz. Pro studenty. Hmm? Když třeba máš prostě jeden pokoj a v něm máš prostě všechno. Kuchyň, sprchu, záchod, všechno v jedné místnosti. Nebo že máš prostě záchod vedle dřezu.
1: To je někde v Japonsku takový ty
0: minimalistický byty. To můžeš jako multifunkčně byty. Prostě všechno ovládat naraz.
1: Můžeš zároveň jako jíst, čůrat,
0: prostě
1: mejt se.
0: Vařit, všechno.
1: Hmm? Vidíš. No, tak moje ikona je o něco méně kreativní, nebo teda vlastně asi více. Dohledala jsem si totiž, jak se jmenuje herečka z divadelního představení, o kterém jsem mluvila, který nebyl moc dobrý, ale tenhle ten výkon byl výborný a je to slečna se jménem Tereza Císařová.
0: Mm-hmm.
1: Pro mě vlastně nový mladý talent neobjevený, která mimochodem jezdí vytrvalostní závody na koních, takže má ráda i koníky a to je pro mě green flag. Dřív jsem to trochu odsuzovala, ale teď jsem sama jsem koňařkou a už pick me období mám za sebou, takže koňařky, jsem team go koňařky a tato herečka byla výborná a zjistím si vlastně v čem dalším účinkuje, takže props tu Tereza.
0: No, tak to je hezký. Hmm. Tak jo, tak děkujeme, že jste tohle dokoukali. Připomínáme se s pozvánkou na naše narozeniny, kde budeme v energičtějším módu.
1: Jako Iveta Jirkálová. Ne, to jsem dneska, to nebudu na narozeninách. Na narozeninách budu, kde je takovej cute, pozitivní, popkulturní, z nějakého seriálu nebo filmu.
0: Nevím.
1: Ta
0: tak...
1: Erin z Officeu.
0: Tak budeš Erin z
1: Office. Já budu Erin na narozeninách.
0: No, bezva. A bude to sranda a bude to super. Takže přijďte a zase tady příště a vlastně já nevím, kdy se uvidíme. To vlastně bude překvapení i pro mě.
1: I pro mě. Tak jo,
0: ne,
1: tak
0: nebude to
1: někdy.
0: Dlouho trvat.
1: Mm-mm. Slibuju. Tak jo. Takže mám dva domácí úkoly a jeden slib. On it.
0: Tak. Tak jo, tak se mějte.
1: Tak zase někdy, papa.
0: Čus. Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji, je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
2: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. Kdyby vás to zajímalo, tak v době natáčení pořadu masivně prší. A dnes k nám přišel doktor Ondřej Růžek. Tako pošťák Ondra, že? Doktor Ondřej, který má obavu, že neumíme říkat hř.
6: Jo.
5: A doktor Ondřej pracuje na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, druhá LF, to je co LF, lékařská fakulta?
7: Dobrý večer, ano, správně.
5: A FN, to je co? Fakultní nemocnice?
7: Ano,
6: v Motole. Zuzko, ty nejsi žádná.
5: UK, FTVS.
7: To už bylo zase jiný zařízení, ale...
5: A máš to tam napsané v automatickém podpisu.
7: Asi jsem to špatně interpretoval. Jo. A k tomu Motolu musí být homolka, že jo, nově, protože jsme sloučení.
6: Tak, aha. Ale je pěkné, doktore Ondřeji, že doktor Ondřej říkal, že někdy je obtížné, když se často říká v nějakých rozhovorech hř, tak to my jsme říkali se Zuzkou, že to je nejmenší problém, který v Buchtách máme, že bychom měli opakovaně říkat hř. Tak on právě říkal, že když tak, kdyby to bylo pro nás moc těžké, takže že mu můžeme říkat Ondra. Takže buď to si vyberte, je to doktor Ondra, anebo doktor Ondřej. Mně se líbí, Ondřej, že ty hned ve své vizitce právě se toho nebojíš a máš tam všechny ty instituce, kde teda pracuješ, takže to je pěkné.
5: Až to může být skoro až matoucí, kde vlastně pracuješ, protože ty těch institucí my jsme všechny ani nezmínili. Nicméně, napsal si dopis, který...
6: Mail.
5: A kdy to bylo?
6: To bylo už dávno, Zuzko, to bylo už někdy v květnu, ale nebylo to ještě tak, Ondřej, že bys nám psal nejdřív na Instagram a my jsme tě pak odkázali
7: do
6: mailu.
7: Já myslím, že to tak bylo,
5: Prvního května.
7: Vás kontaktoval přes, netradičně přes sociální sítě.
6: Psal nám Ondřej něco přes Instagram a to já vždycky lidem píšu, napište mi to na mail ivana.veselková@rozhlas.cz, protože na Instagramu by mi to zapadlo. A Ondřej se toho nebál, nenechal se odradit a napsal mi potom teda na ten mail.
7: Bylo to teda rozhodně vřelejší, nebylo semné, bylo něco. Pošli sem na e-mail, bylo to tam poměrně vřelé, jsem to vnímal, jako neodradilo to.
6: Já jsem vřelá právě.
5: A napsal.
6: Napsal.
5: Dobrý den, přeji. Obdržel jsem na vás, velký V, cením kontakt stran, případné domluvy, účasti.
6: To je chytrolín. To je vidět, že to je doktor. To je hned podle toho slova.
7: Jak jsem psal do rádia, tak jsem myslel, že jsem musel
5: hlava študovaná. Obdržel jsem na vás kontakt stran, případné domluvy, účasti. Na jednou, já už jsem to zapomněla mezi tím, ten začátek. Na jednom z dílů vašeho s velkým podcastu Myšlenka otazník, to je kdyby to psal Masaryk. Myšlenka otazník s Janem
6: Bělým. Ten nám ještě nepsal, ale Masaryk.
5: Myšlenka otazník a tam už si musíš doplnit, Ivanko, to jaká je myšlenka, to je prostě e-mail pro intelektuály.
6: Ale zároveň se mi líbí, že jde i k jádru věci, rychle, k meritu věci, žádné okliky. Myšlenka.
5: Myšlenka, brzo bude asi vizita, tak musím to napsat krátce. Myšlenka, otazník s Janem Bělikem v závorce copy a taky nevíme, jestli má copy, prostě je tam napsaný copy. S Janem Bělikem
6: jako,
5: v závorce
6: to bylo
5: copy.
6: Asi copy, že on je v copy.
7: Já si myslím, že jsem to tak myslel.
5: A jo, takhle.
7: I mi to tak jako vyznívá.
6: Ale že ty jsi
7: jako,
6: úsporný.
7: Že aby o tom věděl.
6: To vidíš, že to je úsporný doktor, že má málo času, takže on tam nepíše žádné.
7: Navik.
6: Třeba jaká byla myšlenka nebo něco, nebo je v copy. pije nebo vyskopije. Takže tam je s Janem Bělikem v závorce copy.
5: A já jsem myslela, že Bělik je tvůj copywriter. Aha, takže s Janem Bělikem copy. Rozběháme Česko. Máme bohulibý záměr podporovat populaci k pohybu, k péči o zdraví, o nutrici, zkrátka se vzchopit a táhnout kvalitou života směr Skandy.
6: Jako Skandinávie. Ta vidíš, že se zkratky. On to má rád, ten doktor Ondřej, ty zkratky.
5: Čečník. Jsme nekonečně milí a hovoříme spisovně, smajlík, ale takový ten bez toho vybarvení.
6: A to už jsme si všimli i podle toho slohu, že hovoříš teda spisovně.
5: A pak je tam odrážka a nyní, jak pravil Zdeněk Srstka, chcete nás. Zdravím srdečně Ondřej a teď ty všechny tituly, ty instituce. A pak jsme se ještě různě dohadovali. To má docela vývoj.
7: A to
5: je
7: docela vtipný teď, když to poslouchám. Jako jo, ten Srstka je dobrý.
6: Jo, že, to na, že se musíš sám pochválit, že jsi jako to napsal jako by pěkně.
7: Jo, humorný.
6: To je pěkný, že to sám pochválíš.
5: Počkej, co jsi to tady psal?
6: Ne, ale mě, Zuzko, já teda, kdybych to měla z pozice takzvaně kritika, jo, zhodnotit ten tvůj mail, tak teď, Zuzko, poslouchej. A schválně i ty, Ondřej, poslouchej sám. Jako kdybyste byli nezaujetí posluchači a chceš někomu nabídnout něco zajímavého a vtipného potenciálně do podcastu, typu buchty, jo, a napíšeš větu. Mám bohulibý záměr podporovat populaci k pohybu, k péči o zdraví, o nutrici, zkrátka se vzchopit a táhnout kvalitu života směrem do skandinávských zemí. Tak já nevím, jakože přijde ti to jako lolec třeba, nebo potenciálně jakoby vtipný. Právě jsem si říkala, že jsem zvědavá, co se z toho ještě vyklube.
5: No, ale pak bych to zkrátila, pak byla nějaká dohadovačka.
7: Že já jsem tady jako, protože jsem podezřela, jestli to chápu správně.
6: Ne, aby se tady právě ospravedlnil.
5: Pak byla dohadovačka, jestli se nejedná o PR aktivity, zkrátím to a pak ještě tady Ondřej háže, doktor Ondřej, nenápadný flex. Občasně moderují besedy na druhé LFUK a pozitivně přijímaným zvykem je nástin okruhů, proto se ptám, případně mu zasad své CV, aby se vytipovala témata, kterým odborně hovím a nefušoval se do práce kolegům.
6: No tak toto,
5: milé, když... že toto plánujeme, díky, zdravím a zase ty tituly.
6: Tak toto, když jsem si právě přečetla, tak jsem si říkala, kam, jestli on ten doktor Ondřej nebude nějaký problematický, protože jakmile někdo takhle se sám zve do podcastu a píše, že chce nastiňovat okruhy otázek a případně pošlu svůj životopis a případně vám přinesu svou knihu, co jsem napsala, já nevím co, tak už to je, jako smrdí. Občas je takový,
7: ne, já bych ho taky nepozval, ale já bych teda ještě rád doplnil, že já jsem zval dvě osoby, že jo.
6: Sebe a Bělika.
7: A Bělika, no. Ten, on to zdravím, nemůžeš přijít.
6: My jsme ho zakázali.
7: Dobře si udělal, že jsi zakázaný.
6: My jsme právě totiž ten koncept Buchet je takový, že nemáme to moc rádi ty dva hosty, protože se nám to úplně neosvědčuje v té přehlednosti toho rozhovoru. Že on, ten náš rozhovor je dost často nepřehledný už tak, taky dost často ten host, to jste si možná teď s doktorem Ondřejem všimli, nedostává tolik prostoru.
5: Kolik by si zasloužil třeba?
6: Kolik by si zasloužil?
5: Ve veřejnoprávním éterku.
6: Že často hovoříme třeba my se Zuzkou a ten host tady jen tak stojí.
5: A pak, když tady jenom dýchají dva lidi, tak je to ještě horší.
7: Být tu je mi velmi milý.
6: Právě, a teď si představ, že bys tu byl ještě s Bělikem ve dvojici a stáli byste tady oba. Bychom
7: koukali dva, no, dvě vody, dvě kávy, to jsou zas náklady.
6: Tak to by bylo právě smutné.
5: To jsou náklady. No a co bys teda, o čem bys chtěl mluvit?
7: Jo, děkuju. Takže mám mít nějakou myšlenkovou mapu, ne, není to potřeba, stejně není žádná nezbytná, to se nějak vyvine.
5: Tak ale máš tak asi nějakou agendu.
6: Ty ale máš určitě nějakou agendu nebo případně teda nějaké ty zájmy, že? Protože teda ty máš ten bohulibý záměr podporovat populaci k pohybu a k péči o zdraví.
7: No, je to tak? Přimět osoby, jednotlivce nebo celý skupiny k tomu, aby se chtěli pohnout. Tak chápu, že máme pohybovou aktivitu všichni v srdci, že jo, každodenní. Je to tak? Ano.
6: Ne.
5: No a teď, ať to není moc abstraktní, jak to chceš udělat vlastně?
7: Hele, prostě já bych udělal jako velkou demonstraci, že by všichni přišli ve sportovním a prostě bychom jako běželi.
6: Dobře, tak tam si myslím, že právě
7: kdyby
6: ty lidi,
7: jako běžet, tak by mohl
6: to
7: odpudí,
6: který to nezajímá, dobře, tak ty si myslím, že by to jako dost teda odpudilo. Dobře, ale tak ty si teda svým založením...
5: Doktor.
6: Doktor, ne, tak pojďme to teda vzít takzvaně z jiného konce.
7: Dobře.
6: Ty si svým teda založením sporťák, jo? To je otřesný slovo, ale chtěla jsem ho použít. Sportsman, sporťák, sportovec.
7: Já nevím, jaký to má atributy taková osoba, nicméně, že mě baví pohyb, je pravda. A kdybych se měl teda přiznat k něčemu, tak to dělám rád. Jestli tím nebudu vyloučený tady třeba z rozhovoru, že...
5: Že se rád hýbeš,
7: no,
5: to
7: jasně,
5: je v pořádku.
7: Jasně,
5: no?
7: já jsem,
5: ale
7: no,
5: chceš to teda podsouvat ještě ostatním bytostem?
7: Já to nepodsouvám, to je prostě šíření blahodárný informace aktivity. A myslím si, že to může prospět.
5: A myslíš, že lidi neví, že by se měl hýbat? Nebo?
7: No, já si myslím, že to víme všichni.
6: ale někoho ale to nebaví.
7: Ale možná od té myšlenky daleko. No to je tak, zábava je od té povinnosti, nezbytnosti docela vzdálená, že jo?
5: Mm-hmm. No tak to, tak a, co dál?
6: Dobře, ale já tady teda jakoby bych se vrátila zpátky teda k tvému vývoji, jo, sportovnímu, než jsi se stal
5: tím. Jo, ty máš ten životopis.
6: Doktore, já mám tady ten krásný životopis. Na jednom webíku jsem našla prostě Ondřejův životopis. Tady je působí na klinice, na lékařské fakultě, tam jsou zase všechny ty tvoje.
5: A to jsi napsal sám ten životopis?
6: Fakulta tělesné výchovy a sportu, jo, zakladatel. Ale pozor, tady.

0: Myslíš, že si zasolovat, držet si to, anebo jako jestli týmově na to?
1: No tak když jsi levej a víš, že netrefíš branku, řečenou kasu, tak ti nezbývá nic jiného, než to šoupnout někomu, kdo má, u koho jako hrozí, že by se mohl trefit.
2: Jako šikovnější mu dejme tomu,
1: jasně,
2: jo?
1: No, tak...
2: No a to je taky těžké, to by bylo těžké pro ego pro mě asi, že to předám někomu kvalifikovanějšímu.
1: Tak on ti potom jde plácnout, že už dostal přihrávku, těžíš z toho, jo, jasně.
2: Těžím z toho.
1: No, jasně.
2: A pak já si představuji, já mám informace o fotbalu takové,
0: no,
2: které jsou z písničky Rohonyho, mm-hmm, z toho...
0: A to jsou které teda? Jakože jak on udělal takovou tu hymnu, mm-hmm, myslíš, pro Spartu, mm-hmm, tak z toho máš informace o fotbale. A to jsou které informace?
2: No,
1: že zelená je tráva. A fotbal to je hra.
2: A pak znám Tondu Panenku.
0: Mm-hmm. Jo, ale já mám ještě takovou, jak to není ani jako názor, ale ani spekulace, ale takovou hypotézu, jo, že jestli, nebo spíš domněnku, anebo mě to zajímá, jestli když jsi fotbalista, že třeba já, když pozoruju lidi, minule jsem pozorovala takhle na letišti lidi, jak chodějí, jo, a podle toho, jak některý lidi chodějí, tak jsem hned poznala, že to jsou fotbalisti a oni to reálně byli fotbalisti.
2: Jakože mají mezi nohami
1: kopačky.
0: Ne, že mně přišlo, že chodí takovým jako zvláštním způsobem, jako kdyby si pořád jakoby hlídal ten míč.
1: Jo, prostor tak, před sebou, jakože kontroluje. Já jsem myslel, takovým že zazní něco způsobem. Jako typologie nohou, nějaký postavení.
0: Ne,
1: jako noho,
0: ne,
1: ale
0: to ne.
1: Jako, že, to jako trošku
0: to vím, že jsou nějaký jako stereotypy, že něco do nohy, nevím, jasně, tohle, to ne, to vůbec nemám na mysli, ale že tím způsobem, jakým chodíš, tak že mně přijde, že já poznám, kdo je fotbalista. A že ale mně to připadá, jako kdyby ten člověk měl pořád nějaký jako virtuální míč,
1: ano,
0: někde před sebou a pořád se jako kontroloval ten virtuální míč, aby mu jako ho někdo nesebral.
2: Nemůžou to být lidi, co mají neuropatii prostě.
0: Ne, byli to zůstko lidi, co byli fotbalový tým.
2: Aha, takže ty jsi to takhle vy... Dobře, dobře.
1: A to možná disponuješ nějakou dovedností, o který nevíš.
0: Ne, to nevím, ale tak mě jenom právě teda Ondřej zajímá, jestli ty, když chodíš, nebo
1: tak normálně si řídám furt míč na noze.
0: Jestli myslíš na ten
1: já
0: virtuální míč.
1: Já ve skopačáku nevyrazím.
0: Ne, to si děláš legraci, ale tak vážně to je tak teda, že to tak není, jo?
1: Ne, je to teda skutečně tak, že to tak není.
0: Není, škoda. Ne. Hmm.
1: Tak já z toho fotbalu už taky dlouho nejsem, to přece nebo ty maturity už...
0: A není to teda tak, že by fotbalisti a fotbalistky měli nějaký specifický druh chůze, to taky nevnímáš tak?
1: Myslím si, že něco takového tam je. Trošku tak jako vlečou nohy, určitě nebudou chodit tak půvabně jako třeba moderní gymnastky, že?
0: No ty určitě.
1: Že určitě.
0: Takže dobře, takže vlečou nohy si myslíš, jo?
2: No, vlečou nohy jako po trávě? Nebo já tomu nerozumím?
1: Vlečou je prostě, kde zrovna jsou. Na povrchu úplně jako nesejde, ale tak je to určitá typologie, že jo, když to představíš, takhle, že nastavíš tu nohu, jaký vytusíš vytočit ven a chytat, přijímat ten míč a nahrávat to, tak to prostě jako vyformuje
2: to
1: toho člověka.
0: A ty nemůžeš tam moc ty nohy
1: asi jako
0: zvedat hodně. Ale
1: baletky mají taky zemědotovaný, ty mají taky takhle ty nohy postavený, mimochodem.
0: Jo, jakože baletky mají taky nohy, že mají špičky ven.
1: No, jasně.
0: Tam pořád máš ty. A fotbalisti teda se spíš taky nutí.
1: Trošičku se tam jako nutí. Ono to teda souvisí s tím, jak je přetížená některá struktura na té noze, jako nějaký svaly stažený, tak se to jako formuje, jo.
0: A existuje nějaký sport, kdy máš špičky dovnitř? To není asi, ne? No když plužíš na lyžích,
2: ale nemáš lyže.
0: To jo, ale to zase, když podle mě závodíš na lyžích, tak to plužení moc nepoužíváš.
2: A my jsme nějak ujeli k tomu fotbalu, co je tam dál?
0: Takže, co je tam dál? Zbožňuju od té doby trénink, pocit srdce až v krku, až po ještě jednu dám. Co ještě jednu dám?
2: Koho?
1: Na to nespomínám, to nebude asi jako
0: pro
1: osoba,
0: ještě
1: to bude
0: jednu
1: spíš
0: dám.
1: Třeba jedno kolo třeba,
0: jako
1: nebo...
0: Branku.
1: Branku nebo třeba úsek, nebo že člověk ještě jedenkrát jako přemůže a něco udělat opakování navíc.
0: Tak.
1: Nebo dojde s košem ještě.
2: Jo, že ještě se přemůžeš v nějakém slova smyslu.
1: Přemůžeš se prostě, no ano. Mm-hmm. Jo.
0: Se hecneš.
2: A srdce v krku, to znamená, že jako nějak zvrátíš vnitřnosti, nebo já tomu nerozumím. Jakože se ti tam ty vnitřnosti nějak pomotají.
1: To jasně, člověk asi zná, že jo, že se tak se vydal, až má pocit, že mu... A srdce to spíš ne, ale tak...
2: A srdce v krku, to je dost teda už morbidní.
1: Tluče to.
2: Že tluče, ale to ti netluče v krku reálně, ne?
0: Tepovku teda, že máš
2: ten
0: takzvaně
2: nadsazené.
0: Na maximum.
1: Tepovku, no.
0: A jakou tak si měl teda nejvyšší tepovku? To je zajímavá otázka. Třeba 198? Nebo...
1: Na to je vzorec, to se dá spočítat.
0: To se dá spočítat. A ty to teda víš u sebe, jakou máš teda maximální svoji tepovku?
1: Dá se to zaznamenat taky z hodinek tady chytrých.
0: No a kolik teda máš? Nebo to nevíš? Nebo
1: ne, tak když řeknu, kolik mám maximálku. A jasně, že to ví. A když řeknu, kolik mám maximálku, tak prozradím, kolik mi je.
0: A to nechceš,
1: protože
0: jo?
1: Ten vzorec, jako, že jo.
2: No a kolik vzorec, my žádný vzorec neznáme a naše posluchač to těžko zná vzorec.
0: Tak,
2: nechci nikoho podceňovat.
0: Tak kolik teda máš tu maximální tepovku?
1: Maximálka se přibližuje hodnotě 200.
0: Jo.
2: A z toho má vyplynout, že je ti kolik, nebo co?
0: 60.
1: Podle přepočtu.
2: Před 5 lety.
0: Ne, tak 60 mu není. Ty nechceš teda říct, kolik ti je? Dobře, tak my to taky nebudeme říkat. A tady to není ani, on to tady nemá, a ty to tady nemáš ani napsané.
1: Máte to někde?
0: Nemáme. No dobře, že ti tady, pak tady má teda, že se zaobíráš tématem, které tě uhranulo, a to je, ty často používáš takové ty různé netradiční formulace slova, to máš rád, viď?
2: Podle mě na to má aplikaci.
1: Formulace, jakože uhranulo ne všední, jo?
0: Že něco mě uhranulo. Já neznám moc lidí, kteří by říkali, tento seriál mě uhranul. Takže tématem, které tě uhranulo.
1: Solidní periodika prostě.
2: Solidní periodika. Z první republiky. Já jsem nedávno byla na Bylo nás pět a znělo to podobně. No, tak...
1: A počkej, když se natáčelo Bylo nás pět?
2: Nevím.
1: No jasně.
0: No, kde
1: u nás
0: teda?
1: Na vsi právě. No, že jo?
2: A jsme doma.
1: Hele, už jsme doma.
0: A co je tam vaše ves teda?
1: No to se natáčelo, to sám bude líbit, protože já jsem zaznamenal, že se nám líbil zadní mostek tady v nějakým díle. Ten vás úplně pobavil na čtvrhoďky. Tak já jsem od obce, která se jmenuje Kouřim.
0: Kouřim. Ale to já dokonce znám tu Kouřim, nebo je to ta Kouřim.
1: Pozor, ještě to by to mohla být Kuřim, pokud jdete z Moravy.
0: Ale to je jiná. Ale tohle je fakt Kouřim.
2: Ale Kouřim se hodně používala ještě, když jsem byla kdysi na Facebooku.
0: Že lidi fotili u toho Kouřim.
2: To možná taky, ale já jsem měla ráda stránku, myslím si, že se to jmenovalo Geografické memíky pro české pepíky. A tam se vždycky použil nějaký humorný název. A já jsem taky udělala několik memíků, velmi úspěšných, Ivanko, to byla moje kariéra. No.
0: A třeba které memíky? To je zase v audiu popisovat memík, který Zuzka vytvořila před 15 lety, je podle mě ideální obsah. Tak co tam Zuzko si vytvořila?
2: Nemůžu vzpomenout. To je škoda. Ale Kouřim tam figurovalo docela často.
0: Jo, takže tam byla cedule Kouřim a k tomu něco jako legračního, jakože třeba...
2: Žváro.
1: Mají místní totiž tvrdí, že tam je astronomický střed Evropy.
0: V Kouřimi.
1: Ano, přesně tam je, tam někde jako zapíchla taková tyč. A
2: to se tvrdí i poště, bývalé poště na Brněnském nádraží, do těch středů.
1: Jde o to, odkud chceš, jo? Tak máš.
0: A že tam je střed Evropy nebo střed světa?
2: Evropy.
0: Evropy.
2: Na Brněnském už neexistuje.
0: A nebo v Kouřimi. Takže ty pocházíš tedy z Kouřimi.
1: Ano, to je Polabí.
0: Kouřimští. A to je teda ta Kouřim, jo?
1: Hezky, ano, je to ta, ano.
0: Dobře, takže a jak jsme se k té Kouřimi teda dostali?
1: No přesto bylo nás pět, že jsem se vyjádřil, že mě něco uhranulo a byl jsem tady za to
2: prohlasovaný. Je to stylistika Karla Poláčka.
1: No, bajza.
0: Dobře, ale tak tedy pojďme teda k tomu, co tě uhranulo, a to je kineziologie běhu. Tak to je podle mě téma, o kterém mnoho z našeho posluchačstva neví.
2: Ani nechce. Ale třeba jim to osvětlíš do té míry,
1: jako, že by to zatraktivnil.
0: Je to taky zatraktivnil. Uhrané. No.
1: Uhrané, tak já teď mám říct, co to jako je.
0: No, nebo jak bys, nebo ne. Kdyby si se měl tady vžít do nějakého PR specialisty, tak takzvaně pičnout kineziologii běhu někomu, tak co bys udělal?
1: Ne, to je nesmírně zajímavá nauka, obor, který se zabývá tím, jak se celý ten pohyb děje. Takže to zkoumá třeba biomechanicky, kineticky, kinematicky, a to teda jako na úrovni sil, který tam působí, když šlápnem na zem.
2: Čeho?
1: Sil, síla.
2: Jo, sil. Co si já jsem rozuměla sil a nevěděla jsem se to za slovo. No, sil.
1: Tak prostě je potřeba ten lidský pohyb tak nějak probrat, abychom věděli, když něco děláme, tak jak to na nás může působit v kontextu toho prostředí, ve kterém se nacházíme.
2: No a jaké to má praktické využití?
0: No, tak.
2: Třeba když řekneme tady situaci, kterou jsem již zmiňovala.
0: To je zase není to tento bogan, Zuzko.
2: Je to muž s toboganu. A kdybych měla záznam.
0: Pokud jste slyšeli minulý díl, tak teda s mužem z toboganu jsme stávali pěkných 20 minut.
2: Podle mě, kdybychom ho natočili, prostě on udělal nějakou chybu v tom pohybu. Jinak by se mu nestalo, co se mu stalo.
0: Ale on neběžel, Zuzko.
2: No to dobře, ale jak by se to dalo využít? Třeba když si natočíš muže na toboganu, jak spadne a topí se, tak jak by se to dalo využít?
1: To je právě strašně zajímavé, protože třeba obor biomechanika.
2: No, konečně.
1: Tak ten, hele, jsme u toho, jo, konečně.
2: Konečně to začalo zajímat.
1: Tak...
2: Takže borec prostě jede po toboganu.
1: Já to ještě řeknu. Takže ty jako biomechanicky jsi schopná změřit, jakou silou on se udeřil a co se mu jako stalo. Ano, přesně, to byla strašná rána.
2: Mm-hmm. No. Jako to bylo.
0: Ale ty to změříš teda nějak řacha. Víc konkrétněji.
1: Jako propočítáš.
0: A pak z toho zjistíš teda, jestli dostal otřes mozku, anebo jestli jenom má bouly.
1: No, jasně. Třeba tak.
0: A to je nějak užitečný potom, nebo?
1: No, já nevím, jestli zrovna tady jako na plavečáku, ale třeba jsou jiný obory v mechanice, kde se to používá pro výpočet toho, když někoho trefíš autem na přechodu, tak jak tvrdý má být nárazník pro to, aby ho to nezlikvidovalo.
0: Jo, takže i takhle spíš jako bezpečnostní
1: a už jsme toho, každodenní žití, jo? Takže posluchači teď.
2: A ty tam píšeš nějakou práci vědeckou v tomto oboru? Píšeš nějakou bakinu nebo nějakou práci doktorskou?
1: To už jsem něco takového jsem napsal.
2: A o čem? A
1: byla to kineziologie běhu teda, překvapivě. Aha,
2: dobře, a co byla výzkumná otázka?
1: Výzkumná otázka zněla...
0: obhajoba tady
1: to
0: prostě.
1: To si na neštěstí nevybavím.
0: Aha, tak to teda...
1: Ale...
0: A to byla bakina, tak to už bylo dávno.
2: A to bylo možná, to mohlo být o něčem, když jde někdo přes přechod a třeba...
1: Pozor, nebyla, byla to spotřeba energie, už jsem si vzpomněl.
0: Spotřeba energie při běhu teda,
1: ano.
0: Jo?
1: No, to byla cyklistika. To jsme,
0: cyklistice.
1: Ano, tam byla nějaká rozdílnost, to jsem si vzpomněl. Ale je to
2: byla celá bakina, jo, na to téma.
1: No, to se dá, no.
0: Kolik co kdo spálí teda.
1: Ale teď, z rozdíly.
0: A tady teda píšeš, že tě uhranula teď ta kinoziologie toho běhu.
1: Ano.
0: Tak to tě skutečně uhranulo, nebo to jenom tak píšeš, že se ti to tady hodilo do krámu?
1: No to se mi, jakože do té vizitky.
0: No.
1: Ne, to ne, tak jsem se tam nesnažil dělat lepším ani horším a prostě jsem se jenom přiznal k tomu, že mě to zajímá, to téma.
0: Zajímá.
1: No, protože tak nějak jako součástí té rehabilitace a péče o ty lidi, tak já nevím, jak jsem si to vybral.
0: Dobře, no. Tak pojďme dál. Ty tady píšeš, v rámci své specializace se starám o atletické reprezentanty, školím odbornou veřejnost. Tak jak se třeba teda, o koho se staráš, jak? Jako tak o někoho, třeba... kdo běhá?
1: No, tak převážně teda o tu atletickou část.
2: Tak dáme nějakou kazuistiku. Přijde borec úplně zbombanej prostě z běhu, z tobogánu, whatever.
0: Ale tak to asi není pak atletický reprezentant, ne, Zuzko?
1: Po party, ne, konec sezóny.
2: Po party, konec sezóny a ujel prostě na tobogánu.
1: No, totálně se zříčil.
2: Podlitiny.
0: Sijal se na tobogánu.
2: Má podlitiny, nějaký látky v sobě má, je mu blbě, prostě poškrábaný. Spadl do ostružin, tak co s ním uděláš?
1: Ano, jsem mu naprosto k ničemu.
0: A k tomu ještě navíc, že to teda atletický reprezentant, jo, Zuzko, to musí být ta podmínka. No.
2: A zítra začíná sezóna.
0: A zítra má závody.
2: Smysl. Prostě takový Ilja Rozanov, ale prostě z ostružin. Prostě
1: takže
2: někdo,
1: jako
2: kdo měl...
1: je vytažený z ostružin přímo takhle.
2: Je to
1: a já jsem tam první, kdo ho objevil.
2: A byl v K-hole, prostě v ostružinách. Jasně. A ty ho máš nějak spravit, protože zítra je zápas.
0: Tak zápas, tak když udělám. Je to Zuzko běžec, tak spíš závod.
2: No tak něco.
1: Jí zmátlo, že to může být moderní pětibojař.
0: To je pravda.
1: Ten je na kolbišti.
2: To mě hodně zmátlo. Prostě zítra má nějakou práci.
0: To je zase slovo podle tvého gusta, viď? Kolbiště.
1: Kolbiště, jo.
0: Žádný hřiště, nic takového, ale kolbiště.
2: To si vypisoval prostě od nárožního. No tak prostě, co uděláš tady s tím člověkem?
1: Hele, necháš vyspat, no a vidí se ráno.
0: Jo, takže na to máš tu odbornost, teda ty tituly, že...
2: Nakryš ho deku.
0: Necháš ho vyspat. Dobře.
1: To musí z rukou odborníka taková rada, že jo? Když by přišla od mámy, tak to nesedne.
0: No ale tak teda pojďme zpátky teda k něčemu zase pro praxi, jo? Tak teda, kdyby přišel někdo z ostružin, tak ty mu řekneš teda, jdi se vyspat. To si myslím, že je užitečná rada.
2: A ještě musí dát dorazítko. Doktor Ondra.
0: Předepíše, doktor píše recept, jak to bylo v pol, a má se mraveneček, ví to
2: a
0: celá obora. O půlnoci zavolali
2: mravenčího doktora.
0: Ondřej píše recept.
2: A pak tam... je něco, ale tam jde o to, já jsem si to nedávno četla s někým na nějakém festivalu, nic lepšího nás nenapadlo, než si číst o tom mravenečkovi.
0: Polámal jsem mraveneček.
2: A Ivanko, to gro je v tom, láska, že on nechce být sám,
0: no,
2: ten
0: to
2: mraveneček.
0: No to je ta podpora, to já si myslím, že ta láska je důležitá.
2: A on bude zdravý jako rys.
0: No, tak co teda, kdybys byl Ondřej, ten mravenčí doktor, jo, že tak si představ.
2: A představ si polámaný mraveneček.
0: Polámal se mraveneček a teď to ví celá obora. Teď zavolali.
2: Doktor Ondro, máme tady polámanýho bravenečka. Tak co s ní uděláš?
1: No, počkej,
2: ale je to nějaký symbol, že?
1: Jasně.
2: Takže no. Polámaný člověk, prostě zlomený běžet přijde.
0: Ale
2: a smutnej.
1: Já bych teda chtěl říct, že je to poměrně komplikovaná kazuistika. A že to s časem jako přibývá.
0: No tak teď pojďme na toho mravenečka.
1: Dobře,
0: takže
1: pojďme ukončit.
0: Máš polámaný mraveneček, ví to celá obora a o půlnoci tě zavolají. Ty jsi doktor?
2: Ale on je lidský doktor, tak musí člověk, ne?
1: Pozor, ale aby to
0: tak dobře,
1: nezapadlo, tak to je, ten titul není mudr. To neznamená jako lékař.
0: No ty jsi PHDR.
1: No,
0: to je jedno, ale to je doktor jako doktor.
2: Jo.
0: Tak ale zabýváš se tady rehabilitací, něčím.
2: Tak musíš o tom něco
0: o tom musíš vědět. Takže najdeš polámaného člověka v oboře, nebo někdo najde, zavolají tě, a co ty bys teda jako PHDR, což není teda medicínský lékař?
1: Já bych ho někam odvlek.
0: Jo. Takže bys ho někam odvlekl, konkrétně teda kam?
1: Já bych ho,
2: na rehabku.
1: Já bych ho vlekl přesně k nám na pracoviště.
0: Mm-hmm. To je teda na FTVS, jo?
1: No tam nepracuju, tam studuju, takže to druhý.
0: takže do nemocnice.
1: FNMH.
0: Tak.
1: No a tam bez zesporu by se o ní postarali.
0: Dobře, takže bys to přehodil z odpovědnost na někoho jiného, protože ty teda si PHDR, ale nejsi jako by ten lékař, co píše recept.
1: Co píše recept, takže ty nesedím naprosto do té písničky.
0: A recepty si teda nepíšeš.
1: Ne, to vůbec.
0: Tak to máme teď už teda jasno.
1: Tak teď je to ujasnění pro ten.
2: Není rozhovor. Doktor jako doktor, ještě doktor filozofie. Ano. Právě. Ten taky neudělá transplantaci a tak, no.
0: Tak dobře, tak to jsme si vyjasnili, to si myslím, že zatím je to pěkně užitečné, ale my jsme teda chtěli se tě, Ondřej, zeptat na tu kineziologii běhu v nějakých jako praktických souvislostech.
2: A nějak nám to ujalo k tomu mravenečkovi.
0: Tak, takže třeba já nevím, když někdo chodí rád běhat, tak co bys mu poradil? Pokud poslouchá někdo, kdo třeba chodí rád běhat.
1: No, to je v zásadě jako obor, který umí toho člověka nahlédnout. V tom, jak to provádí. Zkontrola třeba, tak prostě přijde, že tě bolí záda, takhle tebe někdo jako koukne, mrkne takhle po očku, řekne, jasně, tady je prostor, měli byste něco nějak cvičit. Nebo vám předepíšou nějaký ten recepista na to, že by se o vás někdo starat. A tak nějak má ten obor za cíl jako skultivovat ten pohyb, jako tý kráse, řečeno jednoduše. Aby to vypadalo hezky.
0: Hezky, ale zároveň
1: koukáš na někoho, koukáš na maraton, že někdo běží.
0: No,
1: to se taky dá říct.
0: No jako, to se děje. Já třeba, když vidím ve Stromovce některé lidi běhat, tak si myslím, že by třeba neměli běhat.
1: Zase. Chodili lidi nejdřív ty fotbalisti po letišti, teď koukáš po lidech
0: ve Stromovce. Já hodně koukám po lidech, jak
1: to
0: se
1: je,
0: pohybují.
1: To je zajímavý. To je jako,
2: no
1: je
2: ale... Oko. Třeba já si pamatuju záběry Zátopka, že ten, aspoň z mého laického pohledu, běhal, co se týče té estetiky, extrémně ošklivě. Že to vypadalo, že ho bodl někdo.
0: Tak ale to,
2: že to vypadalo, že ho bodl někdo.
0: Tak ale to už běhal jako většinou, když už jako uběhl třeba 30 kilometrů.
2: No,
0: ale
2: ty
0: to neviděl třeba
2: pohled.
0: Na tréninku, když vyběhl. A je pravda, že Zátopek běhal v nějakých těch vojenských botách, těžkých bagančatech.
1: Taky jsem to slyšel.
0: Já jsem to slyšela, a nevím, jestli to je městská legenda.
2: No a to nebyl nějaký stylish ještě tehdy. Gatě, tak.
0: To ne je gatě, Zuzko, boty.
1: Boty.
2: No ale gatě taky.
0: No gatě, nevím, to měl krať asi nějaký.
2: No, ty tepláky vyválený. Takový, prostě nestalo to zajít.
0: Dobře, a nevím ani, jak jsme se k tomu dostali. Ale takže teda...
1: Že vidíš ty lidi v té Stromovce.
0: Jo, a ty jsi teda říkal, že je tady ta možnost, že někdo někam přijde, jako třeba za tebou, nebo za kým teda.
1: Taky se dá, tak většinou vyráží, že za tou odborností, že něco jako bolí, tak máš pocit, že jdeš za tím lékařem. No ale tam se to různí podle té odbornosti, která podle té péče, která ti má být potom poskytnuta.
2: No ale tak bolí tě třeba, nevím co, třeba koleno nebo platfus,
1: tak kam byste
2: nebo něco.
1: Šli prostě s kolenem? Jako, že, kam
2: za koleňářem?
1: No určitě.
0: Koleňář.
2: Přijdeš k vám na recepci a tam...
1: A řekneš, bolí mě koleno a oni ti vyberou koleňáře.
2: No přijdeš tam na recepci a tam tě nějak navedou, předpokládám, ne?
0: Kam na recepci? Jakože přijdeš do velký fakultní nemocnice na recepci a řekneš,
1: že
0: bolí mě koleno.
1: Tak to je asi na urgent teda případně.
2: Takže
1: tak
2: je to
1: na
2: urgent.
1: Na 6-hodinový čtení.
0: To není podle mě.
1: Přijím.
0: To ti pošlo nikam. No dobře, ale tak řešíš ty tohle, že přijde někdo, že ho bolí koleno? Nebo...
1: Primárně řeším tohle. Ono se totiž jako vyskytuje takový pojem, který se jmenuje třeba běžecký koleno.
0: No.
1: A to tady jako přímo...
0: Já znám tenisový loket.
1: Ano, hezky.
2: Znají všichni.
0: To znám. A běžecké koleno jsem si teď... Nedávno hledala na vyhledávači, protože to tě bude zajímat
1: to
0: určitě,
1: zajímá teď,
0: všechny vás to bude zajímat, to je hodně nudná, to je spíš z těch nudnějších historek,
1: ale
0: byla jsem běhat na páse.
1: Ano.
0: A říkám si, když běháš na páse, tak si ho máš dát jako trochu nahoru, že jo? Že ty, když běžíš na tom páse na nulu, tak to není jako, že běžíš po rovině, ale jako, že to má nějakou tu setrvečnost, takže se říká, že běžíš jako trochu z kopce. Tak jsem si to dala třeba na jedničku a někdo mi tam říká, no takhle na jedničku už to stačí, to máš jako, že trochu jako do kopce nebo po rovině. A mně přišlo, že na tu jedničku, jako kdybych běžela pořád trochu z kopce. No a po hodině teda doběhnu, přišlo mi, že běžím furt trochu z kopce. A co myslíš? Bolelo mě koleno. Druhý den.
1: Je to tady.
0: No a je to tady a myslím si, že to bylo tím, že jsem jakoby za prvý jsem běžela teda hodinu, což jakoby bylo dost, měla jsem běžet líp.
1: Takže to byla jako nárazová aktivita.
0: A byla to nárazová, no tak jako dělám jiný věci a nechodím tolik běhat, ale myslím si, že jsem běžela z toho kopce. Ano. A pak jsem si to právě hledala na vyhledávači, že proč tě bolí koleno něco a bylo tam právě běžecké koleno, tak na to jsem narazila.
2: No. No a co s tím teda?
0: No nic, bolelo mě to dva dny, šla jsem na trénink, a pak už mě to nebolelo.
2: Teda doktora.
1: Přesportovala si to normálně.
0: No právě, to je lepší to potom přesportovat. Takže to bys teda nedoporučoval, tak co, přijde někdo, má běžecký koleno.
1: Ideálně je to nalepit kineziotape, protože to je holky taková, se hned zeptáte, co to je, to taková
2: známe,
1: ta barevná páska. Ne, tak sorry, já jsem to jenom chtěl odlehčit.
0: To je ideální, nebo to není ideální?
1: Ne, tak to pomůže jako oku, že ty jako vidíš, že ti jako, že to jako když tomu dítěti zavážeš ruku, tak ona má pocit, že je vyléčený.
2: To je pravda, nemusí na to foukne.
0: Fouká se na to, no.
1: Fouká se na to, taky pofukáme. Takže ty, a dáme izolačku.
2: No to je jak z té básně o mravenečkovi.
0: Takže
2: no
0: k tobě přijde člověk, že teda má běžecké koleno, ty mu to pofoukáš, fouky fouk a dáš mu na to růžovou izolačku.
2: A pak je ještě dobré podle u dětských preference. Lékařů, že dostaneš nějakou nálepku.
0: A dáš mu žvejku a nálepku. Takže takhle teda spíš

0: Ne.
1: Vypadá to, že spíš ne.
0: Spíš ne teda. A tak teda dobře, tak přijde někdo s běžeckým kolenem, tak co ty teda děláš?
1: Jako ty si můžeš vlastně brát 1000 způsobů, kterým ho budeš léčit, až třeba po to, že řekneš, tak teďka neběhejte, tak dejte jinou pohybovou aktivitu, že jo?
0: Jo, to jo, a tyhle ty rady typu, jakože něco tě bolí při něčem a ty to nemáš dělat, to já neuznávám. Takže nějakou jinou radu.
1: Něco víc na komoru, jo. Tak třeba jako do takový na domácí použití používá se masážní válec, takový jako tvrdý pěno, taková tvrdá pěnová záležitost.
0: A tím si musíš masírovat to koleno.
1: No, nemusíš, a můžeš, když si chceš pomoct jako od té bolesti, takže když se na to tak jako potom položíš a najdeš ty bolavý místa, spouštěvý body, to tě taky nemůže bavit. No tak pak vyhráš odbornost, teda to udělá za tebe, no.
2: A nebo počkáš.
0: No, mě by jako, mě nejvíc vyhovuje, že počkáš pár dní,
2: až to přejde.
0: Samo to přejde. A nebo případně, kdybych teda šla za tím odborníkem jako si ty, tak by se mi líbilo, kdyby on ti nějak třeba se tě dotkl a za sekundu by to přestalo. Takhle nějak bych si to představovala, tu péči.
2: A co, nebo by ti mohl předat lék proti bolesti?
0: No.
2: Tady máte paní prášek.
0: Jo, a takhle teda to asi teda nefunguje.
1: Ne, asi ne skrze tu medikaci úplně, ale myslím, že mezi takový to mačkání a uvolňování, že to je docela rutinní záležitost.
2: A mě by zajímalo, mě totiž říkala nějaká osoba, která se zabývá rehabilitacemi, že část té práce je to, jako asi v mnoha službách, podobně jako u kadeřnictva a td., že ti lidé se ti svěřují. Jestli to by se lidé svěřují a vítáš to, nebo spíš to nevítáš?
1: No to je vlastně zajímavé, že mě na tom povolání z velké většiny právě baví jako vyslechnout ten příběh, jako proč se to děje a tak dál. Mm-hmm. Taky ti zkušení terapeuti tvrdí, že když toho člověka dobře vyslechnete, tak pak víte, co máte dělat. Že on vám to vlastně jako řekne sám, co se mu to, jako proč se mu to děje. Takže člověk pak má usnadněnou tu práci. Čili já určitě potřebuji mezi tě, co si rádi povídají. Ale nemají to tak zdaleka všichni.
0: Mm-hmm. No. Takže rád si teda vyslechneš.
1: Já si rád vyslechnu, zeptám se, no, povídáme.
2: Že někdy ti to může napovědět, že když ti třeba ten borec řekne, že byl v K-hole, tak jako máš nějaké informace diagnosticky.
0: To je zásadní diagnostická informace. Takže ty si spíš patříš teda mezi ty, kdo si vyslechnou. A nemáš třeba někdy z té práce pocit nějakého jako vyhoření, nebo zmaru, nebo zbytečnosti, nebo ty se ještě na té své pracovní trajektorii nacházíš a životní, jakože jdeš směrem nahoru, nebo už jsi spadl a teď už jdeš zase nahoru, nebo...
1: Já jsem v těch službách jako jeden na jedno jako člověk, péče o člověka nebo jako o skupinu, tak jsem přes 20 let, takže bych si myslel, že kdybych to přešvih, tak už by to asi přišlo. Ale včas jsem si nastavil takový to, že toho nemám moc a vlastně se na to těším pořád.
2: Jo. Co znamená, že toho nemáš moc?
1: No tak člověk si může nastavit, kolik těch lidí denně.
2: Jo,
1: jako
2: že máš nějaké
1: limity. No.
2: A jaký je tvůj limit? Kolik lidí takzvaně uděláš? Nebo jak to říkají lékaři? A to říkají lékaři.
0: To říká tvoje mamka.
2: Moje mamka říká, kolik se udělá lidí. Fakt. To se prostě říká, Ivanko. Ty evidentně nepracuješ mezi lidmi a nic nevíš.
0: Tak nepracuju jako mezi tolika lidmi. Jako nedělám tolik lidí za den.
2: Uděláš 5 hlav?
0: Já jsem u kompu, no 5 hlav neudělám teda. Já udělám tak třeba...
2: Kolik uděláš kolen?
0: Já udělám třeba tak 300 mailů, ale jakoby lidí moc neudělám teda.
2: Kolik uděláš kolen za den třeba, nebo rukou?
1: Myslím, že těch 6-7 hodin, že tak akorát se tomu věnovat.
2: A to je dost.
0: Hodin. A lidi to bereš jako, že se nedá paušálně říct, kolik
1: no,
0: času je na každou,
1: někdo
0: na delší.
2: A mě by ještě zajímalo, jestli když jde člověk na TZV rehabku, jestli by se měl nějak speciálně upravovat, například dbát na čisté prádlo nebo
0: ponožky.
2: Prostě něco, že občas někteří lékaři, neříkám, že někteří lékaři, prostě za můj dlouhý život mi to občas někdo řekl, že si třeba stěžují, že ti lidé nedodržují hygienu a tak.
0: Ty jdeš na rehabku, máš smrduté ponožky třeba.
2: No, nebo máš tanga, nebo něco.
1: Jo, prostě. Jo, to se občas stane, to taky potom taky jako nekomfortní a rozhodně, když dopředu jako vím, že má někdo přijít a ozve se mi třeba e-mailem, tak mu píšu teda, že to vyšetření probíhá třeba nějak jako potom částečně ve spodním prádle, aby na to byl
2: připraven.
1: I já připravený teda.
2: No, protože ne všechno prádlo je určeno.
0: A někdo třeba ani nenosí spodní prádlo. To je pravda, že v čem by tam pak
1: takže
0: byl?
1: To je vlastně jako podmínka.
2: Jo.
1: Probíhá ve spodním prádle. Pro ty, kteří se rozhodli,
2: vidět.
1: Že jasně.
2: No.
0: Takže to jim jako dáváš takovou instrukci.
1: Ale je to spíš výjimečný, že se člověk jako setká s nějakým jako extrémem.
0: Jako, že by někdo přišel třeba v nějakých nevhodným spodním prádle, jo?
1: Nebo, no.
0: Jo. Tak to je taky tedy zajímavé.
1: Je to zajímavé
0: téma. No. Tak počkej. Co zase, Zuzko, ještě máš? Teď vždycky si vzpomeneš na nějakou historku, která se týká tvý mamky nebo taťky, nebo něčeho z Brna. Tak tohle bylo něco hroznýho?
2: Ne.
0: Dobře.
2: Nebylo.
0: Tak.
2: Bylo to fajn. Všechno bylo fajn.
0: Bylo to fajn. A týká se to tebe?
2: Ne. Mně se jenom stalo, že jsem byla, a nebudu ani specifikovat toho lékaře, ale byla jsem u nějakého lékaře.
0: Já už
2: a dával mi injekci, ne žádného takového, co si ty myslíš. A dával mi injekci, posledně mi dával lékař injekci.
0: Kam?
2: Do kloubu.
0: Do kterých?
2: On mi to neřekl, že mi to bodne do kloubu.
0: Ale do kterého kloubu?
2: Na nartu.
0: Aha. Prostě. Na nartu nemáš kloub, ale do kotníku?
2: Já nevím, říkal, že do kloubu.
0: Nebo
2: nevím, já nejsem biolog, já jsem doktorka tady. No to je jedno.
0: Takže
2: nějaký
0: do nartu.
2: Nespecifikovaný doktor mi dal injekci a to strašně bolelo. A myslíš si, Ondřej, že měl mě upozornit, že to bude šíleně bolet? Protože já jsem mu pak říkala, pane doktore, nebo doktore, whatever, to je jedno. To strašně bolelo, to jsem nevěděla, že to bude tentokrát takto bolet. A on říkal, příště to bude bolet ještě víc. Tak jako jestli si myslíš, že to je adekvátní přístup. Já jsem z toho byla opravdu v rozpacích, ale nechodím k doktorovi tak často, abych věděla, jaký je teď úzus, jak se to dělá, takže máš
0: šla
2: informovat.
0: Tam pak ještě znova, když ti řekl, že to bude příště hrozně bolet, anebo už tam nešla?
2: No, teď zvažuju.
0: Jo, teď jsi ve fázi zvažování teda. Jestli máš jíst ještě příště. No,
1: že... Mě by zajímalo tak, jak to dopadlo, jestli jako injekce bolí, ale léčí, nebo jsi to zabralo, že?
2: Injekce bolí, ale léčí.
1: No, tak to je skvělá práce.
2: Ale spíš bych čekala, to tak strašně bolelo, jsem možná po druhé v životě zažila takovou bolest, že bych čekala, že mě na to možná upozorní a možná by, nevím, no, by, jako spíš bych čekala, že mi třeba řekne, že to bude bolet.
1: Tak většinou ti řeknu, že to třeba nějak štípne, nebo to bude nepříjemný, nebo tě
2: nějak včelička,
1: jako
2: ne, to on neřekl.
0: A to nebyla asi včelička, teda když říkáš hrozně bolet.
2: Strašně to bolelo, jsem mu skoro ukopla hlavu. No.
0: A pak už tam nešla, teď zvažuješ teda.
2: Dobře.
0: A ty teda lidi, když něco bude bolet, tak je spíš upozorňuješ.
1: No, používá se taková škála bolesti vlastně, že třeba v té terapii, kde může jako nastavit okamžik, kdy to člověka nějak bolí, že to uvolňování těch bodů, no tak mu řekneš, když to bude bolet, 10 je maximum, tak když vás to bude bolet třeba na 5, tak je to ještě OK, je to ve hře. Když vás to bude bolet víc, třeba 7, někam dál, tak řekněte a nějak se jako domluví s těmi lidmi. A pak už to jako člověk nacítí.
0: Ale to já vnímám jako tady tu škálu docela problematickou. Jo. Víš, že třeba mě, kdyby někdo řekl, že to bude bolet teda 0 až 10, tak já bych si řekla, že nemůžeš už říct třeba osmičku, protože to bude vypadat jako, že seš měkej.
1: Zabarna.
0: Takže bych maximálně třeba řekla, že to je 6-7.
2: Jo, ale přitom to bude
0: naštěstí, a pak už bych omdlela.
1: Naštěstí vedle toho máš člověk taky nějaký somatický tělesný projevy, takže dřív,
2: jo, svou škube
1: než třeba. Začal,
0: jo, takže když tam někdo pláče, omdlívá škube, tak víš,
1: a
0: že
1: říká
0: to,
1: 4.
0: Ne, že to není 4.
2: To je dobrý, to je dobrý. A 10 to už je smrt?
1: To je smrt a tam, no jasně.
0: Tam se teda nedostáváš. A když teda někdo řekne, že to je 7, tak ty přestaneš?
1: Domluvíme se na tom, že
2: přijde příště.
1: Uvolíme. No jasně.
2: Nikdy. A ještě to na závěr, dobře, jestli ještě nemůžeš nějak bodově zmínit ještě něco z tvé agendy, teda kromě toho, že všichni mají běhat a tak?
0: Ne, všichni se mají teda hýbat, že jo?
2: Hýbat.
0: Nemusí to být teda přímo běhání, ale že teda ta pohybová aktivita.
2: Na a může to být třeba extatický tanec, to už je jedno teda co?
1: Určitě. A hlavně, aby se při tom pohyboval. Ale,
0: většinou, no.
1: Ale,
2: úklid se počítá?
1: A samozřejmě. Pohybu aktivity denní. Takže na to jsou dokonce nějaký statistiky a docela jako dobře zvládnutý, že bychom měli mít asi 300 minut středně náročné pohybové aktivity týdně.
2: 300 minut je hodně, no.
1: No to by
0: ale tak
1: neměla,
0: středně
1: ale...
0: náročná aktivita to může být, že třeba i když na tramvaj.
1: No jasně.
0: No,
2: ale dobíháš.
0: Takže ano. Pohoda. Když dobíháš, tak to už je podle mě náročnější.
2: A když na někoho řveš,
0: aktivita.
2: Je to pohybová aktivita.
1: A když za ním běžíš a řveš na něj, nebo vyhrožuješ?
2: Tak to by určitě. Se dalo počítat.
1: To se dá
2: a to zase není dobrý, jako to je bad vibes.
0: To
2: ne?
0: Je zase právě z psychického hlediska. Ale takže teda Ondřej, teda, abychom to shrnuli, tak teda 300 minut, jak jsi to říkal, přiměřeně náročné.
1: Jako střední, ono to má ještě...
0: Středně náročné.
1: No, má to ještě jako horší specifikaci v přepočtu nějaký kilokalorie, ale to asi nikomu se řekne.
2: A to znamená, že u toho už by se měl trošku jako zapotit.
1: Jo, už cítí, že to takových, je to takových těch 5-6-10.
0: Jo, 5-6 deseti.
2: Takže to není, že jdeš s hůlkou jako krakonoš
1: no,
2: po kraji
1: jasně,
2: a tam
1: ale
2: jako...
1: taky můžeš mít, že jo, adekvátně chodíš. K věku, nebo třeba po tom, co máš za sebou, tak...
0: Tak můžeš i s hůlkou teda pěkně po kraji.
1: Můžeš.
0: No ale kdybys měl teda ještě závěrem tady jako dát nějakou message, nebo zprávu, nebo poselství, to je asi adekvátnější slovo, pro tebe vhodnější, ty máš rád různé ty archaizmy, tak řekni nám teda nějaké poselství, co by tady mělo určitě zaznít.
2: Jako radu do života.
1: Já si teda jako, tak jestli teda opravdu můžu říct něco jako upřímně, tak já si opravdu myslím, že by lidi měli chodit do Sokola, vyhledat nejbližší sokolovnu a tam se socializovat a chodit tam prostě dřít. To nám udělá všem radost a nám v Sokole zejména teda.
0: Takže ty jsi ještě jako jsi teda propagátor takhle Sokola.
1: Sokolování, doktora píše Masaryk. No.
0: Tak, ale že teda tam v tom vnímáš i nějaký ten společenský
1: ano,
0: rozměr.
1: Přesah a,
0: že to není jenom, že tam no. skáčeš přes švédskou bednu, ale že se tam i družíš.
1: Vlastně jakoby zazněla ta motivace, ze kterou jsem vám psal, jako podpořit prostě, dobrý, můžu mít pohodičku, ale taky musím trošku zabrat. Jo,
2: ale je pravda, moje babička chodila do Sokola, asi ona se dožila 93 a chodila do Sokola do 87.
1: Hele, dlouholikost, zároveň Sokole.
2: A měla tam kámošku, která se dožila 94. A pak se jenom, a to, no, to už ani nebudu říkat, ale pak se loučili, ale dlouho jako drželi holky. Ještě s farářkou.
0: No? Sokolky.
2: Takže dobrý.
0: Takže dobře, takže neironicky bys řekl, že je fajn chodit do Sokola, protože tam se můžeš i skámošit, i máš tu aktivitu.
1: Ano, a máš takový ten svatostánek, kam vyrážíš.
2: A je relativně levné. To je taky důležitý, podle
1: mě. Určitě, protože většina těch z těch 5500 instruktorů nebo lektorů nebo cvičitelů, kteří to děláme, tak nejsme za to spoplatněni samozřejmě, protože to je dobrovolná činnost.
2: I pro děti
0: takže
2: to
0: tady
2: není drahé.
0: Dobrovolný Sokol, doktor Ondřej, teda
2: a Sokol je de facto v každé městské části, v nějakých trošku větších městech.
1: Určitě,
2: ne?
1: I na menších vsích je taky.
0: Všude je Sokol skoro. A tam bylo ještě to heslo, si pamatuju, tužme se.
1: Ano.
0: To je heslo sokolský. To nevím, jestli to vymyslel ty Jirš nebo kdo, ale máš se tužit.
2: Určitě. No, ale chodím s dítětem do Sokola a tam byl problém. No, tam to bylo zajímavý, Ivanko.
1: No.
2: Je prostě ne, jeden specifický typ obchodu, kde hodně rodičů kupuje dětem boty.
0: No.
2: A tam byly děti s podobně velkými nožkami a co se nestalo?
0: Měnili si ty boty.
2: 33 a 34.
0: Že jsi zmíchal takže ty boty.
2: Přesně tak. A 33 si vzala 34, což je v pohodě, protože to tam lítá, ale 34 na tu zbyla 33.
0: Tak to už se nevejdeš. A podle mě jedině to nějak označit, že bys tam dal nějakou samolepku.
1: To je chytrý.
0: Nebo nějaký jako výrazný.
2: No, ale to nevíš samozřejmě.
0: Co, že mají stejný ty botičky?
2: To nevíš dopředu, že?
0: Jo, až potom, když už skrýš tam po funuse.
2: Takže pak byl mail, sokolský mail, kdo vzal tu botu.
0: Kdo vzal tu botu. A vyřešilo se to?
2: Já nevím.
1: Našla se bota?
2: Moje boty to nebyly, takže nezájem.
0: Dobře, Zuzko.
2: Zase tak angažovaná
0: takže,
2: nejsem.
0: Takže děkujeme i za tuto krásnou teda pěkná historku. Pěkná, nosná historka. Děkujeme, Ondřej, že jsi dorazil. Myslím, že jsi tady relativně něco řekl, něco i neřekl.
1: Jo, bylo to zajímavý, děkuju moc za pozvání.
0: Ondřej,
2: já jsem si ještě vzpomněla mnoho historik
0: ještě ze Sokola. Nějaký bábovky, protože měli dneska údajně v práci nějakou party a tam někdo donesl nějaké sladké pečivo, tak nám trochu
1: holky
0: donesl.
1: Napekli, geniálně.
0: Takže děkuji.
2: Já jsem si ještě vzpomněla na něco.
0: Ale tak holky jenom je, u vás muži nepečou. To teda,
1: je to pravda, že možná nějaký pekli lékaři, to si nejsem
0: jistý. No právě, tak vidíš, no. Takže všichni by měli péct a
2: a traumatické zážitky ze Sokola příště.
0: Ty máš tak nějaký traumatický zážitky.
1: Tak ještě řekni.
2: Ne, tak já jsem si vzpomněla, že ještě jak se chodí s dětmi do Sokola, s malými, tak já jsem tam chodila jako ten rodič a tam byl jeden tatínek a tomu ta paní, ale jinak to bylo fajn, a tomu ta paní říkala pane inženýre a nám
0: maminky.
2: Všem ostatním říkala maminky a pak se, ale pak jí mega utřela, ale tak nenápadně na paní a ta cvičící, jak se jmenuje?
1: Cvičitelka.
2: Tak se ptala té maminky, a co vy tak jako děláte? Asi s předpokladem, no já předpokládám, že měla předpoklad, že nedělá nic. A ona říkala, já vedu nějakou celostátní taxislužbu. A to se mi líbilo a to bylo pro mě zadosti učinění. A jinak to byl inženýr a maminky. Ale to není nic proti Sokolu. Takže
0: To bylo jenom teda, jenom proti tady té paní cvičitelce.
2: Ne, to ani ne pro ní, to jenom konstatuji.
0: Že tady tyhle ty genderové stereotypy.
1: My je v tom Sokole potíráme taky, protože si říkáme sestro a bratře.
0: A že abyste tam neřešili, teda, že tobě by se říkalo třeba pane doktore a mě by se říkalo Ivanko, uveste nám kafičko. Jasně. Takže ještě pozvánky. Tady prostě doktor Ondřej, ten už prostor nedostane. Děkujeme Ondřej, teď si vyřešíme naši agendu.
2: Takže naši PR agendu.
0: Když budete někdo 17. července na takzvaných kolorsech, neboli Colors of Ostrava, tak my tam budeme.
2: Ově.
0: No, v Ostravě. Ano, tak v pátek 17. července od 18.30 tam budeme mít Buchty live.
2: A ten týžden, Ivanko, je tam koncert Bert & Friends.
0: Taky, ty mám ráda. Takže to si zapište. A pokud
2: budeme mít hosta Honzu Vojtka, který se zabývá rehabilitací, ale duše, Ivanko.
0: Vztahovou rehabilitací. A mám tady ještě další pozvánku na srpen. A sice, prosím vás, napište si a hlavně přijďte. 21. srpna na Buchty live v Opavě.
2: Ano.
0: To bude velký. A 22. srpna na Buchty čtou live v místě zvaném Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci.
2: Jindřicháči.
0: Jindřicháči. Tam jsme nikdy v životě nebyli.
2: Já jo.
0: Já ne.
2: Chatu.
0: v Jindřicháči máš chatu.
2: Kousek.
0: Ty seš teda majitel nemovitosti, jsi buržoust. Dobře, takže Zuzka tam má chatu.
2: Nebo já ne, jezdím tam na chatu.
0: Jasně.
2: Takže neelektrifikovanou.
0: Děkujeme tady za tento flex a přijďte teda do Kraferovy zahrady. Pozor, dodatek, na jedny buchty live jsme totiž při natáčení zapomněli. A sice v červenci budeme mít buchty live na letní filmové škole v Uherském Hradišti, a to v úterý 28. července večer. Takže pokud někdo budete na LFŠ, letní filmové škole v Uherském Hradišti, tak v úterý 28. července tam budeme mít buchty live. A ještě úplně závěrem připomínám svoji podcastovou sérii Klub 40 o krizi středního věku. Pokud už jste slyšeli některý z dílů, tak budu ráda za zpětnou vazbu. Díky moc.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Tam.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Ahoj, tady Jan Boroš z kapely Čáry života. Posloucháte Radio Wave a teďka bude hrát asi naše písnička?

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Azul.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: but you got me down.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

time.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
3: Huckleberry Hypno 808.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

nějaký noise. I finna be a star, the lights don't dim.

0: Český rozhlas, Radio Wave. Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.